0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To ten já,
3: ale ne.
1: Co? Haló, kdo?
3: Haló.
2: Ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne.
1: Ne.
2: To je na infarkt.
1: Iveto!
3: Ty jsi dobrá!
1: Iveto!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
1: čím? To se nemožní.
0: Jsme Evropa 2.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, jsi Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžní dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, to oběžní dráhy. Německa.
0: Frontschaft Besuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celé planetě.
6: Jo!

se mi dít i to, co ani nečekám.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
2: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
3: Dobré ráno, ze Skotska.
2: Máš nějakou historku ze Skotska?
3: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
4: Tady jsou Skotsky, volám z Dubaje.
2: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Plíško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
2: Běž do hejzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
2: Tak Oli, odkud voláš?
5: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
2: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
1: ale ne. Co? Haló, kdo?
3: Haló.
1: Kecáš! Ne! Kecáš! Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne!
1: Ne!
2: To je na infarkt!
1: Iveta!
3: Ty jsi dobrá!
1: Iveta!
2: Děkuju!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá, čím?
1: To se nemožní.
0: Jsme Evropa 2.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
2: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

0: Dobrý den, tady je Mrázek, ušená.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Dobrý den, prosím.
0: Haló?
3: Ano, prosím.
0: Prosím vás, vy máte na starosti houby?
3: To taky, máte z jakého, jaký přání máte?
0: Já totiž mám takový problém.
3: Ano.
0: Mně vyrostla houba.
3: Ano.
0: Na údu. A já vůbec nevím, jako, co to je, jestli to je, já nevím, prostě liška nebo hříb nebo...
3: No, tak podívejte, po telefonu to dost těžko určujeme. Vy jste, jestli je to mimo, tak nám to musíte poslat poštou.
0: No právě, poslat poštou to nepůjde, to bych to musel odříznout a jako trošku se bojím, přímě řečeno.
3: Čeho se bojíte?
0: No, aby to nebolelo, že jo?
3: A co by bolelo?
0: No, já právě se bojím, že bych se říznul, jako...
3: No, bohužel tak, vyrostlo to kde a jak?
0: No, normálně to vyrostlo z nenadání na údu.
3: Ano, a je to, jak to vypadá, nebo trošku...
0: No, je to takový vošklivý a je to trošičku jako exém, maličko.
3: No, tak tohle to těžko. Bohužel, jedině tak, pokud byste to jo chtěl vědět, tak to zabalit do papíru, no, nebo do krabičky papírový, ne do umělý hmoty, a neposlat nám to, my vám to určíme a napíšem, co to je.
0: Já se trošku stydím, upřímně řečeno, jako aby...
3: Ale čeho se
0: No, abyste se mi nesmálí.
3: Ale proč tady přicházejí normálně lidi, poprvé nás najdou houbu, tak jo, jí přinesou a řekneme jim, co to je?
0: Že jak vám přijdu, vy uvidíte, jak mám na údu houbu a budete se mi smát, že jo?
3: Ale nebudeme, nemějte obavu, to bude všecko dobrý. Tak když chcete, tak můžete přijít, jak říkám, pondělí, ano.
0: Dobrý, tak jo, děkuju vám.
3: Neschle.
0: Naschle.

0: Dobrý den, tady je Mrázek, už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
2: Kotno Hreko, dobrý den.
0: Haló?
2: Ano.
0: Hračkářství?
2: Ano, ano.
0: Hlejte se, tady je Mrázek ústředná. Prosím vás, vy vyrábíte dřevěný hračky?
2: Ano, vyrábíme.
0: A jaký máte?
2: No, já nevím, o co byste měl konkrétně zájem, my toho vyrábíme více druhů.
0: Pojďte mi říct nějaký druhý, co máte.
2: No tak, chodící zvířátka, jo. Malá zvířátka na kolečka,
0: zvířátka, jo.
2: Letadlo, potom vyrábíme mašinky ve dvou velikostech, potom vyrábíme takové řechtačky.
0: Řechtačky, hejte se, kolik toho máte teďka na skladě?
2: No, to je různé, protože my vyrábíme teďkonc většinou, co si zákazník objedná, tak tomu vyrobíme.
0: Já vám volám z ministerstva školství a my jsme teďka dostali novou direktivu, jo? Je potřeba, abyste všechno vynosili ven před baráka, spálili.
2: Jasně.
0: Jo?
2: No.
0: Víte, o co jde totiž? My jsme zjistili z průzkumu, že ty hračky prostě mají špatný vliv na děti, protože jsou málo agresivní, vyvolávají v dětech moc líbí a příjemný pocity a z děček by pak nevyrostli pořádní válečníci. Čili máte jedinou šanci vyrábět zlý roboty, zbraně, mačety, dřevěný drogy. Pochopila jsi to, paní?
2: Pane, vy jste z ministerstva školství a jste docela zprostý. My si netykáme, nashledanou.
0: Nashledanou!
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
4: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře, nově s povrchem Dura Decor a maximálním odolností, navíc v designové řadě s povrchy břidlice a plátna.
3: Samozřejmostí je garance rychlého dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
4: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
3: Přece Hermann.
4: Hermann. Jistota na celý život.
5: Porada, deadline, výsledky. A znovu. Kdy jste naposledy investovali do sebe? Profesní studium na Newton University propojuje zkušenosti z praxe s novými znalostmi, inspirací a kontakty. Studujte programy MBA, MSc a LLM a udělejte si čas pro vlastní růst. Newton.University. Teď jste na řadě vy.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
6: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
7: Do Brna, do Prahy.
8: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: svítí tady 6:00. Song se jmenuje Want It Back. Lépe bych to neřekl. Ranní show. We Want It Back. Katka Říhová.
1: Dobrý den.
0: Má na Evropě dvě zprávy. A pak jdeme na to v kompletu.
1: Dobré ráno, klíčníci vyzvedli z korunní komory v katedrále svatého Víta na Pražském hradě korunovační klenoty. Vzácné předměty budou ve Vladislavském sále ode dneška k vidění pro školy. Veřejnost je bude moci spatřit od této soboty do 28. září, a to zdarma, vždy od 9 do 17 hodin. V noci se udílely televizní ceny Emmy. V kategorii komedie zvítězil seriál Widow's Bay. V kategorii drama druhý rok za sebou uspěl seriál z lékařského prostředí Urgent a cenu za nejlepší minisérii má DTF St. Louis o milostném trojúhelníku. Teď se nám hlásí Zuzka.
2: Ve fakultní nemocnici Motol a Homolka bylo otevřeno Národní onkologické centrum za necelých 5 miliard korun, přičemž většina nákladů byla financována z dotací Evropské unie. Pracoviště se postupně otevírala pro pacienty zhruba od poloviny srpna a některá spustí provoz v říjnu. Při plném provozu všech pracovišť se kapacita onkologické péče v nemocnici zvýší o 40%. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Český fotbalista West Hamu Tomáš Souček před dnešním utkáním poháru proti Fulhamu přinese při pietě dres zesnulé klubové legendy brankáře Luďka Mikloška. 31letý nedávný kapitán národního mužstva označil Krajana za nejlepšího gólmana v historii kladivářů a zároveň za skvělého člověka, s nímž se osobně vždy rád potkal. Mikloško podlehl rakovině ve věku 64 let.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Bouralo se na D1 u Oder, je to kilometr 320, srazila se tam dvě nákladní auta a je to směrem z Brna do Ostravy. A na dálnici D10 pozor, pokud jedete z Prahy na Turnov, opatrně při sjezdu na Kosmonosy, je tam nehoda a taky už kratší kolona.
3: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
0: Počasí, co sluníčko?
1: Bude, ale ráno je většinou mlhavé nebo s nízkou oblačností, tedy už typicky podzimní. Pak nás na celém území ale čeká slunečný den se skoro jasným až polojasným nebem. Slunce prohřeje vzduch na teploty mezi 19 a 24 stupni.
0: Tedy moderátorský oslí můstek Moving to the Sun.
1: Yes, of course.
0: Moving to the Sun, tak začínáme.
1: Ano. No tak pokračuje ranní show.
0: Pokračuje, jo.
1: No tak už si začal mluvit. Dobře, je tady úterní ranní show s Leošem Marešem.
0: Katkou Říhovou a hlavně, proč jsem to řekl, to hlavně? Ne, hlavně ne. Taky trochu Štěpánem Kozudem.
1: Ale jo.
0: Štěpáne, pojďte do studia.
3: Mareš, Katka Říhová. Hraní show Evropy 2. Sponzorem ranní show jsou ČSOB Drobné. Už žádné drobné po kapsách nebo v prasátku. I z drobných mohou být totiž velké peníze. ČSOB.cz.

0: 606. Ranní show na Evropě 2, ta úterní, 15. září. Štěpán Kozup, Leoš Mareš, dobré ráno.
1: Dobré ráno, jsou nervy.
0: Není Katka.
1: Není Katka?
0: Ne.
1: Není show.
0: Pozor, Leo a Kate.
1: A
0: slyšíte pod náma Titanic?
1: A je. To je hezké. Můžu brát ten ledovec?
0: Někdo nám vlastně řekl teďka, Leo a Kate, chápete to? To jsme vlastně, my jsme mají Leo a Kate, ani jsme to vlastně nevěděli. Kate Winslet, Leo DiCaprio.
1: Takže vy spolu prostě v té ranní show jednou i jako skončíte.
0: Skončíme, ale vemte si, to byl příběh na jednu noc.
1: Vlastně co na to kačin manžel?
0: Už jde.
1: Jo, aha.
0: Vysvětluji Štěpánovi, že jsme Leo a Kate.
2: No.
0: Ahoj.
2: Čau.
0: Chce hrát ledovec. Začínáme! Štěpáne, ty jsi akorát přicházela do situace, jestli to ví tvůj manžel, že je Leo a Kate.
2: No, to je dobrá otázka.
0: Co je ta tvůj manžel, když já jsem Leo?
2: No tak on je.
0: Já bych to věděl. To se mu nelíbilo.

0: Budeme se vracet tomu Michalovi. Tedy to je manžel, Zíha.
1: Jo, Michal, jo, no, pojďme.
2: Já bych se k tomu radši nevracela. Dobře. Já budu doufat, že to zaspal.
1: Takže Katka už se k němu nechci vrátit.
2: Já jsem se k němu několikrát vrátila.
1: Ty vole, do něčeho šlápl teď, co?
0: Tak, jak se máte? Jak se máte po včerejšku?
1: Takhle při úterku?
0: Jak se máte po včerejšku?
1: Po včerejšku dobře, no tak explodoval internet.
0: Explodoval internet, je to pravda.
1: Co budeme dělat?
0: No asi řekneme lidem, my jsme vyhlásili takovou blbost. Jakože bychom se mohli potkat na Silvestra v jedné hale velký a že by se tam dělal stand-up.
1: No.
0: A reakce na sebe nenechali čekat. Jede to.
1: Jede to prostě.
0: Jede to.
1: A kdy mi to začneme prodávat? No.
0: To se musí domluvit, to není tak jednoduchý.
2: Už se volali do Auto Areny.
0: Protože vtipný je, že včera měla svátek Radka.
2: No.
0: Jo, a Radka se mne paní, se kterou se to domlouvá.
1: Fakt?
0: A měla svátek včera. Radka Švarcová, no.
1: Jo, to je ten pán s tím knírem, co jsme si...
0: Ne, Radka Švarcová, to se jí domlouvá, tam měla včera svátek. Mimochodem, znáte nějakou Radku, nebo znali jste nějakou Radku? Radka. Jaký jméno? To není úplně jako, že by to jelo.
1: Moje nevlastní teta je Radka. Je to zdravotní sestřička v Olomouci.
0: Dobře.
2: Já přidám něco ještě zajímavějšího. Já jsem měla spolužečku Radku.
0: Ne, a já znám někoho, kdo zná někoho a ten má známou Radku.
1: Ne, to bude asi ta moje teta. To je moje teta.
0: To je vaše teta.
1: Jo, to je přes tři lidi.
0: A pozor, teď vám řeknu ještě mnohem zajímavější věc. Moje teta se jmenuje Regina a to je úplně od stejného písmenka jako Radka.
3: Leoš Mareš, Evropa 2, Katka Zíhová, Evropa 2, ranní show Evropy 2.

0: 102 Svět podle Koháka.
1: Svět podle Koháka s jeho hlavní hvězdou Jakubem Kohákem. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, přátelé.
1: Jakube, jak se máš?
2: Já se mám famózně. Šmanko, to snad ani lepší být nemůže.
1: No a tak povídej.
2: Hleda, že by si mi možná narodilo dítě nebo něco takového.
1: A uvažoval
2: to by
1: si,
2: to přebylo.
1: Uvažoval jsi, že by si ještě třeba...
2: Ano, uvažuju nad tím snad každý boží den.
1: Protože Koháková...
2: Ano, to by bylo.
1: Koháková...
2: Ano. A co ty louši, ty byste chtěli ještě nějaké malé robátko?
1: Teď jsi mě zaskočil.
3: Louši tak... čeká na vnoučata.
1: No. To ty taky neuskoro.
2: Já už mám houpací křeslo ready, takzvaně. Nicméně teďka se mě ptal můj malý syn otázku, říkal, tati, já jsem si to napsal, tati, a já jsem Betka nebo Alza?
1: Betka nebo Alza?
2: Já jsem se ho zeptal, cože? A on, pak jsme se o tom bavili, analyzovali jsme to a on se ptal, jestli je generace beta nebo alfa. A on to jak ještě tomu nerozumí. Asi to zapamatoval špatně. Myslel si, že ten zelený idiot, takový ten, co dělá tu reklamu, že stále říká nějaký generace.
1: Generace Alza.
2: No, takže to
1: jsme
2: tak...
1: spíš my. Jako,
2: to jsme bohužel my.
1: Takže k těm dětem.
2: Ano.
1: No, jako hele, mimin není nikdy dost.
2: Že ne?
1: Tam je jediná věc, která samozřejmě mě trochu dohání, a to je ta představa, že s tím dítětem tady budeš potom málo. Hmm. Jakože ta představa, že už dopředu víš.
2: Ale zároveň budeš málo i s tou matkou.
1: No já vím,
2: což
1: ale...
2: to zase vlastně jako vyrovnává.
1: Že si říkáš, jako, že ani teoreticky pak není možnost, že třeba
2: to je pravda, no.
1: Se s tím dítětem do 18 pravdu. Je to taky blbý.
3: Tohle říkala Cameron Diaz, když měla teďko dítě po 50, tak říkala, že tady kvůli tomu bude muset být do 106 let a když si to takhle naplánuješ, tak ti to vyjde.
1: No.
3: No.
1: Tak ale Alex jsou 4.
2: Jo.
1: Tak co myslíš, jako, jakou mám naději? Jako
3: maturitu na jej dáš.
1: Maturitu, že bych dal ještě.
2: No Ježíš Maria.
1: To byli jiní, kteří si to mysleli.
2: A ty se o sebe staráš, Leoši.
1: Jo.
2: Jejda,
1: ale pojďme k tobě. Je to svět podle Koháka.
2: Pojďme ke mně.
1: Je to tedy podle v tvém světě.
2: Ano.
1: By si ještě dítě udělal.
2: Ježíš Maria.
3: Kolik ty máš vlastně dětí?
2: V tuhle tu chvíli myslíš, kolik je?
0: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
4: Petě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
8: Dny Breno, Dny Breno. Dny Breno!
9: Co se to děje?
8: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
9: Tak to musí slyšet každý.
8: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
9: Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
10: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
11: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
12: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
11: Jedu ale jen na čerpačku.
12: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
13: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
15: Pepo, vstávej.
16: Nemusím.
15: Pepo, už je 8, vstávej.
16: Nemusím.
15: Je pátek, Pepo.
16: Nemusím.
15: Musíš už jít.
16: Nemusím.
17: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
18: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
19: Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Dny Merien. Od 18. do 21. září přicházejí se slevovými kupóny na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevy až 70%. Nakupujte chytře od 18. do 21. září. Dny Merien.
20: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
21: Love Island je zpátky.
22: A tentokrát?
21: Plný svodů a zakázaného ovoce.
22: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
21: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
23: Zpátky k muzice.
24: Evropa 2.

0: úsměv. Nechci ho znova pustit, už ne.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2, Štěpán Kozub s námi. Já to říkám, jako kdybyste byl host, ale proč to vlastně říkám? Jakože kdybyste byl normálním moderátorem, tak vlastně to vůbec neříkám ani. Hmm. Tady je vidět, že asi ještě pořád nejste.
2: No to je tím, že nemáme tu smlouvu furt, no.
1: Nemáme tu smlouvu, že to dřív jsem neříkal, že jo, jakože Katka Říhová s náma, že jo, prostě. Ne, takže jdeme, ranní show.
3: Jsme tady.
1: Máte někdo něco?
2: Mám gastrohříchy, tak, téma.
1: Gastrohříchy, jeden.
2: Ale potřebuji se vás opravdu zeptat, jako takové ty nejhorší kombinace jídel, když je vám nejzoufalej.
1: Ano.
2: Nejzoufalej a v ledničce jsou tři věci. Jo? Tak jak to dokážete nakombinovat? Já se přiznám, že jednou v mládí, ale to ještě jsem byl hloupý, takový naivní, jsem požil takovou látku, která mě rozjela to, že jsem měl hlad.
1: Moment.
3: Huli hlad, co tomu říká?
2: Huli hlad.
1: Co to je huli hlad?
2: Huli hlad?
3: Si to přelož.
2: Huli hlad.
1: Nic. Co to je huli hlad?
2: Zelené štěstí.
1: Jo,
2: aha. No, to já to zkoušel, bylo třeba 19.
1: Tomu se říká huli hlad?
3: No, to, co přijde potom.
1: To znamená, když si dá člověk Mariánku,
2: ano.
1: Tak pak má hlad.
2: No ano. Je
3: to... A chutě.
1: Fakt?
2: Ale extrém. No. Já jsem si dal cibuli s nutelou, to bylo geniální. Bylo geniální, fakt.
1: Doporučil byste.
2: A pustil jsem si film Ratatouille u toho. Bylo super.
1: Dobře, tak jak znělo téma, jako?
3: Gastrohříchy.
2: Jako úlety, jídelní úlety. Co tak jako, na čem si ujedete, když máte fakt, a je to prasárna.
3: Já mám ráda fakt strašně smradlavej sejra s meruňkovou marmeládou.
1: Co blbec, co to je
2: prosím.
1: Za vstup?
3: No.
1: Co to je za vstup?
2: Katko, já jsem si vás vážil ještě minulý týden.
3: Ale ty... já na vás ale přece nedejchám, tak...
1: Takže gastrohříchy vy máte konkrétní.
2: Já mám ten cibuli s tou nutelou, to byl přepal, jako.
1: To je nejvíc asi.
2: To bomba úplně. Extrém. Hmm. Ale vy máte krabičky, že?
1: Gastrohříchy. Pro mě třeba gastrohřích je, že si dám hranolky.
2: Třeba dvě i? Jako?
1: Ne, že si dám celou porci.
3: A podle mě tento tvoje šampaňský na kaviár taky jako není nic moc.
1: Jako šampaňský na kaviár je snad základ. To už bych vůbec nezmiňoval jako nějaký výstřelek.
2: Ale kaviár na patu, to je zážitek.
1: Jak kaviár na patu?
2: Nevím, to mě teď napadlo.
1: Co to je kaviár na patu?
2: No nasypte si kaviár na patu a já ho sním. To je podobně jak ty sýrečky s tou.
3: Já vám něco řeknu, do minulýho týdne jsem si vás vážila.
4: Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.

0: Show na Evropě 2. Chtěl bych vlastně odčinit hříchy včerejšího programu, protože já jsem se během včerejší ranní show chtěl zeptat celou tu show, co točil Štěpán Kozub na Slovensku. Že točil vlastně do pondělí, nebo do neděle točil na Slovensku a vůbec jsme se k tomu nedostali. My jsme se jako dostali k fórum, že medvědi kolem vás bylo toho spousta, pak jsme se bavili o spoustě témat a já to vůbec neotevřel, takže ano, co byste tam točil?
1: Já jsem točil reklamy.
0: To jsou ty Fiobanky.
1: Ano, to jsem dělal.
0: Další řada?
1: Stále.
2: S Nesvačilovou.
1: S Peťkou, no.
0: No. S Peťkou Nesvačilovou.
2: Máme to rádi.
0: Já viděl nějaký video.
1: Ježišmarja.
0: Já viděl video a jste tam dělal jako humor. A ona to moc nebrala.
1: Peťka, jo.
0: Zdálo se mi to.
1: To se vám zdálo.
0: Počkejte, já to najdu. Vy to máte na svém Instagramu, že jo?
1: Ano.
0: Počkejte, já to najdu. Jako tvářila se tak jakože...
2: Jakože jí zima.
0: Ty jsi to viděla?
2: Jo.
0: A taky ti to přišlo?
2: Jo.
0: Jo, hele.
3: Tady, jak to má Petra Nesvačilová, kterou znáte ze Stardance, hádej, kdo jsem, hádej, koho jsem poznal, kdo mě poznal, ať ví, hádej, kdo tam je, kdo je za dveřma, prostě všechny tyhle pořady. Peti, co ty a 11. září?
0: Mlčí, mlčí a díky, tváří se divně.
4: Držím
0: pětu.
3: Peťa, kdybyste ji chtěli někde vidět, pusťte si třeba Primu, Novu, Jojku, Markýzu, ona je ve všech pořadech, kdo tam, kdo za strom, koho vidím, kdo si ty, kdo přišel od dveří, kdo ťuká tam za oknem, všechny tyhle ty pořady, co tě dělá. On je fakt všude, ale to se mi líbí právě. Má Cartier hodinky.
0: No jak říkám, moc to jako nedala podle mě.
1: No já jsem jí překvapil.
0: Jste jí překvapil a ona, já držím pětu.
1: Víte co, já Peťku znám už 6 let a ona otěhotněla před asi 4 rokama a já s ní prošel všechny ty fáze toho těhotenství na tom natáčení. A já usiloval v loňském roce, no před loňském, aby jako porodila dřív. Já jsem na to dítě mluvil, říkal jsem fory do toho bříška, aby jako to bylo rychlejc. Nic se nestalo, ale teď jsem tu holčičku poprvé viděl, celá já.
5: Leoš Mareš, Evropa 2, Katka Říhová, Evropa 2, ranní show Evropy 2. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Nyní v akci. Lepidlo a stěrka na fasády pro doma za akční cenu 179 korun za 25 kilo i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
6: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
7: Jsem Garmin. Počítám jeho kroky i každý nastoupaný metr. A on se těší na den, kdy s vnukem vystoupají na jejich vysněnou horu. Tak trénuje a já s ním. Krok za krokem. A vím, že to spolu jednou dokážou. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.
8: Dobrý den, jmenuji se Ondřej Souček a rád bych vás pozval do salonu Škoda Auto Jarov.
9: Nechcete čekat měsíce na nové auto? Vsaďte na nabídku Škoda ihned v Auto Jarov. Vyberte si ze široké nabídky nových vozů skladem, které jsou připraveny k okamžitému odběru. Auto pro rodinu i firmu vyberete na jednom místě, včetně výhodného financování. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
11: Nabídka variant a dekoru je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
10: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
11: Více na www.hormann.cz.
10: Herman. Jistota na celý život.
12: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
13: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na Juradio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio Talk.
14: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.

0: Halo, halo, hledal jsem maďarskou muziku. Čekejte, ještě najdu. Hungary, mám tady Hungary instrumentál. To je stejně vlastně dobrý, že Hungary je v angličtině Maďarsko i hlad.
1: Je to stejná výslovnost?
0: Nevím, Hungary, podle mě jo.
1: Asi jo,
0: Hungary, Hungary, Hungary. Podle mě to je stejný, jako nebo takhle, zaměnitelný určitě.
1: Ano.
0: To se jako shodneme, že hladový a Maďarsko je to samý. Je to tak?
1: Hladový jako Maďar, možná?
0: Jako hungry, as hungry?
1: No.
0: Nevím, zase teďka bych se o tom chtěl pouštět, že nejsem tomhle tom žádnej jako jazykovědec. Mm-hmm. Polyglot už vůbec ne. Takže, Slovensko točí Štěpán Kozub film.
1: Ne.
0: Reklamy.
1: Jo.
0: Jsou vtipné?
1: Snažím se, dělám proto všechno.
2: Proč se točí na Slovensku reklama?
1: Katko, nebudete mi věřit, na to jsem se ptal celý týden.
0: Asi prostě tam jste jako Bača, ne?
1: Jo, tam, jako jsme tam jako Bača téma, no.
2: Ale Bača. Tak to mohlo být v Beskyde.
1: No, teď já chtěl.
0: Abyste to měl kousek?
1: No, úplně za barákem. Jel 62 hodin sem.
0: Hele, a to FIO, to se jim jako tak líbí, že vás pořád jako bukujou na další a další řady.
1: No, já tomu nerozumím, je to tak, oni pořád mě chtějí, furt. Něco jako vy, prostě furt přijeď.
0: Já tomu rozumím, prostě asi se to jako líbí. A vy už jste vlastně hrál tolik rolí tam teďka.
1: Ano.
0: Teďka tam hrajete Baču.
1: Teď hraju Baču a když jsem hrál Kolotočáře, to bylo dobré.
0: To jsem viděl.
1: To jsme jeli do Itálie točit, to bylo dobrý.
0: Fakt se to točilo v Itálii.
1: Oni mi řekli, pojď, budeš na pláži, tak jsem tam přišel, nalíčili mě, dali mi ten knír, že, to si víte, jak tam vypadám. A já přišel a to byla nuda pláž. To mi nikdo neřekl, tam bylo 100 nahatých Italů. A já jsem hledal psa, dělal jsem Mussolini.
0: A oni prý nějak hledali s vámi
1: lidi. Oni mi pomohli.
0: Že Italové pak, cože hledám psa, takže chodili nahatý lidi v italský pláži a všichni volali to jméno.
1: Ano. Já vám musím říct, že vidět 100 nahých Italů, jak volají Mussolini, to je zážitek na celý život. Well, this car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why it's greased lightning?

0: ranní show na Evropě 2. Dobré ráno.
1: Dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: Katko, budeš učit svoje děti, budeš je posílat na nějaké hudební nástroje?
1: Dobrá otázka.
0: Na dudy třeba.
1: Zrovna se mě na to nedávno někdo taky ptal. Já jakoby vlastně tím, že my oba dva s manželem, no, tak nějak jako jsme muzikální, tak mám pocit, že to chceme uhrát na to, že to ty děti naučíme doma. A to je možná ten problém, protože se zatím nic nenaučili. A je pravda, že v 5 letech třeba, kde už byl Mozart, ten už skládal.
0: A podle mě to z něj tryskalo, že to nešlo zastavit. Ale zpívá tvoje dcera po tobě, je hezká. Jako zpívá.
1: Hezká je, ale ne po mně.
0: Zpívá hezky jako ty.
1: Já nevím, já to nedokážu moc posoudit, ale...
0: Ale zpívá.
1: Teď o víkendu obě si přivezli takový jako klávesky a k tomu je takovej mikrofonek a začaly už jako obě dvě se o něco pokoušet.
0: Ano.
1: A já jsem si říkala, musím pro jejich budoucí já to natočit, protože až o nich udělají jednou dokument na Netflixu, jaký byly jejich začátky, tak ať máme materiál.
0: Je zpěvačka Adela. Teďka totálně vybuchla její bomba ve vesmíru.
1: Adela Jirgová.
0: Adela Jirgová, jinak Adela, má našlápnuto skutečně se stát globální popovou hvězdou, což prostě...
1: Já myslím, že už se to děje.
0: Už se to děje. Teďka já vlastně Jimmy Fallon jako Tonight Show v Americe, to jste asi chytil.
2: No jasně, jasně.
0: Jimmy Fallon, Tonight Show, víte.
2: Ano.
0: Měl jako hosta Nicole Kidman.
2: Ano.
0: Teď se Jimmy Fallon s Nicole Kidman baví o té Adele.
2: To je super.
0: Jako masakr, protože ona má písničku na albu, a ta písnička se jmenuje Nicole Kidman.
2: OK.
0: Jako o ní.
2: Ano.
0: A tak se to propojilo, ona se to dozvěděla, stala se jí faninkou, nevím, jak je to celý domluvený, ale je to neuvěřitelný. V tom videoklipu ona, ta Adela, předvádí nějaký její pózy z různých filmů.
1: Ano.
0: Proč to říkám? Jo, protože jak je teďka vlastně populární, tak se začaly objevovat právě videa, když byla malá holčička, něco jako ty
1: je
0: teďka ze Sofingou.
1: Mít.
0: Takže prostě jak začala baletit, tak začala hrát na nějaký nástroj, takže to jednou přijde. No a máš to teda v telefonu, tak nám to pust.
1: Tak to ale není to moc do éteru, čověče.
0: Není to do éteru?
1: Nebo nevím, tak počkej, tak já to pustím.
0: A zpívá tam?
1: Trošku jo.
2: Zkuste Katkem odstřihnout začátek toho videa, jak ji dáváte na zadek, ono by to neprošlo.
1: Tak moment.
0: Ona sketuje. Co to je? Co to je?
2: To je K-pop.
1: Jsou Hendrix, ne?
2: Hendrix.
0: Aha! Ukaž ty, já to si.
1: Jak říkám, měli bychom se jí trochu víc věnovat.
0: Já to vůbec nepoznal, tu písničku.
1: Tak já jí to vyřídím.
2: Jako nechci se někoho dotknout, ale má lepší frázování jak vy, Leoši.
0: Je to tak?

0: Tak, hráli jsme K-pop, myslím, že holčičky byly šťastné. V pátek jsme byli na Nedvědech, nebo na Františkově Nedvědově v letním kině Budějovicích. A byla tam i ta dcera tvoje.
1: Ano.
0: A
1: tvoje tam, taky.
0: Moje taky. Ano, byly tam spolu moje.
1: Tvoje taky.
0: Takhle, moje dcera se pokoušela jako předvádět se u ohně. No, pohled na ní mě vlastně vyděsil trochu. Mhm. Že jestli se bude takhle předvádět, tak má fakt v 8 letech OnlyFans.
1: Je pravda, že naše dcery nemohou být rozdílnější.
0: A jak je to možný? Jak bys to popsala?
1: Nevím, prostě introvert, extrovert.
0: Tvoje dcera je introvert?
1: Já myslím, že jo. Ale říkám si pořád, četla jsem nějaký životopis Zendáji a Zendaya nenastoupila do základní školy kvůli tomu, že nezapadala do kolektivu, nebyla socializovaná, bála se dětí a zopakovala si ještě rok ve školce. Tak si říkám, že třeba s touhle sociální fobií se ještě během toho života dá nějak hnout.
0: To znamená, bavíme se o tom, že přece jenom, že se tvoje dcera může stát extrovertkou.
1: No tak, takhle, může se to trošku zlepšit. Tak ty to víš, ty už tě viděla, já nevím, 20krát v životě a stále ještě tě nechce ani pozdravit.
0: Mě by, takže ona poznala, jaký jsem člověk, že jo. Tam jde spíš o to, jestli to jde opačně. Jestli máme naději s manželkou, že se z naší dcery stane introvertka. Trochu. Co?
1: Štěpáne, řekněte mu něco.
2: Já bych vám řekl, ale to snad radši není do vysílání. Určitě s ním můžete udělat jakoby introvertku. Není problém, zařídíme.
0: Já se nebojím o to.
2: Dvě, tři traumata jsme tam. Fakt, jako.
0: Já se nebojím o Sofinku, že z ní bude extrovertka, ale trochu se bojím o nás teďka. No.
2: Já mám nápad, ať mi zprodukuje tu outu arenu, vaše dcera uvidí to trauma.
0: Ne, já to myslím vážně, protože jde o to, že... Jako je občas jako moc.
2: To nevadí, to je dítě. To je dobře, ať je moc, dokud
1: chtěl
2: může.
1: Chtěl jsem, aby byla po tobě, chtěl.
0: My si teďka hrajeme na Superstar. Seděli jsme v křesle v neděli a ona byla soutěžící a přicházela. A já jí říkám, dobrý den, odkud jste? A ona řekla, ze Prahy. To říká, že je ze Prahy. A říkám, dobře, jak se jmenujete? A ona, Alex Marešová, moje maminka je Monika Marešová, můj tatínek je Leoš Mareš. A ona to říká s takovou dikcí ještě. Je to strašně jako roztobilý. Jako. No nicméně, a co nám zaspíváte? A ona začne předvádět výkony, které se samozřejmě nemůžou rovnat tady Sofince. Ne, že bychom se porovnávali samozřejmě.
1: I přesto postoupila do dalšího kola, že jo?
0: Postoupila.
1: Protože tam má tatínka.
0: Je pravda,
1: a ten zná lidi.
2: A je, takže protekční dítě.
0: Ne, to je nejhorší, to nechci. Mimochodem u porovnávání, to je skvělá hláška, někde jsem to čet, že porovnávání krade radost. Bavíme se teda o tom, o normálním životě dospělých.
1: No.
0: To je úplně úžasný. Porovnávání krade radost. Bavíme se o našich životech.
2: Ano.
0: To znamená třeba Štěpánek Kozuby vy, nebo milí posluchači vy, nebo Katko.
1: S kým vás Štěpánek kdy porovnávali?
2: S Pavláskem nedávno a neudělalo mi to
0: ne,
2: dobře. Úplně.
0: Ne, jde o to, že třeba vidíš něčí život a porovnáváš ho se svým. A to krade radost.
2: No jasně, to nejde.
1: Ale když to porovnáš s někým, kdo se má hůř, tak ti to zase na radosti přidá.
0: Takhle zláseš.
2: Jo, takhle rovnou, že jsi to do toho šla. To se mi líbí.
0: No ale já se vracím teda k tvojí dceři na Nedvědech. Protože ano. Ty jsi tam něco řekla o těch Huntrix, ty jsme teďka hráli.
1: Jo, to je pravda. Ano. Já jsem Sofince, když jsem jí zvala na ten koncert, tak jsem jí jako lákala. Říkala jsem, pojď Sofinko, na koncert, maminka tam bude zpívat, bude to hezký, začíná to už v 7, tak to vydržíš. A trénovali jsme vlastně v autě ty písničky, pouštili jsme si ty Na kameni kámen a takhle. A ona mi pak říkala, mami, já budeš zpívat i Huntrix, viď?
3: Leoš Mareš, Katka Říhová, ranní show Evropy 2. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Prasátko Piggy podporuje sport. Chcete umět korejské bojové umění taekwondo ITF, které je jedním z nejúspěšnějších sportů v Česku? Přijeďte 19. a 20. září do parku Miraculum v Milovicích na ukázky českých reprezentantů, se kterými si sport můžete vyzkoušet. Více na piggy.cz.
3: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum. Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta. Maximum tvý muziky. Evropa 2.

0: about you now.
1: Maximum muziky. Evropa 2.
2: 6.58. Posloucháte ranní show na Evropě 2, jsme zpátky. Štěpán si půjde teďka dát kávu a my máme pro vás soutěž. Dámy a pánové, soutěž. Nákupní centrum Palladium, místo s jedinečnou atmosférou, má pro vás poukázku jako hrom, takže volejte 257 400 888.

0: přesně na vteřinu 7 hodin. Skoro teda. Je 7 hodin a 44 vteřiny. A my máme pro vás soutěž s Palladiem. Jak už jsme říkali, nákupní centrum Palladium je místo s jedinečnou atmosférou, které v Praze nelze vynechat.
1: Najdete zde téměř 200 obchodů, restaurací, kaváren a provozoven služeb, kde můžete nově platit dárkovými kartami Palladia. Když nevíte, čím udělat radost, pořiďte dárkovou kartu Palladia a zaručeně potěšíte.
0: Dnes soutěžíme o dárkovou kartu do nákupního centra Palladium v Praze v hodnotě 5000 korun. Platnost karty je jeden rok a můžeš ji využít ve všech obchodech, restauracích, kavárnách a provozovnách služeb Palladia.
1: Svět je plný přání, vyber si to své.
0: Halo, halo, ranní show, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Plně dramat, jo. Plně drama. Tady ještě tak jakože mlha trochu.
1: Aha.
0: V jakém seš městě, slečno?
2: Já jsem v Praze.
0: A taky mlhu, takže máš taky mlhu.
2: Taky mám mlhu.
0: Taky máš mlhu.
2: A tady je teda hodně mlhu.
0: Mlha co? Ale a teď se to všechno, teď se mlha rozestoupí. Otázka pro tebe.
1: V kolika obchodech, restauracích, kavárnách a provozovnách služeb můžete platit novými dárkovými kartami Palladia? Za A v jediné,
0: ano.
1: Za B ve dvou, za C téměř ve všech 200 obchodech, restauracích, kavárnách a provozovnách služeb.
0: Krásně jsi to vyskloňovala, tu číslovku, teda klobouk.
1: Jo.
0: Tak mlho, mlha se hlásí.
2: Wow, tak já myslím, že za C.
0: No jo. Jseš best. A že takhle posloucháš po ránu, člověče, co ti to napadlo? Proč si nepustíš Spotify?
2: No. No, protože jedu do práce a mám tady naladěný vaše rádio.
0: No jo,
1: ty to neumíš přeladit.
0: Ty to neumíš přeladit, veď?
2: Přesně tak, takže dělá... mám krásný ráno.
0: Klikal ještě ke všemu do Palladia. Tak my jdeme na zprávy a když ještě dneska je úterý, tak asi tušíme, co bude. Možná se dovoláš ještě jednou, bože. Tak papa, ahoj.
1: Ahoj.
2: Papa, ahoj.
0: You the best.
3: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
0: A my jdeme na zprávy v 7.03 Evropa 2.
1: Pěkné ráno, ceny ropy stále rostou, jenom během pondělí se zvýšily o další 3%. Je zatím nejenom pokračující konflikt USA a Izraele s Íránem, ale také útoky spojenců Teheránu na ropnou infrastrukturu Saúdské Arábie. Drahé pohonné hmoty se podle ekonomů promítnou i do růstu inflace. Odehrála se první robotická námořní bitva. Ukrajinský námořní dron zničil v boji na Černém moři ruský bezpilotní člun. Podle ukrajinského námořnictva se jedná o vůbec první bitvu mezi dvěma bezpilotními hladinovými prostředky.
0: Hustý. Terminátor Hadr. Je to tady.
1: A teď je tady Zuzka.
4: Liberecký kraj pošle na Ukrajinu další 3 vyřazené sanitky záchranné služby. Při pravidelné obměně vozového parku je záchranná služba nahradí novými vozy. Každý z vyřazených vozů má hodnotu až 300 tisíc korun. Nejde přitom o první podobnou pomoc. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: V Los Angeles se v noci udílely americké televizní ceny Emmy. V kategorii komedie zvítězil seriál Widow's Bay. V kategorii drama druhý rok za sebou uspěl seriál z lékařského prostředí Urgent a cenu za nejlepší miniseriál má DTF St. Louis o nepovedeném milostném trojúhelníku. O udělení cen rozhoduje 22 000 členů pořadatelské televizní akademie.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D10 směrem z Prahy na Turnov opatrně při sjezdu na Kosmonosy je tam neho.

0: Huda a kratší kolona. A bouralo se na D1 u Oder na kilometru 320, srazila se tam dvě nákladní auta a je to směrem z Brna do Ostravy.
1: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
2: Tak máme dopravní situaci z Brna do Ostravy, si říkal. Mm-hmm. Tak hlavně, že to jelo z Ostravy do Brna. Tímhle směrem k nám přijel Štěpán Kozuk. Dneska zase, jaké bude mít tady počasí v naší zemi?
0: Dneska už je to ráno typicky podzimní, tedy většinou mlhavé nebo s nízkou oblačností. Pak nás ale na celém území čeká slunečný den se skoro jasným až polojasným nebem. Slunce prohřeje vzduch na teploty mezi 19 a 24 stupni. Zprávy jsou za námi, po nich je tu opět ranní show s Leošem Marešem.
2: Teď jsem chtěl říct jméno, které už není nové. Mi to najelo, ty bláho. Je to s Katkou Říhovou ještě a s Štěpánem Kozubem. Jdeme na to.
1: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Sponzorem ranní show jsou ČSOB Drobné. Už žádné drobné po kapsách nebo v prasátku. I z drobných mohou být totiž velké peníze. ČSOB.cz.

0: Posloucháte Ranní show na Evropě 2, je úterý a když je úterý, musíme říct, že bude co? Úterý 7.17. Úterý 7.17.
1: Štěpáne, jestli pak už 17, víte, co 17, to znamená.
2: Úterý, nevím.
0: Úterý 7.17. Může se dovolat kdokoliv a chtít cokoliv a my to musíme zahrát.
2: Jo, takhle, to je dobré.
0: Je nějaká píseň, která by za vás byla průbířským kamenem této rubriky?
2: Ježíš Maria, no mám asi jednu, ale to ne.
0: Kdyby to chtěl někdo, musíme to zahrát.
2: Fakt?
0: Máme podle mě jednu takovou nepsanou, jak, pomož mi s tím slovem, máme nepsanou...
2: Úmluvu.
0: Úmluvu,
2: ano.
0: Jsme si řekli, děkuju, že pro nacistické písně nehrajem.
2: Ne, to jsem ani nemyslel. Já bych chtěl od Jana Cezara Vizitka.
0: No moment, to můžeme zahrát, i když není úterý 7.17. Vizitka je super písnička.
2: To je bomba úplně.
1: Neznám.
0: Počkej, nejlepší frázování v dějinách hudby.
1: Neznám, kdože to zpívá?
0: Počkej,
2: Jan Cezar.
0: Jak to, že vy to... Že ty,
1: Jan Cezar,
0: a tam
1: ne.
0: Stála Sierra.
1: To už mě minulo.
0: Už neuměl jsem žít. Nejlepší frázování v dějinách. To fakt neznáš?
1: Ne.
0: Tak dobře poslouchej. Ještě nikdo nikdy takhle nefrázoval. Užij si to. To je vrchol hudby. Pojď. Ale ono to vypadá, že se tomu smějeme, ale já to mám rád, tu písničku.
2: Já se tomu fakt směju.
0: Poslouchej ten text, ale hlavně to frázování.
3: Vem si teď mou vizitku, ať víš, s kým má tu čest.
0: Jsi neznala?
1: Ne.
3: Byl jsem frázován.

0: vždycky začal žít až z večera.
1: Nejlepší text.
0: Jak kýčovitej hit.
1: A mi se to fakt líbí.
0: Představ si to.
1: Hala.
0: I když mě u chodníku stála Sierra.
1: Ford Sierra.
0: Už neuměl jsem s ní.
1: To bylo taxikářský auto, Ford Sierra, jako nejvíc. Chápeš tu myšlenku? Když mě u chodníku stála Sierra, už neuměl jsem snít. Jakože vyděláš peníze a prostě zničej tě a nemůžeš si užívat normální život. Jsi zbohatlý prostě.

0: Jak jste mi na to přišli na tuto píseň, když jste ročník 96?
1: Mě to pustili kamarádi, aby mi zkazili večer.
0: 10 let před vaším narozením vznikla ta muzika.
1: Ano.
0: Mně bylo 10 a Štěpánovi bylo -10.

0: Tak co si budou přát dneska lidi? V úterý 7.17 zjistíme za chvíli. Ale pojďme ještě o jiném tématu. Můžeme klidně otevřít téma zvláštní písničky. Že každý vnímá zvláštní písničku individuálně.
1: Nejzvláštnější, jo.
0: No.
1: Svalnatec.
0: Ale tak to bylo zlý.
1: Co?

0: Když byly třeba prázdniny letní, tak jsem si vždycky v úterý v 7.17 ráno vzpomněl na to, že teď by to bylo.
1: Ne jo.
0: A teď to je. Ranní show na Evropě 2. Vážně. 15. září, úterý 7.17 a my říkáme halo.
2: Halo, dobré ráno.
0: Jak se jmenuješ?
2: Já se jmenuji Veronika.
0: Veroniko, a co ti zahrajeme?
2: Jsem máma od úžasného kluka Radovana, který skládá hudbu.
0: Ano, mm-hmm. A má písničku na YouTube. Má písničku na YouTube.
2: Jo, přesně tak, má písničku na YouTube. Už tak. Jsem se k vám chtěla dovolat, když začínal školní rok. Protože vlastně mu teďka bylo 18, udělal vlastně, skončil školu, udělal si řidičák a teďka vlastně z něj je podnikatel, je truhlář. Hmm. A chtěla jsem nechat zahrát právě písničku a kluci mají takovou jako formaci, jmenují se Cleric. Hmm. Můj rádě je vlastně Radion Beat, dělá vlastně beaty k té písničce. Hmm. A chtěla bych písničku navždycky, která se jim moc povedla.
0: A jak se to píše, to Cleric?
2: Cleric a na konci je Q.
0: Hmm. Takže to je velká chvíle teda pro vaši rodinu. Že normálně jako, ví to tvůj syn, že to zkoušíš se ho takhle jakoby protlačit?
2: Ten spí.
0: Je to teda neuvěřitelné.
2: A dá se to pak pustit ze záznamu?
0: Jo, máme normální podcast, když si dáš na Spotify nebo na U Radio, prostě každá ranní show tam je, vlastně celý vysílání, bez písniček teda většinou, ale ta leta tam bude, neboj.
2: Ježiš, to je krásný.
0: To je nádhera, to je velká chvíle pro vaši rodinu.
2: To je.
0: Co?
1: Jseš pyšná matka.
2: Až teda vám řeknu. Jo, jsem pyšná matka.
0: Ale že jsi se jako dovolila, že jsi měla to štěstí, ty bláho, to je fascinující. Tak jdem na to. Navždycky.
2: Jo, díky. OK. Děkuji vás a všechny vás moc zdravím.
0: Hele, tvůj syn na Evropě 2.
2: Krásný, díky, čau.
1: Díky, pá.

0: Úterý 7.17 přineslo radost pro jednu krkonošskou rodinu, ty bláho. Normálně píseň syna ve vysílání.
1: Já je se, to velký den pro mě.
0: Já se úplně teda, já si to jako představuju, že já jsem taky, maminka toho kluka.
1: Teď se to natáčí, že jo?
0: V rádiu. Jako v rádiu, že se to natáčí. Bohužel spousta lidí převadila, ale to se ale to se děje i při našich vstupech, takže v pohodě.
1: Je to tak.
0: Já bych zavolal tady našeho souputníka, že jdeme na českou volbu. Jdeme na českou volbu. Akorát teďka hledám téma tady a někde jsem ho ztratil. Prosím vás, Štěpáne, skočte mi do tiskárny pro téma české volby. Za chvíli jsme zpátky.
2: Leoš Mareš, Katka Říhová, ranní show Evropy 2.
3: Faktury.
4: Trápí vás factoring?
3: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
4: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
3: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
4: Acema pokryje jakékoliv financování.
3: No tak to beru.
4: Acema. Jde to i bez banky.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Bauer 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
9: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
10: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
11: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
12: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. VŠFS.cz.
13: Love Island je zpátky.
14: A tentokrát?
13: Plný svodů a zakázaného ovoce.
14: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
13: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
15: Vyhraj Apple Watch SE s Evropou 2 a Mastercard. Poslouchej Evropu 2 od pondělí do pátku, hlídej soutěžní výzvu a zapoj se i ty. Hlavní výhrou jsou stylové Apple Watch SE. S kartou Mastercard si navíc užiješ dny Marian naplno. Od pátku 18. do pondělí 21. září získáš u zapojených partnerů při platbě kartou Mastercard o 3% vyšší slevu nebo dárek k nákupu. Laď Evropu 2, zapoj se do soutěže a hraj o Apple Watch SE s Mastercard.
16: Nepropásni zářijovou mateří doušku s vtipným Richardem Krajčem. Mega Minecraftí soutěž o Lego, lesky Smile od Lilian, voucher od Taekwondo ETF nebo stolní hra Chupa Chups čekají jen na tebe. Bláznivá barevná mateří douška právě v prodeji, tak si ji ulov, než zmizí.
17: Zpátky k muzice.
18: Evropa 2.
0: Jsme zpátky, posloucháte ranní show na Evropě 2. Je 7.26 a za chvíli už bláznivá česká volba. Konečně jsem se dostal k tomu papíru, kde je to napsaný.

0: na Evropě 2.
1: Bláznivá česká volba v ranní show na Evropě 2.
2: Bláznivá.
1: Bláznivá. Co Čech nejčastěji udělá, když mu někdo zazvoní u dveří a nikoho nečeká? I na tohle může být žebříček nejčastějších odpovědí. Co Čech nejčastěji udělá, když mu někdo zazvoní u dveří a nikoho nečeká?
2: Alíku trhej.
1: No, ale proč ne? Proč ne? To je česká volba. No. Ale není to tam.
3: Vypne porno. To bych udělal já, sorry.
1: Je to pravda. Páté místo. Zeptá se, kdo je. Kdo je?
2: Jo, než otevřeš.
1: Počkej, to je ten slovenský...
2: Jo.
1: Otvor, ne?
2: Jo, otvor.
1: Počkej, otvor.
2: Nevím, jak to je.
1: Já to najdu do AI. Znáte otvor?
3: Asi ano. Pokud si
1: a já miluji tu formulaci.
2: A není otvor náhodou pointa, takže už jsme to jako prozradili.
1: Ne. Není.
3: Jak někdo ťuká?
1: Otvor.
2: Jo, já vím.
1: Už to víš, jak to je?
2: Jo.
3: Kdo tam?
1: Už to mám.
2: Řekni to ty.
1: Už to mám. Klop, klop, kdo je tam? To jsem já, otvor. Otvor? Aký otvor? No já, otvor do piče.
3: Vy jste to řekli, jste frajer, to je super.
1: To se musí říct, ale podle mě ne.
3: Ano, to jinak
2: ten form není.
3: Ano, přesně tak.
1: Kdo je tam? To jsem já, otvor. Aký otvor? To jsem já. Za chvilku se podíváme dál, teda co tam bude na čtvrtém, třetím a druhém místě.
0: Leoš Mareš, Katka Říhová. Show Evropy 2.

0: Volba na Evropě 2.
1: Co Čech nejčastěji udělá, když mu někdo zazvoní u dveří a nikoho nečeká? Co Čech nejčastěji udělá, když mu někdo zazvoní u dveří a nikoho nečeká? Páté místo, zeptá se, kdo je.
2: Ano.
1: Častější odpověď, čtvrté místo, jak lidi hlasovali, podívá se z okna.
3: Přesně, ano. Nenápadně.
1: Prostě nápadně, ale...
3: No tak protože vlastně... nevíš, jestli chceš někomu otevírat, co když jsou to, já takhle. Nevím, nějaký tyhle ty mormoni nebo...
1: Mormoni.
4: Nebo Rumuni třeba, že?
3: Třeba.
1: No. Nebo lidi, co potřebují přispět na nějakou hezkou věc.
3: Třeba ty, ta tříkrálová sbírka, že jo?
1: Ale tak těm se otvírá, ne?
4: Jo, já jim otvírám vždycky králům. Králům vždycky.
1: Ale vážně. Třetí místo. Co Čech nejčastěji udělá, když mu někdo zazvoní u dveří a nikoho nečeká? Třetí místo.
4: Zhasne?
1: Ne, jde otevřít. Možná vás to překvapilo, tahle možnost.
3: Fakt jo, i v dnešní době.
1: Jde otevřít. Představ, že někdo zazvoní, ty nikoho nečekáš a ty jdeš otevřít.
4: Mě spíš překvapuje, že to je až třetí varianta tohle.
1: Častější, druhé místo, dělá, že není doma.
4: To bych taky dělal.
1: To je častější. A první místo?
4: To vůbec nevím.
1: Když to netipnete, musí lidi, takže pojďte.
3: Otevře jenom na řetízek.
1: Podívá se kukátkem, bych uznal.
4: Teď jsem to chtěl říct.
1: To je stejný. Podívá se kukátkem nebo kamerou dneska už.
0: Česká volba na Evropě 2. Nový žebříček už v další ranní show. Kompletní pořadí na www.evropa2.cz.
5: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
0: Vyhraj Apple Watch SE s Evropou 2 a Mastercard. Poslouchej Evropu 2 od pondělí do pátku, hlídej soutěžní výzvu a zapoj se i ty. Hlavní výhrou jsou stylové Apple Watch SE. S kartou Mastercard si navíc užiješ dny Marian naplno. Od pátku 18. do pondělí 21. září získáš u zapojených partnerů při platbě kartou Mastercard o 3% vyšší slevu nebo dárek k nákupu. Laď Evropu 2, zapoj se do soutěže a hraj o Apple Watch SE s Mastercard. Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
7: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
8: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné s garancí rychlého dodání.
7: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
8: Více na www.hormann.cz.
7: Herman. Jistota na celý život.
9: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
11: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Nyní v akci. Lepidlo a stěrka na fasády pro doma za akční cenu 179 korun za 25 kilo i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
5: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
6: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
2: Wow, běžci z Bystřete! 10. ročník SAR půlmaratonu nejkrásnějšího závodu s UTMB indexem v Česku už 27. září. Dětské závody s následným hlídáním, rodinná sedmička, SAR půlmaraton a trasy 44 i 70 km. Krásné výhledy a UTMB body jsou body. Registrace na trailběhy.cz.

0: posloucháte ranní show na Evropě 2. Téma Stardance. Včera byla velká tiskovka Stardance. A tam překvapivá informace o tom, že Marek Eben a Tereza Kostková končí.
1: Ne. Cože?
2: Ne.
1: To jsem nechytla.
0: Je to tak. Je to tak.
1: A jako kdy?
0: Že dojedou tuhle řadu a konec. To jste fakt nechytli?
2: Ne. Vůbec.
0: Tak, co si o tom myslíte?
1: Je to konec jedné éry.
0: Je to konec jedné éry.
2: A oni už vám volali?
0: Jako co?
2: Vy jste to moderoval?
0: Ne. Vám?
2: Ne.
0: A vám? Tančit?
2: Tančit to taky ne, já jsem někde veřejně prohlásil, že nikdy.
0: To mě volali.
2: A vy jste byl dobrý, prej vám, jsem to viděl.
0: Dobrej, no tak dobrej. Vy byste byl dobrej.
2: Nechte toho.
0: Pavlásek byl.
2: No vidíte, já jsem věděl, že to hned srovnáte s Pavláskem.
0: No ne, ale tak jste takový typy podobný.
2: Jako... To je strašné.
1: A vy myslíš, že jste brilantní baviči.
0: A vy byste do toho nešel?
2: Já bych do toho asi nešel.
0: Ale...
2: Jenom pod podmínkou, že by mi dovolili si z toho dělat legraci, jinak ne. Jako seriózně ne.
0: Ono vlastně jako by to nejde dělat. To si myslel Pavlásek taky, že z toho udělal legraci a vydržel mu to půl jednoho dílu.
1: No, a vidíte, je to čest nebo ego, co ti nedovolí si z toho dělat legraci? Nebo
0: ono
1: co to
0: nejde.
1: Je?
0: Oni totiž to je tak jako navážno a je to tolik práce a tolik dřiny, že to najednou působí nepatřičně, že všichni kolem tebe tak dřou, že vlastně oni pak chodili za Pavláskem, on byl chudák nešťastný, já jsem to už někde vyprávěl a říkali mu: pane Pavlásku, měl byste víc trénovat. A on koukal, jakože já jsem si myslel, že mě vyhodí po dvou týdnech a já budu točit filmy. Vlastně to je trochu příběh Štěpán Kozu, tak jakože do budoucna bych to viděl.
2: Dobře, kdybyste, no, to,
0: kdybyste,
2: tomu, no.
0: Kdybyste to přijal. No a že on prostě říkal, já jsem si myslel, že bude jako humor. A oni, já vím, že jste vtipnej, mu říkali lidi. Děláte se, ale tady je to prostě opravdu, ty lidi do toho dávají všechno a měl byste se trochu víc snažit. A on byl úplně zoufalej. Ale mě ho nevyhodili, schválně ho tam nechali.
1: A co tam vykoupil?
2: Chudák.
0: A on už, on měl na listopad už dva filmy. Jo, a on začíná v říjnu, že jo, teďka zase. Aha. A jakože byl z toho nešťastný, no.
1: Yeah.
2: To pro mě teda daleko šílenější informace nebo zajímavější je, že Pavlásek točí filmy. Co nevěděl vůbec. To je dobré.
0: A ještě tam vlastně, když půjdu tako na vás, Štěpáne, tak tam je vlastně problém ten, že oni by vás ani nemohli jako uhrát na peníze, protože to je Česká televize, že jo? Takže tam jsou všechno tabulky, tohleto. A hlavně mají, pozor, tam je to takhle. Všichni mají stejně.
2: Jako i vy?
0: Jo.
2: Ne, Leoši.
0: Ano.
2: Nechte toho.
0: Všichni mají stejně. Prostě ty, co tam tancujou, máte za to nové honorář, když postoupíte, máte další honorář. A všichni mají stejně. Tam
1: stejně
0: je
1: málo.
0: Tam je socialismus.
2: Takže vy jste do toho fakt šel srdcem.
0: Srdcem, no. Oni, já jsem to zkoušel, jakože tenkrát, to byl rok 15, říkám, a nešlo by, oni nešlo by.
2: Jste dobrý.
0: Tam mají fakt jako všichni stejně, to je skoro až komunismus.
2: Mm-hmm.
0: Ale ve svý podstatě jako, no je to trochu nerozum, protože chápu ta spravedlnost. Na druhou stranu, kdyby mohla produkce útočit penězma, tak by tam dostala i lidi, kteří tam normálně dostat nejdou.
2: Třeba mě.
0: Třeba vás, nebo třeba vím, že se produkce leta snaží o Jaromíra Jágra.
2: Ty, protože bych já byl s Jágrem v páru.
0: A Jágr taky samozřejmě, Jágr by byl samozřejmě úplně kasaštik.
2: Ty, oni jsme byli spolu.
0: Jako jackpot, ale prostě Jágr...
1: On by byl ten profesionální tanečník, jo, aby ta
2: celebrita. Jo, já bych byl ta jeho holka, to se mi líbí.
0: No ale přátelé, vy jste vůbec, my jsme otevřeli tady...
1: No ne, a dobře, tak šušká se v kuloárech nějaký informace, kdo nahradí Marka Ebena.
0: No ne, to nevíme, to je samozřejmě předčasná záležitost, ale pojďme se bavit o tom, že teda jako, já nevím, jak je to dlouho, 20 let, nebo kolik?
1: To.
0: Marek Eben, Tereza Kostková, bylo to jejich přání.
1: Aha.
0: Ne, že by je vyhodili, si už nechtěli pokračovat, už to dělali asi příliš dlouho.
1: Nedohodli se na honoráře možná.
0: To si nemyslím, že je tenhle ten problém. Takhle, získali pocit, že už tomu dali, co mohli a že už jako chtějí skončit. Když jsem se to dozvěděl, tak jsem trochu myslel na sebe v ranní show. No.
1: Že se tě to stále ještě netýká.
0: Že už jako člověk, že má aspoň tu sílu říct jako dost.
2: Ale je pravda, že Terka Kostková mi říkala něco, že bude možná na Evropě místo. Pojďme si pustit písničku.
0: Jakože, že bychom se prohodili?
2: No já fakt nevím. Jako.
0: Katko, máš volno příští rok?
3: Katka Římová. Ranní show Evropy 2.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Zachytili jste nový trend, co se týká houbaření?
0: Ne, netušíme.
1: Tak já jsem byla o víkendu na houbách a nenašla jsem vůbec nic. Potkali jsme sousedy a říkali, že to je vyzbíraný. Ne,
0: to je trend teďka.
1: Ne, já si právě jenom dělám přípravu na to, abych vám dala ten fantastický tip, co jsem teďko zaregistrovala na sociálních sítích.
0: Aha.
1: A je to, prosím vás, houbaření v noci.
0: Ne.
1: V noci to není vyzbíraný, navíc ty houby prej, jak jsou jakoby tou večerní vláhu nasáklí, tak jsou krásně čerství. Nikdo tě v lese neruší, máš mnohem větší šanci, že najdeš prostě nějaký úlovky a lidi opravdu, teď je to novej trend i na sociálních sítích, vezmeš si čelovku, baterku a vyrazíš na houby v noci.
0: Ale je to strašidelný hrozně.
1: Je to strašně strašidelný.
2: Protože je to dobrodružné.
0: Je to jakože taková praska, jako praskající větev jako v noci působí jinak samozřejmě.
1: Ale prostě je to super, protože v noci houby vidíš.
0: Hele, přes den je to takhle. A v noci je to takhle.
1: No.
3: No tak máte dvě varianty, že jo, v noci. Buď najdete houby, nebo svého budoucího vraha.
0: No, ale vemte si, že vlastně podle mě ta čelovka míří jenom velmi jako úzkým světlem.
1: Mm.
0: Jak se tomu říká?
3: Tunelově.
0: Tunelově, jak jsem říkal, proudem nebo pruhem světla. Aha. Že nalézt tu houbu je složitější, ne?
1: No tak, ale to přece, i když se koukáš přes den, tak vždycky koukáš jenom jedním směrem.
0: Dobře, ale vidíš periferně ten, přece, ne?
1: No ale houby nezbíráš periferním viděním.
3: To vy neznáte ten nový trend periferní sbírání houb?
0: To je vlastně, to se sbírají houby na periferii.
3: Ano.
0: To je za město, jako. Leoš Mareš, Katka Říhová.
4: Ranní show Evropy 2. Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
5: Nepropásni zářijovou mateří doušku se super dárkem. Čeká tě mega Minecraftí soutěž o Lego, vtipný Richard Krajčo, Karol a Kvído i hra s Čupa Čups. Mateří douška s voňavou mamolínou od mámy v rejži, exkluzivně v síti Billa a Tesco.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
6: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
4: Co dělá Pavel Cejnar, když ve všední den okolo poledne posloucháte Evropu 2?
7: Za A dráždí, za B zbarví pokožku do zelena, nebo za C...
4: No tak to radši převezmu já, vysílá.
7: To je to zívání někde mezi songy, jo?
4: Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
8: Pozor, pozor, hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy.
9: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy.
8: Rozbalí to Karol a Kvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
9: Tohle si nesmíš nechat ujít.
8: Kompletní program najdeš na piggy.cz.
10: Partnerem akce je Lipánek od Madety. Piggyho oblíbený smetanový dezert. Madeta, tak chutná mléko.
4: Ty největší hvězdy. Našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
11: A můžu ještě něco říct?
0: No povídej.
11: To nejlepší rádio na světě.
0: Adame.
4: Bez generace E2 by to nešlo.
11: Děkuju moc.
4: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
12: Kdy naposledy jsi viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy jsi objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Užívej si Evropu 2 až do večera.
13: A startuje večer na maximum.
2: Songy na přání.
14: Já bych si přál asi třeba...
2: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
15: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
2: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Chci se vám pochlubit, vymyslel jsem koktejl. Ano.
1: Nealko nebo alko?
0: Je to nealko koktejl a upozorňuji, že jsem tu ambici neměl a že to je také neplánované.
2: Dobře.
0: Byl jsem v jedné restauraci, není podstatné říct v jaké. Mm-hmm. A měl jsem pocit, že jsem tam jako dlouho nebyl. Nebo já jsem teda o tom přesvědčený, že jsem tam dlouho nebyl. Nicméně, přišel jsem tam a personál se na mě jako tvářil, že jsem jako štamgast a že ví, co si dám. Chápete?
2: Ano, chápu,
0: přijdete
2: chápu.
0: A teď najednou vidí a já říkám, bylo to takový zvláštní jako to chování, že vlastně personál se tvářil, jako kdybych tam byl třikrát do týdne. Uh-huh. A já tam nebyl roky.
1: Možná se byl někomu podobný, kdo tam často chodí.
0: To si nemyslím. Říkaj, pane Mareši, takže jako obvykle, Titanic.
2: Jo, takhle.
0: Jo?
2: Leo.
0: Ne, tak ne. Oni říkají, jako obvykle, Titanic. A já, Titanic? A oni. Teď to jste vymyslel vy? A já říkám, nevymyslel. Říká, ale jo, když jste to tady říkal, že jste to vymyslel vy, ten název. A říkám, to mi teda vůbec není povědomí. Jakože já to slovo slyším jakoby poprvé ve vztahu ke koktejlu, takže mám pocit, že nejsem autorem. A ten číšník říká, no vymyslel jste to ty, já jsem o tom 100% přesvědčený. Říkám, a co to je za drink? A on, no voda s ledem.
1: Vincentka s ledem, ne? To je slaná.
0: No, ale jak to řekl ten fakt, říkám, no to já piju vodu s ledem, to je pravda. Ale, a on, no my to tady máme, jako že jste to vymyslel vy. Takže já jsem jako vymyslel koktejl, ani o tom nevím, ale já jsem jako na 1000% přesvědčený, že jsem to určitě
1: ale
0: nevymyslel.
1: Ale prosím tě, ty jsi prostě chodící studnice nápadů a rozhazuješ je, kudy chodíš.
0: Ne, ale přišlo mi to jako fakt dobrý. Prostě já piju vodu s ledem. Je pravda, že to trochu kazím tím citrónem.
2: Ano.
0: Ale vlastně...
2: Ale fakt, tak že...

0: 8.03. Vyvoláte a my to zopakujeme. Jenom s Mastercard můžete během dnů Merien nakupovat ještě výhodněji. Dny Merien, to je událost.
1: Ano, už je to tu zase.
0: Je to tady. Od pátku do pondělí. To je teď. Že jo?
1: Od tohohle pátku.
0: Prostě teď, to je ten víkend vždycky, ne? Od pátku do pondělí dostanete u většiny zapojených obchodů při platbě kartou Mastercard o 3% vyšší slevu nebo dárek k nákupu. Tak toho využijte, protože třeba sleva 28% vám rozhodně udělá větší radost než sleva 25%.
1: A to je ale pravda, protože 25% je vlastně jenom čtvrtka a 28 už je vlastně skoro třetina.
0: 28 to je vlastně skoro zadarmo už. Dnes soutěžíme s Mastercard o chytré hodinky Apple Watch, kterými můžete i platit. A když si do nich nahrajete svou kartu Mastercard, získáte už o tomto prodlouženém víkendu v rámci dnů Merien u většiny zapojených obchodů výhody navíc. Jak jsme to už říkali, o 3% vyšší slevu nebo dárek k nákupu. Já mám radost, že se tyhle ty věci dějou, že dny Merien, jakmile slyším, že to pořád je, říkám si, svět je ještě v pořádku. Halo, halo.
2: Čau, tady Vašek.
0: Vašku, ty vypadáš jako typický člověk, který chodí na dny Merien.
2: Rozhodně.
0: No ne, ale tak máš...
1: Někdo ty tašky odnášet musí.
0: Máš paní, ne?
2: To mám.
0: Tak poslouchej. Většina obchodů zapojených do dnů Merien, které začínají už tento pátek a potrvají celý víkend až do pondělí, nabízí při platbě kartou Mastercard nějaké extra výhody navíc. A nemusíš říkat, jaký, to už jsme tady říkali, to víme. Ale tipni si, kolik je celkem do slevové akce zapojených obchodů? Zkus si tipnout, pak ti dá možnosti.
2: 10 000?
0: 1000 byste tipnul, jo?
2: Tak 10.
0: 10 000. Tak možnosti jsou za A 500, za B 1200, nebo za C víc než 2 500 obchodů a e-shopů po celé České republice.
2: Tak to
0: bude za C. Říkal jsi C?
2: Ano, C.
0: To si řekl dobře. To si řekl dobře. Hele, to si řekl dobře. Budeš vyprávět. Hele,

0: Volal mi Mareš, jo. Chtěl po mně prostě vidět, kolik je tam obchodů. A co jsi mu řekl? Zace. To jsi mu řekl dobře. Ach jo, tak je to tvoje a my ti moc gratulujeme.
1: Děkuji moc krát.
0: Čau, Wes. Ahoj, papa. Ahoj.
2: Čau.
1: Ahoj.
3: Leoš Mareš, Katka Říhová. Evropy 2.
0: A než se vrátí do studia Štěpán, tak Leoš Mareš a Katka Říhová mají pro vás zprávy.
2: Tak nějaký máš, jo? Tak povídej.
0: Ne, tak jako ty máš zprávy, já ti toto budu
2: jenom... Ty jsi mě uved.
0: Je to tak.
2: Tak jo. Dobré ráno. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne přijme na Pražském hradě ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce a ministra obrany Jaromíra Zunu. Oba členové vlády prezidentovi představí kandidáty na jmenování generálů. Prezident na návrh vlády povyšuje do generálských hodností vojáky, policisty nebo hasiče dvakrát ročně, a to 28. října a 8. května. Lotyšská letecká společnost Air Baltic bojuje o přežití a požádala ve Spojených státech o ochranu před věřiteli. Dopravce chce pod dohledem soudu reorganizovat své dluhy, zatímco dál odbavuje všechny naplánované lety. Aerolinka létá také z Prahy a nabízí cesty například do Rigy, Vilniusu či Tallinu. Teď už má slovo Zuzka.
4: Zastupitelé Karlových Varů odsouhlasili pokračování dodávek tepla pro město od Sokolovské uhelné. Vlastní zdroj město stavět nebude. Vyjednalo si ale výhodné podmínky, vliv na cenu tepla i to, že přivaděč tepla si pronajme Sokolovská uhelná a sama ho opraví. Množství tepla se pak bude měřit až u vyústění v Karlových Varech. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: O místo v pražském zastupitelstvu se uchází i bývalý pornoherec Robert Rosenberg. Objevil se na kandidátce Svobodných jako nestraník. V současnosti se věnuje trenérství boxu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Kolona je na D1, pokud jedete z Vyškova do Brna, zastavíte se od kilometru 215 a je to na 25 minut až za Rohlenku. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy začíná potom kolona od 38. kilometru až do zúžení na 25.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2, jeden na maximum. Evropa 2, jak je venku?
2: Ráno je většinou mlhavé, ale přes den se můžeme těšit na slunce, bude skoro jasno až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na příjemných 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy, teď pokračuje úterní ranní show s Leošem Marešem.
3: Mareš, Katka Říhová, ranní show Evropy 2.
0: Vždycky zaskočí, že řekneš jenom to jedno jméno, tak já...
2: Já nebudu prostě říkat musíš, svoje.
0: Zkusy to, je to není... To, jenom
2: ne, to je fakt divný.
0: To štípne jenom, zkus to.
2: Pojď. já
0: řekni
2: vím,
0: celou
2: jak
0: sestavu,
2: je moje jméno, ale...
0: Sestavu.
2: Dobře. Pokračuje úterní ranní show s Leošem Marešem, Katkou Říhovou a Štěpánem Kozubem.
0: A Jakubem Kohákem, jdeme na to.
5: Sponzorem ranní show jsou ČSOB Drobné. Už žádné drobné po kapsách nebo v prasátku. I z drobných mohou být totiž velké peníze. ČSOB.cz

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Tuto hudbu většinou používáme ve vztahu ke školství. Mm-hmm. Jo? Máme po 8 hodině a já bych chtěl otevřít téma, jaký jsme byli školáci. Katko, začínáte.
1: Školáci.
0: Začínáš.
1: Školáci šprťáci.
0: No, jaký jsi, já si tě představuju, že jsi v té sukínce s mašličkou jako slušná holka, prostě co má vždycky všechny úkoly a stojí spíš v koutě.
1: Je to romantická představa, ale je to spíš opak. Já jsem vždycky měla hodně puntíku za zapomínání, věčně jsem neměla kružítko, půjčovala jsem si od spolužáků.
0: Tak kružítko jsem neměl nikdy.
1: No.
0: Kružítko neexistovalo u mě. To
1: ale kde je všem těm kružítkům konec? Proč nám všem vždycky chybělo kružítko?
0: To je jak s nabíječkama. Podle mě je někde místo ve vesmíru, kde je sklad všech kružítek. Že myslím si, že se kružítko podle mě nemá moc lidí jako ve výbavě, protože to nemá uplatnění, že jo? Co s kružítkem v životě?
1: Hlavně ono to bylo od těch učitelek velice podlé, protože oni se na něj celý září ani říjen nevzpomněli a najednou bum, v půlce listopadu vyndejte si kružítka a řeknou to s tou samozřejmostí vlastně, jako, že očekávají, že ho všichni mají.
0: No. Já jsem se úplně zamyslel, kolikrát jsem se otáčel, počte mi holky kružítko. No. Štěpáne.
2: Já byl žák podobný asi jako Katka. Já zapomínal věci, já jsem dokonce to dotáhl tak daleko, že jsem vyšel z domu bez aktovky a úplně suverénně jsem do té školy přišel a až tam jsem si na třetí hodině uvědomil,
0: to není
2: že
0: ji nemá.
2: Ne, to se mi opravdu stalo.
0: Ale jste seděl první dvě hodiny jen tak?
2: Jen tak, já jsem říkal, něco je blbě.
1: Jste začínali tělákem, takže
2: v pohodě.
1: Jsme
2: měli tělocvik, pak jsme měli hudebku, že já plavání.
0: A vy jste chodil ve sportovním, jo?
2: Já jsem chodil ve sportovním, ale pozor, vymyslel jsem už v 6. třídě nejlepší omluvenku, proč nemůžu plavat. V 6. třídě. Ano. Já nesnášel plavání, mě to nebavilo, jo. A já doma slyšel, maminka vždycky říkala taťkovi, na bazén nemůžeme, já mám svoje dny. Ty vole, to použil ve škole, no to fakt fungovalo.
3: Ranní show Evropy 2.
4: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je Big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
9: Populární seriál Lioness se vrací na Sky Showtime.
10: Musíme běžet!
9: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
11: Připrav se.
9: Přihlaste se k odběru našeho tarifu Standard hned teď za pouhých 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Sky Showtime. Nabídka platí do 12. října. Službu lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
14: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
15: Zpátky k muzice.
16: Evropa 2.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2 a říkala jsem si, že bychom mohli společně otevřít téma rande. Já jsem našla na profilu Za normální holky takovou krásnou anketku, jaká je nejbizarnější věc, kterou vám kdy chlap udělal nebo řekl na rande. A tak jsem si tady poznamenala pár výplodů.
1: Takže nejbizarnější věc, kterou vám chlap řekl na rande.
2: Mm-hmm. Nebo udělal.
0: Nebo udělal, ano.
2: Třeba dítě, že to se nehodí.
0: Je pravda, že na prvním rande je to trochu bizarní.
1: Je to první rande.
0: První rande.
1: Nejbizarnější rande, první.
0: Jeden mi na začátku rande oznámil, že má jen stravenky. Jeden mi na rande řekl, kdybych tě tady teď do té škarpy pohodil, tak tě dlouho nikdo nenajde.
1: Ne.
2: To je strašné.
1: Zřejmě byl spokojen.
0: Pozval mě na večeři a pak, že vlastně ani nemá hlad a abych mu pomohla stěhovat sklep. Čím začít? Co třeba týpkem, co si myslel, že s ním půjdu na hotel, kde je jeho dospívající syn, protože se to, cituji, kluk někde naučit musí. Týpek se zhulil, usnul na lavičce, já si četla knížku a objednávala si drinky na jeho účet. Když se vzbudil, tak se zeptal, jestli bych mu pomohla aktualizovat profil na Tinderu, že si pořád nemůže najít nikoho normálního. A poslední tady mám, jo. Vypadal docela mile a hezky. Nic dramatického neříkal, ale když jsem si odskočila, ukrad mi peníze z peněženky.
3: Ranní show Evropy 2.
4: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: 8 hodin 25 minut. Posloucháte ranní show na Evropě 2, řešíme tady první rande. Já si nedokážu už vzpomenout na první rande. Je tady ještě někdo, kdo by mohl dát nějakou svoji historku z první rande?
1: Já teda mám rande. Jednu, no, ale teď musím rychle hledat tu formulaci, aby to vyznělo jako slušně. Ale vlastně, ano, mě bylo 14 let a já jsem se poprvé seznámil s dívkou. No. Bylo to zvláštní, bylo 20. Jo. Ona si myslela, že jsem starší, já jsem mi to nevyvracel.
0: Vy vypadáte starší trochu.
1: Já už ve 14 vypadal na 42, to je důležité říct.
0: A to je dobrý, že už 20 let vypadáte stejně. Vlastně.
1: Já už vlastně, já to mám Benjamin Button, já už jenom mládnu, jakoby, jo. Ale já jsem v těch 14 nosil náušnice, dva diamanty a měl jsem melír, jo, to je taky zásadní. Takže jsem vypadal zezadu trošku jako moje maminka.
0: Já si to představuju, máte diamantový náušnice.
2: Já si představuju Davida Beckhama.
1: Ne, tak to ne, ale zvyše, jo. David Beckham zvyše.
0: Mimochodem, tak se jmenovala skupina mezi tvůrci, když se točil dokument o mně.
1: Fakt?
0: No, to vám můžu ukázat na WhatsAppu.
2: Jako Beckham zvyše.
0: Důkaz, já vám to něco ukážu, když se točil dokument.
2: Ale pořád je to docela, jako, je to podstané, to jsi se neurážil.
0: Ale podívej se, dokonce tam byla fotka i, hele, jak se jmenuje ta skupina?
2: Beckham zvyše, takže jo.
1: Super.
2: A je tam fotka Davida Beckhama.
1: No, super.
0: Se točil dokument ode mě, o mně a byl to Beckham zvyše. Tak povídejte, byl jste teda zadu.
1: Já to, ne, já ne, to ona potom, ale já chci jenom, jste to poplet.
0: Takže
1: ne, já chci jenom velmi v rychlosti, já to zkrátím. Prostě
0: nemusíte to zkracovat.
1: No, ale protože ten nadlouho, my jsme se seznamovali.
0: Ne, počkejte, já to miluju.
1: Dobře, tak jo, tak
0: moment,
1: já to.
0: Moment, já vám pustím muziku,
1: ano.
0: Která by vás mohla jako nějakým způsobem inspirovat. What is love?
1: Tak no, je. Tak děkuju. To mi hodně pomohlo. Seznámil jsem se s krásnou dívkou na vesnici. Jo, to je důležité říct. Ona si chviličku myslela, že jsem v tranzici. To je pravda. To je pravda. Říkám, že se mi plavila moje matka.
0: Rozumím.
1: Já jí vysvětlil, že jsem kluk plnohodnotný a že pokud mi nevěří, pojďme se přesvědčit k ní domů. Takhle jsem hned rovnou. Ve 14. Mm-hmm. Přišli jsme k ní domů, ona bydlela na poště, její maminka pracovala na poště, měli byt hned nahoře. Udělala mi milkshake, banán a nízkotučné mléko. A já věděl, že se schyluje k tomu, že už to bude. Já počkal v obýváku a ona mi řekla, ne, tady ne, pojď ven. Šli jsme ven s tím milkshakem, lehli jsme si na trávu, bylo sluníčko, to je taky důležité říct. Já jsem usnul a měl jsem kraťasy a spálil jsem si třísla, ale úplně jako do ruda. A ona chudák mi chtěla pomoct asi a začala mě ty třísla hladit a já měl pocit, že už je to ono. Jestli mi rozumíte, že už je to jako ono.
0: Ano.
1: Ona mě v podstatě namazala krémem a já měl pocit, že to byl můj pohlavní styk první. Já to pak všude vyprávil, než mi kamarádi vysvětlili, že nedošlo k průniku.
0: Já jsem se asi ztratil, ty ne?
1: No, protože jsi tam nebyl s náma.
2: Ne, já to chápu.
1: Kačka to chápe.
0: Souvisí...
2: A jakoby za vás to bylo ukončeno?
1: No, protože jsem měl všude na tříslech ten krém, tak jsem si myslel, že jo.
2: Jo.
0: Já pořád čekám, kdy dojde na ten milkshake.
1: Já jsem uznul, ale spáhl jsem si třísla, to přebylo veškerý příběh o milkshakeu, rozumíte?
0: Chápu.
1: Mám pokračovat?
0: Ne.
1: Děkuju.
0: To je náhoda ta písnička, tak je.

0: Štěpán Kozub je náš milkshake.
1: Ano, děkuju.
0: Když to vlastně, kdybych měl popsat naší ranní show jako nápoji, kdybyste byl opravdu milkshake.
1: A vy ty tam?
0: Já nevím, já bych byl voda s ledem.
1: Ano.
0: A vy?
2: Já.
0: A ty?
2: Já bych chtěla být Sex on the Beach, ale nejsem. Chtěla bych být.
0: Jseš prosečko.
1: Ale čtyřikrát v měsíci jste Bloody Mary.
0: No, já bych uzavřel téma...
2: Čtyřikrát to jste přehnal.
1: Pardon,
0: já bych uzavřel téma nejbizarnější první rande. Já už jsem to tady vyprávěl. Je to příběh z jedné americké show, takže se budu opakovat, ale často to říkám na večírcích, že to je pro mě skvělá story. Americký moderátor v talk show vyhlásil pro celou Ameriku téma, aby se hlásili páry, kteří měli vlastně nejbizarnější první rande a jsou spolu. To znamená, přerostlo to potom ve vztah, jsou manželé, mají děti. A vyhrál to nějaký pár, který jel na první rande na hory. Přesně si první rande, domluvili se, jeli na hory. Katko, ty to znáš tu story,
2: ne? Vi?
0: Ne?
2: Já si to nepamatuju.
0: No tak.
2: Já mám velkou výhodu, že se nepamatuju skoro nic, proto můžu pořád dokola koukat na stejný filmy, stejný seriály.
0: To je výhoda.
2: Vysím tě na rtech a tak.
0: Tak jede kluk s holkou na hory. První rande, romantika, celý den lyžujou a po horách, potom dni, když skončí vleky, tak jedou zpátky dolů od toho vleku autem zpátky do města, jako když odjíždíte z hor.
1: Mm-hmm. Ano.
0: A jak to tak znáte, bývá taková ta kolona, že jo?
1: Mm-hmm.
0: Jo? Skončí ty vleky a jedou prostě v té koloně. A musíte si představit situaci, že jsou tam velké bariéry sněhu. To znamená, je sníh odhrnutý na strany, jo? A v té díře vlastně projíždějí ta auta. To znamená, nemůžete nikam jít. Prostě hodně sněhu, je to odhrnutý, takže prostě projíždíte takovým koridorem.
1: Ano.
0: Jste prostě někde v Americe na horách. No, a teď jí, která neřídí, se začne chtít čůrat.
1: Ano.
0: A teď kolona popojíždí jaksi pomalu, že jo. Neřešitelná situace. Nelze nikde odbočit. Nelze zastavit, protože před tebou auto, za tebou auto, jede se krokem i se zastavuje. Neřešitelná situace. V jednu chvíli už to nemůže slečna vydržet. Je na prvním rande se svým klukem. V jeho autě. Nemůže to tam poslat. Ne. V jeho autě mu to tam nemůže poslat. Řekne, hele, cokoliv je lepší, než to tady poslat, zastav mi. Vystoupí a úplně v pohodě, nebo nevím, jestli v pohodě, jde kolem toho auta, které stojí v té koloně, takže všichni stojí.
1: Ano.
0: Jo, takže nezdržuje provoz, se stojí, se čeká se. Ona obejde ten trak toho chlapíka, sedne si do bobku za auto.
1: Ano.
0: Teď samozřejmě tváří v tvář kouká dovnitř do toho auta, co stojí za nima, ale jí to jedno, to jsou nějaký cizí lidi, ty už nikdy v životě neuvidí. Sundá si oblečení a začne čůrat.
1: Ano.
0: A jak si v té úlevě, tak si přisedne. Tam je ten nárazník, v klidu si přisedne, je to velký trak. Vyčůrá se, dočůrá a najednou zjistí, že se nemůže zvednout. Přilepí se na ten zadní nárazník, na ten chrom.
1: Ne.
0: Zůstane tam. Teď nemůže sehnout. Teď na ní lidi koukají z toho auta. Teď ona prostě v panice, teď se tak začne ťukat do toho traku. Frajerově je to divný, ale čeká, nepůjdu tam přece, je to prostě, nechci jí strapnit. Ale pak, když už běží nějaká doba, tak vyjde z toho auta, obejde to auto a tam vidí tu svoji holku na tom prvním rande se sundanýma kalhotkama, jak přisedlá, přilepená. Neřešitelná situace. Nejde otrhnout. Žádná teplá tekutina není ve voze.
1: Ano.
0: Tak udělá jedinou možnou věc. Sundá si kalhoty a počůrá před všema těma svědkama tý holce záda.
1: To je super.
0: Tím jí vysvobodí a zůstali spolu až do konce věku. Co tomu říkáte?
1: To je pecka.
0: Nejbizarnější první rande, které navíc vydrželo jako až do manželství. Takhle se dva lidi dokážou seznámit.
2: Třeba to mají rádi do dneška.
0: Třeba to mají rádi do dneška, ale tohle píše život, já to zbožňuji.
1: Tyhle dva už se nemůžou překvapit.
3: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180, nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Hrajte na Evropa2.cz o poukázky do Intersportu za 2000 korun. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let z Emirates.
5: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Máš u sebe korunu?
6: Na co?
5: Na novou vanu ze Senesy.
6: Odkud?
5: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
6: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelně a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
3: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
7: Zkušenosti vás dostaly tam, kde jste. Co vás dostane dál? Nové know-how, inspirativní lidé a pohled za hranice vaší každodenní praxe. Vyberte si profesní studium MBA, MSc nebo LLM na Newton University. Vzdělání, které pracuje pro vás. Více na newton.university.
8: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
9: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
8: Rozbalí to Karol Aquino, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
9: Tohle si nesmíš nechat ujít.
8: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
10: Partnerem akce je Libánek od Madety. Piggyho oblíbený smetanový dezert. Madeta. Tak chutná mléko.
11: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: dvě Svět podle Koháka.
1: Svět podle Koháka s jeho hlavní hvězdou Jakubem Kohákem. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, přátelé.
1: Jakube, jak se máš?
2: Já se mám famózně. Šmanko, to snad ani lepší být nemůže.
1: No a tak povídej.
2: Hleda, že by se mi možná narodilo dítě nebo něco takového.
1: A uvažoval
2: to by
1: si,
2: to přebylo.
1: Uvažoval jsi, že by si ještě třeba...
2: Ano, uvažuju nad tím snad každý boží den.
1: Protože Koháková...
2: Ano, to by bylo.
1: Koháková...
2: Ano. A co ty další, ty byste chtěli ještě nějaké malé robátko?
1: Teď si mě zaskočil.
3: Leoš už čeká na vnoučata.
1: To ty taky neuskoro.
2: Já už mám houpací křeslo ready, takzvaně. Nicméně teďka se mě ptal můj malý syn otázku, říkal, tati, já jsem si to napsal, tati, a já jsem Betka nebo Alza?
1: Betka nebo Alza?
2: Já jsem se ho zeptal, cože? A on, pak jsme se o tom bavili, analyzovali jsme to a on se ptal, jestli je generace beta nebo alfa. A on to jak ještě tomu nerozumí. Asi to zapamatoval špatně. Myslel si, že ten zelenek idiot, takový ten, co dělá tu reklamu, že stále říká nějaký generaci.
1: Generace alfa.
2: No,
1: to jsme spíš my. Jako,
2: to jsme bohužel my.
1: Takže k těm dětem.
2: Ano.
1: No, jako hele, mimin není nikdy dost.
2: Že ne?
1: Tam je jediná věc, která samozřejmě mě trochu dohání, a to je ta představa, že s tím dítětem tady budeš potom málo.
2: Hmm.
1: Jakože ta představa, že už dopředu víš.
2: Ale zároveň budeš málo i s tou matkou.
1: No já vím,
2: což to zase vlastně jako vyrovnává.
1: Že si říkáš, jako, že ani teoreticky pak není možnost, že třeba
2: to je pravda, no.
1: Se s tím dítětem do 18, pravdu. Je to taky blbý.
3: Tohle říkala Cameron Diaz, když měla teďko dítě po 50, tak říkala, že tady kvůli tomu bude muset být do 106 let a když si to takhle naplánuješ, tak ti to vyjde.
1: No.
3: No.
1: Tak ale Alex jsou 4.
2: Jo.
1: Tak co myslíš, jako, jakou mám naději? Jako
3: maturitu na jej dáš.
1: Maturitu, že bych dal ještě.
2: No Ježíš Maria.
1: To byli jiní, kteří si to mysleli.
2: A ty se o sebe staráš, Leoši.
1: Jo.
2: Jejda, ale
1: pojďme k tobě. Je to svět podle Koháka.
2: Pojďme ke mně.
1: Je to tedy podle v tvém světě.
2: Ano.
1: By si ještě dítě udělal.
2: Ježíš Maria.
3: Kolik ty máš vlastně dětí?
2: V tuhle tu chvíli myslíš, kolik je?
0: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.

0: Já tady mám takové...
1: Počkejte, Štěpán, musíte začít. Posloucháte ranní show na Evropě 2.
2: Jste hrozně hra.
0: Ježišmar, tak já jdu 4,5 hodiny z Ostravy.
1: Jsem čekal právě, jestli to řeknete, ano. Jestli jste se to už naučil, ještě
0: tak
1: ne.
0: Tak teď se dívejte.
1: Tak pozor. Počkejte, já vám dám jinou muziku. Chcete jinou muziku?
0: Něco lepšího, no. Takového.
1: A co chcete?
0: Dynamičtějšího.
1: Něco od vás.
0: Něco, no. Posluchači, vítejte na Evropě 2, tady ještě...
1: Ne. Posloucháte ranní show na Evropě
0: 2. Já byl teď na impulzu, tak mám chaos, počkejte.
1: Neříkejte tyhle ty věci.
0: Nemůžu, jo?
1: Ale jo, tak jdem.
0: Jak co mám říct?
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2.
0: Posloucháte ranní show na Evropě...
1: Ale bez toho, abych vám napovídal.
0: Jo, tak mlčte chvilku. Kačko, řekněte mu něco. Tak, teď já.
1: Pozor, jsme připraveni, jdeme na to.
0: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Dnes je s námi Leoš Mareš, Katka Zíhová a Štěpán Kozub. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Katko, pozdravte.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
2: Jsi říkal hezky Evropa 2.
0: Evropa 2. Já si sebou vezu téma.
1: Ano.
0: Schválně zeptám se vás, co si myslíte, ale teď čistě jde o vaše subjektivní názor jako jo, a pohled, možná zkušenost. Co nejhoršího si můžete jako lidé zapomenout ve vlhku a v teple?
2: To znamená ve vlhku a v teple.
0: To znamená něco jako, že je teplo a
1: já
0: že
1: vím.
0: Tam je i vlhko.
1: Já vím.
0: Tak.
1: Plavky.
0: Třeba kde?
1: V tašce.
0: To je humus.
1: Plavky v tašce po pár dnech.
0: Přesně.
2: Jo.
0: Nebo banán. Zažili jste to někdy? Banán 14 dní v tašce.
1: Počkejte, říkal jsem vám, jak mi vybuchl jogurt v autě.
0: To jste mi neříkal.
1: V tom autě, ve kterém vás teďka vozím, v tom bílém Rolls Royce.
0: Aha.
1: Tak já mám krabičky.
0: Ano.
1: A svačina jedna bývá často jogurt.
0: Ano.
1: Jogurt takovým prostě tohletom. A. Růžový jogurt. A prostě nějak jsem ho zapomněl, už byl pár dní jetej. A jedu shodou okolností, poslouchejte, shodou okolností, to je neuvěřte, vesmíru jeho. Jedu na Myčku. Novej Smíchov, dole Myčka. Jedu tam, no. Že mi umyjou auto. A normálně přijíždím k té Myčce. Čekajte, neuvěřitelná story. A jsem třeba 10 vteřin od příjezdu k Myčce a najednou se za mnou zve. Teď já koukám, a teď se podívám a tam představ si kompletně vohozený ten bílej kožený interiér tím jogurtem. A já jsem to dával i na Instagram tenkrát kdysi. Já si říkám, co se to, to jste neviděli, to bylo všude, ten jogurt prostě explodoval. Jak byl tam dlouho, ano. Byl nafouklej. Přijdu tam, říkám jim, nebudete mi to věřit. Nejel jsem s tím, tadyhle s tím postříkaným jogurtem k vám do Myčky, jel jsem normálně do Myčky, stalo se mi to před 10 vteřinama. A oni, to je v pohodě, to zvládnem. A já říkám, no to nemůžete zvládnout. Vy jste museli vidět, prostě kompletně zadělaný, říkám, prostě tam ten hadr, kůže, všechny materiály, celý prostě od toho vybuchlý jogurtu. Vrátil jsem se za hodinu a půl a tam nebylo nic. A já říkám, jak jste to dokázali. A oni, tady se už umelo věcí. Neuvěřitelný. A fakt to tam není poznat. Takže to je můj zážitek. Promiňte.
0: Ne, dobrý.
1: V teple a ve vlhku.
0: Katko, vy máte nějaký takový?
2: Je období burčáku a to se stalo podle mě spoustě lidem, nám taky, nevíma je, nám vybuchl samozřejmě klasický burčák, protože neuvolňuješ ten uzávěr. No.
1: Stejný příklad podle mě, ne?
2: No.
1: Konec.
2: Akorát, že my jsme to teda nenechávali vyčistit, my jsme si řekli, že už s tím autem nějak dojezdíme.
1: Už jste ho prodali.
2: No, jasně.
1: Vy jste ho schodili ze skály. No, ale mě zajímá teda odpověď na vaši otázku.
0: To, já myslím, že budete naprosto, kam se hrabe váš jogurt a kam se hrabe váš burčák.
1: Takže ještě jednou zadání. Co je nejhorší věc?
0: Co nejhoršího můžete zapomenout ve vlhku nebo vedru. Tak pozor, doktoři popsali případ ženy, která použila syrovou bramboru jako domácí antikoncepci a zapomněla na ní. Po nějaké době přišla ke gynekologovi, že se něco děje.
1: Vy vytáhnete vždycky takovýhle příběh.
0: No právě, že nevytáhnem, ono to tam zůstalo. A přišla k doktorovi a ta brambora tam začala klíčit.
1: To jste si vyvyslal.
0: Ne, to tady je popsaný případ, je to z Washingtonu. Nějaká paní si strčila prostě tam, kam se nemá bramboru. Zapomněla na ní, ta zaklíčila. V podstatě už tam měla takové malé pole. Jakoby jo, už měla 3 hektary třeba v sobě, 3 hektary. A frajeri říká, tak vy nejste těhotná, vy budete mít pyré.
3: Ranní show Evropy 2.

0: Štěpáne, děkujeme.
1: Já děkuju.
0: Štěpáne, děkujeme.
2: Přijďte zás.
1: Tak snad abych jel.
0: Ne.
1: Co ta smlouva, Leoši, kdy to podepíše?
0: Takhle, až do předchozího vstupu jste mohl mít krásnou smlouvu, ale Brambora...
2: Kdo se vám ozveme.
0: Kdo to neslyšel, tak si to puste v podcastu. Kdo to slyšel, tak ví, že Brambora všechno zhatila. Chybilo málo a měl jste smlouvu snů.
1: Leoši, a vy máte smlouvu s Evropou dokdy?
0: Já to vlastně nevím.
2: Ty máš určitě na dobu neurčitou.
0: Já si myslím, že to bylo
2: jako
0: popsáno.
2: Jako Lucie Borjová.
0: Ne, to bylo popsáno ve Faustovi.
1: Vy už jste ve Faustovi, jo?
0: Ne, kdysi jsme se domluvili.
1: Ano.
0: Co jsme říkali s Patrikem, že jednou ve studiu Evropy 2 bude takhle v rohu díra ve stropě.
3: Leoš Mareš.
4: Evropa 2.
3: Katka Říhová.
4: Evropa 2.
3: Ranní show Evropy 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Jednu na narosky, pak na svátek a tohle si vemu jen tak, na nákupy.
6: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
3: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
7: nebude štít jinak.
3: Předobědová i poobědová pohoda.
7: Jak jsi to říkal?
3: Že předobědová i poobědová pohoda.
7: A je to pohoda. Pohoda.
3: Tyhle, to jsem teď říkal.
7: A je to tak.
3: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
7: Na maximum.
8: Do Brna, do Prahy.
9: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete.

0: napsaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
2: To je moje show.
1: Dej taky follow E2.cz.
3: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků. Začínáme.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
2: Vždycky to byla moje show.
4: Prasátko Piggy podporuje sport. Chcete umět korejské bojové umění taekwondo ITF, které je jedním z nejúspěšnějších sportů v Česku? Přijeďte 19. a 20. září do parku Miraculum v Milovicích na ukázky českých reprezentantů, se kterými si sport můžete vyzkoušet. Více na piggy.cz.
1: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jeden na maximum.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: Je tady ranní show, jsou tady zprávy a Katka Říhová.
2: Dobré ráno, nové clo, které mělo přibrzdit záplavu levných balíků, především z Číny, začalo výrazně škrtit tok zboží do Evropy. Balíčku z Asie do Česka ubylo o 60%. Výrazný propad po zavedení nového cla hlásí také Francie, Belgie či Nizozemsko. Premiér Andrej Babiš uvažuje o návštěvě Číny příští rok. Novinářům to řekl po jednání s prezidentem s tím, že cesta by měla být obchodní. Stejně se podle Babiše chovají spojenci, kteří dělají biznis. Premiér uvedl, že v tom nevidí žádný problém. Teď už se nám hlásí Zuzka.
3: Správa železnic vypsala tendr na přestavbu 20-kilometrového úseku mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Odlicí na Rychnovsku. Stavba by měla začít v březnu příštího roku a trvat do konce roku 2029. Největší stavbou správy železnic v Královéhradeckém kraji je přestavba hlavního nádraží v Hradci, zahájená letos na jaře. Dílo za 10 miliard korun by mělo být hotové na konci roku 2031. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: V Los Angeles se v noci udílely americké televizní ceny Emmy. V kategorii komedie zvítězil seriál Widow's Bay. V kategorii drama druhý rok za sebou uspěl seriál z lékařského prostředí Urgent a cenu za nejlepší miniseriál má DTF St. Louis o nepovedeném milostném trojúhelníku. O udělení cen rozhoduje 22.

0: 2000 členů pořadatelské televizní akademie.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Na D1 je kolona směrem do Prahy už z Divišova od 38. kilometru až do omezení na 25. kilometru. Na D1 z Vyškova do Brna čekejte kolonu od kilometru 215 za Rohlenku a na silnici 23 z Náměště do Brna je ucpaný průjezd zastávkou.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Užijeme si slunečný den, bude skoro jasno až polojasno, nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 24 stupňů, zítřek pak nabídne ještě vyšší teploty až kolem 27 stupňů Celsia. Zprávy jsou za námi a na Evropě 2 už má slovo Ivana Kulhánková.
2: Posloucháte Evropu 2, ano, dneska mi bude chybět Chase, je tady jenom Sky, to jsem teda já. Já tady s vámi budu do 11 hodin. Jestli vás zajímá nějaký jako první téma, bohužel, anebo naštěstí, budeme opět mluvit o Adéle. Ne o Adéle, ale Adéla Jirgová dělá věci, které ve světě nemají obdoby a musím o nich dneska opět něco říct. Teď už taky jedna slečna, nebo vlastně paní, která taky dělá věci, které nemají obdoby. To je? Vy víte, kdo to je? Eva Farná, neříkej, co má se stát právě teď na Evropě 2.

můžeme jít i to, co

0: To jsou talenti, já jsem strašně ráda, že na Evropě 2 zaznívají, to byl Bruno Mars. Jestli je někdo talent taky a dámský talent, tak je to Adéla Jirgová. Vy jste určitě o ní na Evropě 2 slyšeli a já bych o ní chtěla mluvit dál, protože ta holka prostě nemá za mě obdoby. Je to teda první Slovenka, která se dostala do takového hudebního slavného žebříčku Billboard Top. Vlastně ona už je v top 10 teď. Ano, já jsem chtěla říct, že před týdnem jsem tady říkala, že je top 100, tak teď už je top 10. Adéla opravdu válcuje všechny hitparády a válcuje i své kolegy, o mnoho starší. Dělal s ní rozhovor ve svém podcastu třeba Elton John. Dokonce o ní teď mluví Nicole Kidman, je to možná proto, že Adéla Jirgová má na svém albu píseň, která se jmenuje Nicole Kidman, což je podle mě skvělý tah, protože pak si říkáte, proč se to jmenuje Nicole Kidman? Pak zjistíte, že Adéla Jirgová natočila klip, který je inspirovaný všema filmama, kde hrála Nicole Kidman, a jestli vás zajímá Nicole Kidman, jak zní ten song, tak si rozhodně zapněte Instagram, protože tam všichni dělají teď své videa a samozřejmě je tak jako opucovávají právě tady tím songem. Nicole Kidman je teď všude, nejen jako herečka, ale i jako song Adély Jirgové. Tak gratulujeme ještě jednou za Evropu 2 a ti to tak dál jde.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, od Alena Walkera, Faded.
2: Jo, Faded.
4: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
2: Imagine Dragons.
4: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
2: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
1: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
4: Díky vás a užijte si to.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Pepo, vstávej.
10: Nemusím.
9: Pepo, už je 8, vstávej.
10: Nemusím.
9: Je pátek, Pepo.
10: Nemusím.
9: Musíš už jít.
10: Nemusím.
11: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
12: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
13: Faktury.
14: Trápí vás factoring?
13: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
14: Řešením je provozní úvěr od ACEMA. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
13: ACEMA, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
14: ACEMA pokryje jakékoliv financování.
13: No tak to beru!
14: ACEMA. Jde to i bez banky.
15: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
16: Náš výkup je teď totální hardcore.
17: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Love Island je zpátky.
11: A tentokrát?
19: Plný svodů a zakázaného ovoce.
11: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
19: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
1: Vyhraj Apple Watch SE s Evropou 2 a Mastercard. Poslouchej Evropu 2 od pondělí do pátku, hlídej soutěžní výzvu a zapoj se i ty. Hlavní výhrou jsou stylové Apple Watch SE. S kartou Mastercard si navíc užiješ dny Marianne naplno. Od pátku 18. do pondělí 21. září získáš u zapojených partnerů při platbě kartou Mastercard o 3% vyšší slevu nebo dárek k nákupu. Laď Evropu 2, zapoj se do soutěže a hraj o Apple Watch SE s Mastercard.
20: Nepropásni zářijovou mateří doušku s vtipným Richardem Krajčem. Mega Minecraftí soutěž o Lego, lesky Smile od Lilian, voucher od Taekwondo ETF nebo stolní hra Chupa Chups čekají jen na tebe. Bláznivá barevná mateří douška právě v prodeji, tak si ji ulov, než zmizí.
1: Zpátky k muzice.
21: Evropa 2.

I Post-it hrajeme na Evropě 2. Já už jsem tady dneska mluvila o takový virální slávě jedné zpěvačky, Adéle. Adéla Jirgová. Ano, ta je teď hodně virální a pak je virální ještě jedna zpěvačka, která je o trošku starší a je to legenda. Musím se bavit teď o Celine Dion, která bohužel, musím tady zmínit i tu nemoc, kterou trpí, protože s tím to celý souvisí. Ona má stiff person syndrom, teď tady čtu, jo. A je to vlastně syndrom stuhlého člověka. Mluví o tom už několik let, jde o teda velmi vzácné neurologické onemocnění, pravděpodobně teda s autoimunitní složkou. No a to onemocnění způsobuje svalovou stuhlost a bolestivé křeče. A vlastně u Celine Dion je strašný, že jí to zasáhlo i svaly potřebné pro zpěv a ovládání hlasu. Já ten její příběh sleduju už strašně dlouho. A viděla jsem třeba za poslední léta, za poslední 4 roky videa, kde říká trošku dojatá a podle mě tomu, nevím, jestli tomu věří nebo nevěří, ale říká vždycky I will sing, já budu prostě ještě jednou určitě zpívat. A teď to dokázala. Teď je všude video, který mě teda rozbrečilo včera opravdu reálně. Před spaním asi 3x, protože ho všichni sdílejí. I já jsem si ho zazdílela. Je to video z koncertu. Je to video z koncertu z Paříže, kde 12. září 2026 při svém velkém comebacku, při přídavku zaspívala píseň, která jí tak trošku vlastní, i když původně její není, ale všichni známe, si myslím spíš o Celine Dion. A zaspívala ten tón, který je pro ní tak strašně signifikantní. A to, jestli Celine Dion zvládla tohle, tak si myslím, že zvládneme úplně všechno na světě. Celine Dion zaspívala toto, přímo tady tu část v Paříži před 3 dnama a zbořilo to internet.

0: Maximum nový muziky. U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180,
1: 180,
0: nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Hrajte na Europa2.cz o poukázky do Intersportu za 2000 korun. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
3: Jednu na narosky, pak na svátek a tohle si vemu jen tak. Na nákupy.
4: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
5: Jsem Garmin. Měřím každé její tempo, její dech i metry, které už má za sebou. Ona tak může myslet jen na den, kdy přeplave celé jezero. Je to její sen a já plavu s ní. Tempo za tempem. A vím, že ho jednou přeplave. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.
6: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
7: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc v designové řadě s povrchy břidlice a plátna.
6: Samozřejmostí je garance rychlého dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
7: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
6: Přece Hermann.
7: Hermann. Jistota na celý život.
8: Máš u sebe korunu?
9: Na co?
8: Na novou vanu ze Senesy.
9: Odkud?
8: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
9: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
10: Pozor, pozor! A auto už pětkrát v Praze!
11: Ano, přesně tak. A auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
10: A auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
11: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
13: Wow, běžci z Bystřete! 10. ročník SAR půlmaratonu nejkrásnějšího závodu s UTMB indexem v Česku už 27. září. Dětské závody s následným hlídáním, rodinná sedmička, SAR půlmaraton a trasy 44 i 70 km. Krásné výhledy a UTMB body jsou body. Registrace na trailběhy.cz.

0: Posloucháte stále Evropu 2, maximum muziky na Evropě 2. Dnes jsem tady bez svého milovaného kolegy Koťáka a musím teda říct, že teď toho trošku využiju, protože když tady není, tak bych mu chtěla trošku přihřát polívčičku, se tak říká, aby zlí jazykové řekli, ale vlastně to myslím úplně upřímně. Hlejte, já se s tím klukem, s kterým teď vysílám, vlastně skoro pořád čerstvě to tak vnímám na Evropě 2, znám spoustu let, třeba jako 15 možná. A vysílali jsme spolu v televizi a teď máme tady ten skvělý drive od 9 do 11. A tak mi chybí, že musím zmínit, že ho uvidím už 19. září, protože Koťák má svoji show, je to skvělý, že do toho šel, párkrát jsme to spolu řešili a byly to zajímavé debaty, jestli do toho jít, jak to lidi budou přijímat a mám radost, že to funguje a že je na svém místě tak, jak přesně chce, Koťák Live. A Koťák Live show velká bude ve Spirále 19. září, což už je teď v sobotu a my se tam všichni můžeme potkat, protože já tam budu určitě taky toho svého kluka, ne jako kluka, ale jako kluka, kamaráda, jo, podporovat a jsem moc ráda, že jemu držíte palce, třeba i na Instagramu, i v rámci jeho Koťák Live show. Tak posloucháte Evropu 2, už příští týden tady budeme spolu a moc se na něj těším.
1: Evropa 2 88.2 a 105.5 FM.
2: Pozor, pozor, hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy.
3: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy.
2: Rozbali do Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
3: Tohle si nesmíš nechat ujít.
2: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
4: Partnerem akce je Lipánek od Madety. Piggyho oblíbený smetanový dezert. Madeta, tak chutná mléko.

0: Lepší miniseriál má DTF St. Louis o milostném trojúhelníku. Teď se nám hlásí Zuzka.
1: Psychiatrická klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem rozšiřuje v centru krizové péče své služby. Nově poskytuje pomoc dětem a dospívajícím a nabízí telefonickou intervenci. Dosud museli lidé přijít pro pomoc osobně. Součástí centra je také místnost ticha. Ta má sloužit pacientům, jejich blízkým, ale i zaměstnancům. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
0: Český fotbalista West Hamu Tomáš Souček před dnešním utkáním poháru proti Fulhamu přinese při pietě dres zesnulé klubové legendy brankáře Lučka Mikloška. 31-letý nedávný kapitán národního mužstva označil Krajana za nejlepšího gólmana v historii kladivářů a zároveň za skvělého člověka, s nímž se osobně vždy rád potkal. Mikloško podlehl rakovině ve věku 64 let.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Zdržíte se na dálnici D1 směrem do Prahy zhruba od 38. kilometru až to až do omezení na 25. Na D1 z Vyškova do Brna pak čekejte kolonu zhruba od kilometru 215 za Rohlenku.
2: Evropa 2, jak je venku?
0: Dnes nás čeká slunečný den se skoro jasným až polojasným nebem. Slunce prohřeje vzduch na teploty mezi 19 a 24 stupni. Tak to byly zprávy a po nich na Evropě 2 pokračuje Ivana Kulhánková.
2: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online.
3: Je to tak, já s vámi budu ještě jednu hodinu, budeme si říkat něco o tom, co znamená, když se zaměříte na opravdu dobré věci. Zlepší to váš život? Určitě jo.
2: Evropa 2.

0: Říkala jsem si teď na Evropě 2 po Imagine Dragons, že bych mohla dát informaci, která rozhodně nikomu neublíží. Protože výzkumy ukazují, že když se dlouhodobě a vědomně zaměřujeme na pozitivní stránky života, tak náš mozek se jako kdyby postupně přizpůsobuje a může se zlepšit jeho schopnost, jak to říct, no, vnímat všechno pozitivní, vnímat pozitivní zkušenosti kolem nás, jo. No a tento proces souvisí s něčím, čemu se říká neuroplasticita, což je schopnost mozku vytvářet nová nervová spojení a posilovat ta, která často používáme. Já nevím, jak vy, mně se to určitě kolikrát stalo, že když mi začalo být jako líp a začala jsem dělat jako hezčí věci a líp se rozhodovat, tak pak všechno šlo jako líp, no. Akorát teď to říkám prostě jako ne vědec, ale opravdu i vědci, to je jedno, jestli z Harvardu, z Oxfordu, z Princetonu, všude vědci říkají, že opravdu pravidelné praktikování tohoto druhu vděčnosti, doufám, že to jakoby vysvětlu nějak správně, a pozitivní pozornosti může posilovat nervové okruhy spojené s optimismem a lepší regulací emocí. Prosím vás, tak když budete optimisti, tak vlastně máte zaručený, že budete dál optimisti. To vše jsem vám teď chtěla říct na Evropě 2. Za chvíli třeba Emma Smetana a Nobody Listen a krásná spolupráce s názvem Chase It na Evropě 2.
1: Každou středu večer se na Evropě 2.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
7: Dny Breno!
8: Co se to děje?
7: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
8: Tak to musí slyšet každý.
7: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
8: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
10: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
11: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. My jsme minulý týden s Koťákem tady se bavili v našem driveu o tom, že se těším já na jeden koncert, který mi dal manžel k narozeninám. A je to koncert jedné kapely, která je legendární. A i kdyby se vám třeba nelíbila moc hudebně, tak nemůžete zastřít, že jste k ní někdy možná vzhlíželi. A nebo si to myslím jenom já. No je to tady ta kapela. Takhle ji známe třeba tady s tím hitem, pak měli i skvělý hity s raperama typu Snoop Dogg. No a tady ty holky se 23. září objeví v Praze. Ono je tady trošku teď už jako vidět, že to celý tour jim vlastně moc nefunguje. A už jenom proto já tam na těch značkách budu, protože je chci podpořit. Ne, že by teda v Praze to neměli vyprodaný, ale jinde po světě jim to moc jako nejelo. Ale jestli třeba já přijdu do Prahy na jejich koncert 23. září, tak to nebude jenom kvůli nim, i když jsou skvělí. Ale oni budou mít jednu hostku, která je naprosto legendární. A já vlastně si ani nejsem jistá, jestli tam půjdu spíš kvůli ní, nebo kvůli Pussycat Dolls, protože oni mají pozvanou jednu raperku, která změnila raperskou scénu americkou, ale vlastně i světovou. A vy možná budete znát z jednoho krásného featuringu Lady Marmalade, protože je to Lil Kim. Tak tady ta paní se rozhodla přijet podpořit své kamarádky z Pussycat Dolls. A my Pražáci možná poprvé někdo uvidíme naživo. Posloucháte Evropu 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Dobrý den, jmenuji se Ondřej Souček a rád bych vás pozval do salonu Škoda Auto Jarov.
2: Nechcete čekat měsíce na nové auto? Vsaďte na nabídku Škoda ihned v Auto Jarov. Vyberte si ze široké nabídky nových vozů skladem, které jsou připraveny k okamžitému odběru. Auto pro rodinu i firmu vyberete na jednom místě, včetně výhodného financování. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
5: Svoboda. Odpovědnost.
6: Naděje. Některá slova nestárnou.
7: 21. září si Praha na Mariánském náměstí připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla.
6: Celý den vás čekají diskuze,
7: slavnostní čtení,
6: odhalení Havlovy lavičky,
7: vystoupení hudebních hostů,
6: budovu nové radnice večer rozzáří světelná instalace
7: a vrcholem programu bude koncert Anety Langerové s kapelou.
6: Zažijte připomínku Havlova odkazu na Mariánském náměstí.
7: Vstupné je zdarma.
6: Více na praha.eu.
0: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
8: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
9: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
10: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
9: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
10: Více na www.hormann.cz.
9: Herman. Jistota na celý život.
11: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
12: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
11: Rozbalí to Karol Aquido, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
12: Tohle si nesmíš nechat ujít.
11: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
13: Partnerem akce je Lipánek od Madety. Piggyho oblíbený smetanový dezert. Madeta, tak chutná mléko.

0: Posloucháte Evropu 2. Måneskin, za námi, před námi třeba We Are Domy, což je kapela, kde je Dominika Hašková. Jako zpěvačka má dva kámoše z Norska a prostě dělají velkou díru do světa. Mně se strašně líbí, často taky Koťákem o nich tady mluvíme. A zajímá mě třeba, když jsme u té Dominiky Haškové, která byla před 2 lety, myslím, v Survivoru, no kdo tam bude tenhle rok? Víte, co je nejhorší na tady těch reality show? Že ona skončí vždycky. No a další série už se nějak připravuje. A už podle mě některý lidi teď věděj, že tam budou. Kdo to bude, tak vlastně jsem prostě zvědavá. To je celý, co jsem vám chtěla říct a my se uslyšíme zase zítra mezi 9 a 11 hodinou na Evropě 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Prasátko Piggy podporuje sport. Chcete umět korejské bojové umění taekwondo ITF, které je jedním z nejúspěšnějších sportů v Česku? Přijeďte 19. a 20. září do parku Miraculum v Milovicích na ukázky českých reprezentantů, se kterými si sport můžete vyzkoušet. Více na piggy.cz.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: 11. hodina přesně na minutu. Máme pro vás čerstvé zprávy, tady je Evropa 2.
2: Hezké dopoledne, prezident Petr Pavel dnes odpoledne přijme na Pražském hradě ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce a ministra obrany Jaromíra Zunu. Oba členové vlády prezidentovi představí kandidáty na jmenování generálů. Prezident na návrh vlády povyšuje do generálských hodností vojáky, policisty nebo hasiče dvakrát ročně, a to 28. října a 8. května. Lotyšská letecká společnost Air Baltic bojuje o přežití a požádala ve Spojených státech o ochranu před věřiteli. Dopravce chce pod dohledem soudu reorganizovat své dluhy, zatímco dál odbavuje všechny naplánované lety. Aerolinka létá také z Prahy a nabízí cesty například do Rigy, Vilniusu či Tallinu. Teď už má slovo Zuzka.
3: Ve fakultní nemocnici Motol a Homolka bylo otevřeno Národní onkologické centrum za necelých 5 miliard korun, přičemž většina nákladů byla financována z dotací Evropské unie. Pracoviště se postupně otevírala pro pacienty zhruba od poloviny srpna a některá spustí provoz v říjnu. Při plném provozu všech pracovišť se kapacita onkologické péče v nemocnici zvýší o 40%. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Odehrála se první robotická námořní bitva. Ukrajinský námořní dron zničil v boji na Černém moři ruský bezpilotní člun. Podle ukrajinského námořnictva se jedná o vůbec první bitvu mezi

Hezké úterý vám přeju, 3 minuty po 11. hodině, Silver Spoons a Aiko, anebo Doeči. Tak pohodovej den s Evropou 2. Evropa 2.

Jedna pecka za druhou, to očekávejte v následujících minutách na vaší Evropě 2. Lost Frequencies, ale teď už Lady Gaga, Bloody Mary, úterý 15. září, 10 minut po 11. Tak ať vám Bloody Mary chutná. Evropa 2.

0: starý Evropa 2 Lost Frequencies a místama až takový jako honosnej single. No vůbec je to nevadilo, ba naopak, dobře to naladilo do toho správného pracovního tempa. No a o práci se budeme bavit i v následujících chvílích. Mimochodem, dneska je na mnohých místech prosluněný den a to je úplně hnedka jiná nálada, jiný grády a podobně. No a už za chviličku se budeme bavit o tom, za pár chvil, který profese jsou v očích druhého, tedy vašeho partnera anebo partnerky, nejzajímavější. A dokonce jsem narazil i na problematiku toho, jestli záleží na tom, co ten váš partner dělá, jo, za práci, když si ho namlouváte, jestli to taky rozhoduje. No, je to takový, dá se říct, zajímavý. Řekneme si už za pár chvil Artemas, Regard a další maximum muziky. Já vám přeju pohodové úterý s Evropou 2, to jsme my. Evropa 2. Evropa 2.
1: Maximum muziky. Pece, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: On se včera s kámošem na jedno a vrátil se půl čtvrtý. Takže...
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
4: Dnešní song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe. Protože jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
2: Song za trest.
4: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu víc ani prasata. Takhle už opravdu ne.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay. Zpátky k muzice.
9: Evropa 2.

0: Ladí vás Evropa 2 z našeho dalšího dopoledního hudebního menu. Za chviličku Rasmus, Mark Dan anebo Carly Rae Jepsen. No jak to je s tím zaměstnáním? Některá zaměstnání přitahují pozornost okolí opravdu neuvěřitelnou silou. Jiný spíš vyvolávají takovýto rozpačitý ticho, když se dozvíte, kdo kde dělá. No tak jaký ty pracovní pozice jsou nej? Tak úplně nejvíc na tom je umění, který prostě táhne. Jo, umělci, malíři, grafičtí designéři, ty jsou na tom velmi dobře. Dále tradiční úcta je vůči lékařům, pilotům nebo záchranářům. A já jsem dokonce zjistil, že mnozí a víc jak 50% vyhledávají protějšky, u kterých předpokládají vysokou míru zodpovědnosti, schopnost zachovat klid v krizových situacích i empatický přístup k okolí. No, tak nevím, jak to máte vy, já jsem okamžitě narazil na takovou otázku, jestli by vás odradilo povolání potenciálního partnera. Zkuste si to říct. No, naštěstí to dopadlo dobře. Já nevím, víc jak 70% je to, říkají, že to je to poslední, na co by se ptali. No a 10% pouze dotázaných odpovědělo ano, určitě by mě to odradilo, protože mám svý standardy. Mimochodem je spoustu zaměstnáních, které je přitahováno druhými, třeba moderátoři, tak to jsem si samozřejmě vymyslel, ale je jich opravdu spoustu. Takže ať děláte, co děláte, my vám přejeme, ať se při úterku daří ve všech směrech. Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: Co dělá Pavel Cejnar, když ve všední den okolo poledne posloucháte Evropu 2?
0: Za A dráždí, za B zbarví pokožku do zelena, nebo za C...
1: No tak to radši převezmu já, vysílá.
0: To je to zívání někde mezi songy, jo?
1: Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
3: Dobrý den, jmenuji se Ondřej Souček a rád bych vás pozval do salonu Škoda Auto Jarov.
4: Nechcete čekat měsíce na nové auto? Vsaďte na nabídku Škoda ihned v Auto Jarov. Vyberte si ze široké nabídky nových vozů skladem, které jsou připraveny k okamžitému odběru. Auto pro rodinu i firmu vyberete na jednom místě, včetně výhodného financování. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
5: A můžu ještě něco říct?
6: No povídej.
5: To nejlepší rádio na světě.
6: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
7: Děkuji.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
8: Do Brna, do Prahy.
9: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
10: A byl konec. Já byl roztancovaný.
11: Ještě teď se.
1: Buďte taky roztancovaný. Jako skoro 400 000 followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
10: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
12: Porada, deadline, výsledky. A znovu. Kdy jste naposledy investovali do sebe? Profesní studium na Newton University propojuje zkušenosti z praxe s novými znalostmi, inspirací a kontakty. Studujte programy MBA, MSc a LLM a udělejte si čas pro vlastní růst. Newton.University. Teď jste na řadě vy.

0: Úterní dopolední Evropa 2, lehce po 11:45 a já se ptám, v kolik hodin snídáte? Dáváte si třeba i pozdní snídani a pozdně snídáte jako velmi často? Je to velmi důležitá věc, rozebíralo se a zkoumalo se, jo, jak působí na lidi to první jídlo, když si dáte později, když vstanete a třeba 3 hodiny vůbec nejíte, tak prosím vás, bylo zjištěno, a já to vezmu velice v krátkosti, protože nebudu vás zatěžovat těma různýma detailama, jo, že pozdní snídaně nebo pozdní první jídlo, když vstanete po dlouhé noci, tak nahrává depresím a únavě, to jste věděli? Možná, že to funguje, možná, že ne. Každopádně teď máme lehce po 11:45. Snídaní už doufám máte všichni za sebou, svačinu taky a teď je čas oběda. Tak až si budete něco dávat, budeme rádi, když vám to bude chutnat. Maela, Purple Disco Machine a dáme čerstvé zprávy. Na Evropě 2.
1: Maximum muziky. Evropa 2. 88.2 a

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: Skoro poledne, ve vašich uších je Evropa 2, no a Káťa Říhová připravila čerstvé zprávy, jdeme na ně.
2: Krásné poledne, ceny ropy stále rostou, jenom během pondělí se zvýšily o další 3%. Je zatím nejenom pokračující konflikt Spojených států a Izraele s Íránem, ale také útoky spojenců Teheránu na ropnou infrastrukturu Saudské Arábie. Drahé pohonné hmoty se podle ekonomů promítnou i do růstu inflace. V Los Angeles se v noci udílely americké televizní ceny Emmy. V kategorii komedie zvítězil seriál Widow's Bay. V kategorii drama druhý rok za sebou uspěl seriál z lékařského prostředí Urgent a cenu za nejlepší miniseriál má DTF St. Louis o nepovedeném milostném trojúhelníku. Teď už se nám hlásí Zuzka.
3: Liberecký kraj pošle na Ukrajinu další 3 vyřazené sanitky záchranné služby. Při pravidelné obměně vozového parku je záchranná služba nahradí novými vozy. Každý z vyřazených vozů má hodnotu až 300 tisíc korun. Nejde přitom o první podobnou pomoc. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: O místo v pražském zastupitelstvu se uchází i bývalý pornoherec Robert Rosenberg. Objevil se na kandidátce Svobodných jako nestraník. V současnosti se věnuje trenérství boxu.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: S kolonou počítejte na D1, pokud jedete z Vyškova do Brna od kilometru 215, kolona je až za Rohlenku a na D1 z Brna do Prahy se zdržíte kvůli zúžení na 25. kilometru.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Čeká nás slunečný den, bude skoro jasno až polojasno, nejvyšší odpolední teploty dnes vystoupí na 19 až 24 stupňů. Tak to byly zprávy a po nich má na Evropě 2 slovo Pavel Cejnar.
4: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2.
1: Pokud chcete zažít nevšední zážitek, poradím, kam vyrazit. BB Rexa, Revirgeta, Justin Bieber a bude flashback. Tady je vaše Evropa 2.

0: pokračujeme v hudební krasojízdě Evropy 2. Anabel, taky Michael Schulte a nebo Linkin Park. Tak pojďme na to, Evropa 2.
1: I'm both a writer and a director.

Ostravě, 12 hodin 16 a půl minuty k tomu. Kdo má rád nevšední zážitky, tak teďka by měl zbystřit a natáhnout uši tam, kde slyšíte Evropu 2, protože budu o jednom mluvit a myslím si, že by to mohlo být fascinující úplně. Tak představte si, že v Thajsku, jo, tak tam jsou nádherný pláže, o tom se tady hádat ani nemusíme, jsou vyhlášený široko daleko, ale teďka se budu bavit o jedný. Hat Koh se jmenuje, u ostrůvku Koh Tanglen, jo, a tam to je opravdu působivý. A na co se tam láká? Láká se tam na krabí invazi, která se na odkryté písečné lavici pravidelně objevuje za odlivu. Takže jakmile je odliv, tak najednou kraby začnou. No a pozorování opravdu milionů drobných korýšů s červenými klepety se stává oblíbenou turistickou atrakcí. Jednoduše si tam lehnete, normálně vezmete si foťáka nebo telefon a těch milion korýšů kolem vás jako jde. Nesmíte se teda bát a nesmíte se štítit. Oni vám vůbec nic neudělají, možná vás malinko jako třeba štípnou, ale podle mě ten pocit musí být úplně fascinující. No možná, že si to někde najdete, ale já jsem viděl videa z té pláže a šel bych hned do toho, protože to je opravdu nevšední zážitek. Tak jenom taková inspirace pro vás. Mám připravený flashback, tak si ho dáme už za chvíli. Tak nikam neodcházejte a držte krok s Evropou 2.

0: Zastav už je hvězdám na Evropě 2.
1: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
2: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
3: Ahoj, this is Tom Grennan. I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
4: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Pepo, vstávej.
8: Nemusím.
7: Pepo, už je 8, vstávej.
8: Nemusím.
7: Je pátek, Pepo.
8: Nemusím.
7: Musíš už jít.
8: Nemusím.
9: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
10: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
11: Petě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
15: Love Island je zpátky.
16: A tentokrát?
15: Plný svodů a zakázaného ovoce.
16: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
15: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
17: Vyhraj Apple Watch SE s Evropou 2 a Mastercard. Poslouchej Evropu 2 od pondělí do pátku, hlídej soutěžní výzvu a zapoj se i ty. Hlavní výhrou jsou stylové Apple Watch SE. S kartou Mastercard si navíc užiješ dny Marian naplno. Od pátku 18. do pondělí 21. září získáš u zapojených partnerů při platbě kartou Mastercard o 3% vyšší slevu nebo dárek k nákupu. Laď Evropu 2, zapoj se do soutěže a hraj o Apple Watch SE s Mastercard.
18: Nepropásni zářijovou mateří doušku se super dárkem. Čeká tě mega Minecraftí soutěž o Lego, vtipný Richard Krajčo, Karol a Kvído i hra s Chupa Chups. Mateří douška s voňavou mamolínou od mámy v rejži, exkluzivně v síti Billa a Tesco.
19: Zpátky k muzice.
20: Evropa 2.

0: Evropa 2 Flashback.
1: My tady na Evropě 2 ty hudební vzpomínky milujeme. A teďka tady mám další. Tentokrát se vrátíme o kolik? 16 let nazpátek do roku 2010. To není zas až tak jako dlouhá doba. Dáme si tanečně elektronický track, který má na svědomí... Řekl bych, že to je elektronický projekt, který se jmenuje Love Beginners. Slyšeli jste to někdy? Ten single má název First Time a myslím si, že některým mnohé napoví. Tedy rok 2010 a dnešní flashback na úterní Evropě 2.

0: Nádherná písnička, myslím, že vynikající vzpomínka na rok 2010. Eva Farda, Weekend, Kid Laroi, už za chviličku na Evropě 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Baur 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Pozor, pozor! AA auto s nejvýhodnějším financováním už 5x v Praze.
5: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
4: AA auto. Financování výhodněji než kdy dřív.
5: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Vyber si ze široké nabídky Direkt Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direkt Auto. A to i v Direkt Auto Kladno a Horní Počernice. Direkt Auto.cz. Direkt Auto. Konečně férový autobazar.
7: Jednu na narosky, pak na svátek a tohle si vemu jen tak, na nákupy.
8: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
9: Jsem Garmin. Měřím jeho tempo, tep i každý uběhnutý kilometr. Jeho sen je zase začít běhat se svým týmem. Tak trénuje a já s ním. Krok za krokem. A vím, že s nimi zase brzy poběží. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.
10: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
11: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
10: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
11: Více na www.hermann.cz.
10: Hermann. Jistota na celý život.
12: Máš u sebe korunu?
13: Na co?
12: Na novou vanu ze Senesy.
13: Odkud?
12: Z koupel nového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
13: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
14: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
15: Wow, běžci z Bystřete! 10. ročník SAR půlmaratonu nejkrásnějšího závodu s UTMB indexem v Česku už 27. září. Dětské závody s následným hlídáním, rodinná sedmička, SAR půlmaraton a trasy 44 i 70 km. Krásné výhledy a UTMB body jsou body. Registrace na trailběhy.cz.

0: Úterní odpolední Evropa 2, no a Jindra Ekl je tady, nazdar Jindro.
1: Dobrý den.
0: Jindra vstoupil do studia před chvíličkou a já úplně koukám a já říkám, buď ho bolí v krku, že má zavázaný krk, nebo to je nějaká jako mikina, nebo přijel na motorce, a nebo je to nová móda.
1: Přesně tak, zase je správně.
0: Nová móda.
1: Ne, to bylo zade.
0: Zade.
1: Zase takže bylo, že jsem přijel na motorce.
0: A dobře si udělal, protože dneska je fantasticky a podle mě ta cesta na motorce je ideální, viď?
1: No, hele, je to o hlavně tom, že nemusíš čekat ty fronty. Mm-hmm. Už to přestává být samozřejmě natolik komfortní v rámci toho, že už prostě je trošku víc zima a tak. Ale prostě v poměru proti tomu, že nemusíš ta fronty, bomba.
0: Mám pro tebe nabídku.
1: Budu jezdit na
0: Je to velmi kamarádská nabídka, jestli budeš jezdit i v listopadu a v prosinci, koupím si majzlík, abych tě vždycky poseknul a dones do studia.
1: To bych přesně potřeboval, ale ne, to na to nemám úplně jako soutací.
0: Ano.
1: Já mezi ně ještě zatím nepatřím, aby si, nevím, jestli se zocelím natolik, že bych k ním patřil, nevím.
0: Hele, já mám kamarády a ty pravidelně na Štědrý den jezdí Štědrou výšku.
1: Jako jo.
0: Takhle nesmí jako chumelit brutálně nebo jasně nějak jako hodně mrznout.
1: Tady ty výjimky, jo, já si pamatuju před minulý rok, 1. ledna, no, já jsem měl na výšku, protože bylo krásně.
0: Tak
1: bylo
0: ono 12 stupňů. Poslední ty Štědrý dny taky je hezky a není vůbec žádný sníh, takže oni dost jezdějí v poslední
1: době. Uvidíme, prostě,
0: no dobře, tak je, Jindra je v pořádku, připravený, usměvavý, plný energie, předávám mu to a zítra se těším, ahoj. Maximum muziky.
2: U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180, nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Hrajte na Europa2.cz o poukázky do Intersportu za 2000 korun. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Každý výjimečný okamžik začíná na správném místě. Tam, kde se setkávají lidé, nápady a emoce, kde výhled inspiruje a každý prostor se přizpůsobí vašemu příběhu. Ať plánujete kongres, konferenci, gala večer nebo společenskou událost, dopřejte svému okamžiku místo, které si zaslouží. Více na kcp.cz.
3: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
4: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
5: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
4: Rozbalí to Karol Aquido, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
5: Tohle si nesmíš nechat ujít.
4: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
6: Partnerem akce je Libánek od Madety. Piggyho oblíbený smetanový dezert. Madeta. Tak chutná mléko.
2: Evropa 2. Maximum muziky. Maximum 2.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, jedna hodina odbyla, pojďme na aktuální zprávy s Lucou.
2: Dobré odpoledne. Vojenská policie zasahuje na několika místech v Česku kvůli podezření na rozsáhlou trestnou činnost. A to mimo jiné při zadávání veřejných zakázek v ústřední vojenské nemocnici v Praze. Zadržela 3 lidi. Jsou to bývalí a současní náměstci nemocnice. Vojenští policisté provádí celkem 11 domovních prohlídek. Návštěvu výstavy českých korunovačních klenotů, která dnes v 9 ráno začala ve Vladislavském sále Pražského hradu, má rezervovanou přes 300 škol. Termíny na první 4 dny vyhrazené pro školní skupiny jsou tak zaplněné. Od soboty bude výstava přístupná veřejnosti. Vstup je zdarma. Další zprávu přidává Zuzka.
3: Zastupitelé Karlových Varů odsouhlasili pokračování dodávek tepla pro město od Sokolovské Uhelné. Vlastní zdroj město stavět nebude. Vyjednalo si ale výhodné podmínky. Vliv na cenu tepla i to, že přivaděč tepla si pronajme Sokolovská Uhelná a sama ho opraví. Množství tepla se pak bude měřit až u vyústění v Karlových Varech. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
2: Spojené státy poprvé veřejně potvrdili, že mají na oběžné dráze rozmístěné zbraně. Že tam s nimi disponují, uvedli v pondělí americké vesmírné síly, které jsou složkou amerických ozbrojených sil zaměřenou na operace ve vesmíru. Jde o vůbec první potvrzení přítomnosti zbraní ve vesmíru.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na D11 pozor směrem na Prahu, na 35. kilometru došetřují nehodu dvou nákladních aut a v místě se zdržíte kolem 10 minut. 20 minut navíc budete potřebovat na pražském okruhu od letiště směrem k D1 mezi 23. a 19. kilometrem.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Odpoledne bude letní, jasno nebo polojasno a teploty vystoupají na 19 až 24 stupňů. V Polabí a na jižní Moravě může být až 25. Tolik zprávy, teď už maximum muziky a Jindra Ekl.
1: Tak vidíte, to už jsou zbraně i ve vesmíru. Taky to slovo vesmír, že je tam to mír, že? Nebo vesmíru. No a už i tam prostě.
2: Žijeme sci-fi.
1: No totální.
4: Evropa 2.

0: Koukal jsem na Refresh News na velmi, velmi zajímavou informaci, která není úplně tedy vyhlasná, co se týče toho, co zmiňuje. Zmiňuje konkrétně věc, který se říká pasivní kouření. Údajně ročně zabije přes 1,7 milionu lidí, zejména ženy a děti, jimi tedy trpí, jo, tímhletím fenoménem, kdy někdo si vedle vás zapálí cigo a vy to musíte dýchat. Je to teda rozsáhlá studie, je to opravdu hodně lidí, kteří jsou tím tak nějak zasaženi. Pochopitelně u nás, už i v Evropě, jsou naštěstí jak pro koho teda, ale spíš pro většinu těch lidí jsou ty zákony nastaví, takže už se nekouří uvnitř místností a podobně. A obecně ono vlastně ten název pasivní kouření mi přišlo jako zajímavý, protože to odkazuje hned na další věci, jo, který mi hned napadly, že by bylo skvělý na to udělat, dejme tomu nějakou studii. Může to třeba být taková pasivní agresivita, jo, co v člověku vlastně může vytvořit to, že nějakým způsobem je jakoby našláplej vlastně pod Prahově, že má vyšší podíl samozřejmě kortizolu díky tomu, tudíž má nižší imunitu a tak dále a tak dále. To zajímavé. Nebo třeba, když dejme tomu jste nuceni třeba dýchat, ne, že se někdo zapálí cigo, ale zapálí se třeba něco v kotli. Vy musíte pasivně, respektive a pak se to překlápí, že vlastně vy ne, že pasivně, vy vlastně aktivně potom jakoby dýcháte. No a ještě jsem vlastně slyšel u těch cigaret právě v rámci toho pasivního kouření to, že nejhorší na tom je, že standardně ten kuřák to většinou vdechuje, že samozřejmě jako šlukuje, to znamená ne všechno, co si potáhne z té cigarety, hned vdechne, něco až jako vypustí, musou ven, kdežto vlastně u toho pasivního kouření je problém v tom, že to vlastně dýcháte nosem, což normálně se nekouří nosem, že? A proto to jakoby potom do těch plic má i tendenci jít třeba hlouby a tak dále. No, tak takovýhle věci se nám tu dějí.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkaps Ledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
5: Co se to děje?
4: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
5: Tak to musí slyšet každý.
4: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
5: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
8: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
10: A raz, dva, tři, 4,21.
11: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
12: Love Island je zpátky.
13: A tentokrát?
12: Plný svodů a zakázaného ovoce.
13: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
12: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
14: Zpátky k muzice.
15: Evropa 2.

Teď se trochu budeme bavit o starodávných kulturách a o tom, jaký jsou vlastně na světě památky. Asi ta poslední, která stojí jednoznačně za zmínku a prakticky je už v těch nejposlednějších týdnech, měsících dokončování Sagrada Familia. Nádherná záležitost. Jako Gaudí, rád i koukám na jeho rozhovory, protože to byl jako velmi, velmi speciální týpek. A když si vlastně vezmete, jak dlouho se na tom pracuje, a ještě si vezmete ten zásadní fakt, že se na ní pracuje v posledních třeba 50-70 letech skutečně s pomocí té nejmodernější technologie a techniky, tak si stejně jako člověk musí přiznat, že to je velmi, velmi jako dlouhá doba. Pak se samozřejmě můžeme posunout k těm všem katedrálám, jo, který prostě od nějakých 1200-1300 se stavěly napříč samozřejmě Evropou a v momentech, kdy jste viděli, jak ty ostatní ulice jsou plný prostě bahna, koňský povozy a tak dále a mezi tím se tyčí úplně majestátní katedrála, většinou z materiálů, který byly dovežený stovky kilometrů ze vzdálených prostě různých tedy míst, kde se to těžilo a tak dále, tak o to víc ještě potom si člověk jako říká, wow, to je hustý. A pak je tu třeba, pak jsou tu místa, jako je třeba například místo, který se jmenuje Ellora Caves, jo, v Indii, samozřejmě pod UNESCO, World Heritage, Maharashtra, Indie. Klidně si to najděte, Ellora Caves, protože tam je něco, co už jako to vysvětlení má velmi jako náročný. Podobně jsou na tom třeba i pyramidy a další, tedy víc známý místa, ale tady zrovna v té Elloře je to o tom, že prakticky do obrovského kusu kamene, taky jako úpatí hory, je prostě udělaná jakoby díra a z jednoho kusu je tam vytesán chrám, který ovšem je vytesán jakoby do nějakého granitu, jo, což je ten skalní masy, který tam je. A jsou tam vlastně takový jako věci, kdy vlastně tím, že je to z jednoho kusu kamene, tak ten, nebo ti, kdo to tesali, asi teda ručně, což je fakt jako otázka, jaký měli zrovna v tu chvíli materiály na to. Protože vlastně to je naprosto geniálně udělaná věc a je to hlavně z jednoho kusu kamene. Čili jedinej blbej úhod, vlastně úder do toho kladiva, tak vlastně by to bylo celý vniveč, ta práce. A tam máte takový detaily, jakože třeba je tam socha, která má uších kroužky, jakoby naušnice, a ty naušnice jsou jakoby na volno, že normálně vy můžete tím kroužkem dokonalým z kamene v tom uchu jakoby točit. Takže tady se bavíme skutečně o jako levelu úpravy kamene, který i dneska z naší technologií je jako obří výzva. Jo, nejen časová, ale i jako technologická. A teď si vemte, jak je to starý. Jako je tam jednoznačná otázka, kdo a jak to udělal. To zatím dneska nikdo prakticky nedokáže s jistotou vysvětlit. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Dobrý den, jmenuji se Ondřej Souček a rád bych vás pozval do salonu Škoda Auto Jarov.
2: Nechcete čekat měsíce na nové auto? Vsaďte na nabídku Škoda ihned v Auto Jarov. Vyberte si ze široké nabídky nových vozů skladem, které jsou připraveny k okamžitému odběru. Auto pro rodinu i firmu vyberete na jednom místě, včetně výhodného financování. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Máš u sebe korunu?
4: Na co?
3: Na novou vanu ze Senesy.
4: Odkud?
3: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zlíčíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
4: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
3: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
6: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
7: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
8: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
9: Prasátko Piggy podporuje sport. Chcete umět korejské bojové umění taekwondo ITF, které je jedním z nejúspěšnějších sportů v Česku? Přijeďte 19. a 20. září do parku Miraculum v Milovicích na ukázky českých reprezentantů, se kterými si sport můžete vyzkoušet. Více na piggy.cz.

je, koukal jsem na neuvěřitelnou story nápaditosti jednoho člověka z Německa. Oni tam totiž mají zálohovaný petky. Jo, ono, no tak to bychom se pustili do dlouhé konverzace, jak dneska funguje recyklace, jo, jak samozřejmě obal plastový, který třeba, dejme tomu, je jenom jemně znečištěn, něčím třeba mastným a podobně, už jakoby skoro recyklovat prakticky jako nejde. V rámci teda toho, že by se z něj dělalo opět něco, v čem by bylo jídlo, jo. Samozřejmě, že nějakým jiným způsobem recyklovat to lze. Ale my se budeme bavit o těch čistých petkách, jo. Protože v Německu to mají zálohovaný už dlouho a představte si, je to jako neuvěřitelný. Jaká maličká dírka v tom systému může udělat takovouhle příležitost. Chlapíka napadla jednoduchá věc. Napadlo ho to, že půjde k tomu automatu, který vlastně přijímá ty vrácené petky a skenuje je jednu po druhý. On si dal normálně takovou nitku na konec té petky a tu petku začal skenovat dokola. Jednu a tu samou. Zajímavý, že ten automat právě měl tu zásadní jako díru v tom systému, že nebyl schopen identifikovat tak jednoduchou věc, že skenuje druhou tu samou petku. To znamená druhý stejný kód, čárovej. Ten člověk byl vytrvalý a normálně na jednom automatu tu petku naskenoval 177 tisíckrát celých 451. Jo, teda 177 451 krát to naskenoval. Tomu vyneslo částku 44 362 euro. Normálně to jakoby vytáhnu. No tak pak se na to samozřejmě přišlo a tak dále, že? Ale mohl se dostat normálně, kdyby jakoby na to nikdo nepřišel, kdyby nebyl tak jako okatě na jednom automatu za takovouhle částku, tak by byl normálně třeba ještě vyhlášený tím nejlepším recyklátorem prostě třeba země, že? Takováhle velká věc mu utekla. Evropa 2,

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online.
2: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, 14. hodina odbyla, pojďme na aktuální zprávy s Lucou.
3: A i já přeju hezké odpoledne. V řece Moravě, v Olomouci a jejím okolí kvůli velmi nízkému průtoku uhynuly stovky kilo ryb. Nízký průtok způsobilo dlouhodobé sucho. Ve vodě je málo kyslíku a ryby se dusí. Jejich uhyn navíc pokračuje. Magistrát kvůli nízkým průtokům prodloužil do konce října zákaz odebírat vodu z některých toků na Olomoucku. Rakouská policie po pátečním přepadení obchodu v Břeclavi zastavila u dolnorakouské obce vozidlo, kterým podezřelé osoby ujeli. Podle policie byly v autě 4 ženy z Rakouska. 2 se částečně doznaly. Zbylé 2 ve věku 13 a 14 let nejsou podle českého práva trestně odpovědné. A další zprávu přidává Zuzka.
4: Správa železnic vypsala tendr na přestavbu 20-kilometrového úseku mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Odlicí na Rychnovsku. Stavba by měla začít v březnu příštího roku a trvat do konce roku 2029. Největší stavbou správy železnic v Královéhradeckém kraji je přestavba hlavního nádraží v Hradci, zahájená letos na jaře. Dílo za 10 miliard korun by mělo být hotové na konci roku 2031. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
3: Hokejový obránce Tomáš Hanousek bude kvůli zranění chybět v úvodu sezóny v sestavě Liberce. 28-letý bek, který se na sever Čech vrátil před sezónou z prvoligového Zlína, si v utkání Ligy mistrů poranil koleno a mimo hru bude 6 týdnů.
1: Evropa 2, kde to stojí?
3: Na D5 se zdržíte od 28. kilometru směrem na Plzeň. Může za to omezení, zdržíte se 20 minut. A 20 minut navíc budete potřebovat na Pražském okruhu od letiště směrem k D1 mezi 23. a 19. kilometrem.
1: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
3: Odpoledne má být letní, jasno nebo polojasno. Teploty vystoupají na 19 až 24 stupňů. V Polabí a na jižní Moravě může být až 25. Ze zpráv je to ode mě pro tuto chvíli vše. Teď už opět maximum muziky a Jindra Ekl.
2: Ano, je to tak. Dokonce by se to mělo posléze, to počasí trochu lámat a měl by přijít i déšť, což samozřejmě byla dobrá zpráva.
3: Zítra bude pršet,
2: Morava,
3: neboj.
2: To je strašlivý. Ale pozor, i slapy mají docela problém, tam zase sbírají mušle, tam jsou normálně mušle, ano. Jsem to vůbec netušil. Jak odstupuje voda, tak sbírají mušle, dávají to do těch hlubších částí. No, takže je-li vám líto přírody, samozřejmě, tak naděje tu jistá je, dokonce jsem to dával i do AI, aby mi jako udělala plán, kdy se třeba ten orlík jakoby mohl zase naplnit, jo.
3: No,
2: během zimy samozřejmě, že ty nejzásadnější jakoby měsíce teprve jsou před náma,

následujících momentech nabídneme další maximum muziky, samozřejmě rubriku Kultovka a posléze se ještě zatočíme na chviličku kolem hub. Takže držte vlnu s Evropou 2.

0: Kultovka. Kultovka. Kultovka. Evropy 2.
1: Ano, je to dnešní kultovka. Vždycky zmáčknutím knoflíku budeme znít jako nějaká časozběrná kapsle z roku prostě 1980 až 90, ale o tom to je. Hromada lidí se dneska jako obrací samozřejmě k té muzice dávných časů, protože třeba možná jim úplně ta dnešní muzika tolik nedává. Je pravda, že vlastně je zajímavý, když se podíváte na tvorbu různých jakoby žánrů po celém světě, tak ta taneční žánr, to je takový jako jiný, že se tam ne úplně tolik vždycky nutně musí zpívat, jo. Ale jinak, když se podíváte na ten popík, tak je zajímavý, jak vlastně podobně to zní, máte jako jiný jazyk, jo, jinačí pochopitelně výslovnost, jinak to trošku jakoby zní v rámci těch vokálů, ale co se týče jako instrumentálně, je to dosti jako podobný. My se dneska podíváme na Robin S., tedy Robin Jackson Maynard. V roce 1992 vydal track Show Me Love, který tehda i jakoby na žánr taneční muziky byl samozřejmě docela takový jako přelomovější, velmi zásadně kultovní. Proto je v dnešní kultovce na Evropě 2.

0: tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
1: Jo! To nedělej, já už mám slabší srdce, já můžu mít infarkt.
0: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Za dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
4: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90 a podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
10: Zpátky k muzice.
11: Evropa 2.

Posloucháte Evropu 2, budeme se bavit o houbách, jak jsem avizoval, protože je tedy čas, kdy rostou a zaplať pámbu rostou. Já jsem viděl totiž článek na ČTKčku, který samozřejmě sdílelo mnoho médií, včetně třeba CNN Prima News, tam jsem to četl já. Bylo to z 11. srpna 2026 a ten nadpis byl drtivý, jo. Houby už neporostou, říká expert, popsal tragickou situaci v lesích a zmínil jedinou výjimku. Takhle, je pravda, že ta tragická situace v přírodě jako je i nadále v rámci jako sucha. Nicméně v polovině září skutečně jakoby dostal růst hub velmi zásadní další impuls v rámci samozřejmě závlahy a údajně ty podmínky jsou stále lepší a lepší, dokonce už to není pouze a jen v podhůří a tak dále, už to začíná být tedy i normálně ve středních Čechách. Ideální nebo nejideálnější údajně stále sever Čech, jo. Ale je to jako zajímavý koukat se na to z toho úhlu pohledu, že někdy člověk se skutečně může jako velmi zásadně vyděsit, jo. My už jsme tady o těch houbách zabavili několikrát, protože vlastně se furt přidávalo v těch reportech, jo, že je super, houby rostou. Pak jako, že teda super, houby rostou mnohem víc, než jsme si mysleli, jo. Teď už je vlastně třetí vlna tady toho, že prostě je ta situace natolik dobrá. Zaplať pámu za to. Ale celkově člověk jako pak, že nechce mít, jo, nějaký jako stres nebo psychický problémy, je fakt ideální, když má trošku jako odstup k těm vlastně tragickým a velmi jako negativním zprávám, protože kdyby se to člověk měl brát, každý z nás, a já s tím tu zkušenost mám, tak, že vím, o čem mluvím, tak samozřejmě to vždycky jako nedopadne dobře, jo. Takže vidíte vlastně rozdíl kolika měsíce, takže v polovině tedy srpna se něco říká a v polovině dalšího měsíce je to vlastně úplně jinak, jo. A jasně, bavíme se jenom o houbách, ale mohli bychom to tak trošku aplikovat i na jiné věci, které vypadají ještě dramatičtěji a třeba ve finále to tak hrozný nebude. Ostatně už dlouho se říká, ne, že nic není tak horký, jak to vypadá. No, takže takhle. Ema Drobná, posloucháte Evropu 2. Hezký odpoledne vám přejeme.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
3: A startuje večer na maximum.
0: Songy na přání.
4: Já bych si přál asi třeba...
0: Tak třeba.
4: Teďka nevím.
0: Nebo legendární song za trest.
5: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
0: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
6: Dobrý den, jmenuji se Ondřej Souček a rád bych vás pozval do salonu Škoda Auto Jarov.
7: Nechcete čekat měsíce na nové auto? Vsaďte na nabídku Škoda ihned v Auto Jarov. Vyberte si ze široké nabídky nových vozů skladem, které jsou připraveny k okamžitému odběru. Auto pro rodinu i firmu vyberete na jednom místě, včetně výhodného financování. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
8: A můžu ještě něco říct?
9: No povídej.
8: To nejlepší rádio na světě.
9: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
10: Děkuji vám.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
11: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
12: Jako mě je 40 let, já už potřebuji být vidět, já už mám být dávno vidět přece.
0: A od té doby, co se objevil na Instagramu Evropy 2, ho zná o skoro 400 000 lidí víc. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
13: A je, to jsou tyhle ty věci.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
14: Zkušenosti vás dostali tam, kde jste. Co vás dostane dál? Nové know-how, inspirativní lidé a pohled za hranice vaší každodenní praxe. Vyberte si profesní studium MBA, MSc nebo LLM na Newton University. Vzdělání, které pracuje pro vás. Více na newton.university.

Třetí hodina se blíží, to znamená jediný, že mi vystřídá Tomáš Zástěra z odpolední show, tak se ho užijte, od 3 do 6 je pouze a jen váš. Já se zase těším zítra v 1 tady na E2, tak se mějte krásně, ahoj.

0: forgot lyrics.
1: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehkýkryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
2: 15. hodina udeřila, jsou tu další zprávy, vy jste s Evropou 2, s odpolední show a také už s Luckou Hněvkovskou. Hezké odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Pojišťovny vyplatily za škody způsobené v Česku před 2 lety zářijovými povodněmi 18 miliard korun. Před rokem to bylo 15,5 miliardy. Vzrostl i počet vyřízených pojistných událostí. Největší dodatečný nárůst zaznamenaly pojišťovny u škod na budovách obyvatel. Odhad pojistných plnění tam vzrostl o 7% na více než 7 miliard korun. Rakousko o 6 měsíců prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem. Podle rakouského ministra vnitra jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašerákům nadále nezbytná. Cíl zůstává podle ministra stejný. Zastavit převaděče a zločince, ale co nejméně zatížit pendlery. A další zprávu už přidává Zuzka.
4: Liberecký kraj pošle na Ukrajinu další 3 vyřazené sanitky záchranné služby. Při pravidelné obměně vozového parku je záchranná služba nahradí novými vozy. Každý z vyřazených vozů má hodnotu až 300 tisíc korun. Nejde přitom o první podobnou pomoc. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
3: Hokejová extraliga má podle bookmakerů stejného favorita jako v předchozích letech. Hlavním aspirantem na zlato jsou opět Pardubice, které do soutěže vstoupí v roli obhájce titulu. Nejbližším pronásledovateli mají být další giganti domácí scény. Sparta, Třinec a Brno.
5: Evropa 2, kde to stojí?
3: Zdržet se dnes můžete v omezení na D3 mezi kilometry 129 až 118 ve směru na Prahu. Jede tady pomalu vozidlo u držby, levý jízdní pruh je uzavřen. A 20 minut navíc budete potřebovat na pražském okruhu od letiště směrem k D1 mezi 23. a 19. kilometrem.
5: Evropa 2, jak je venku?
3: Užíváme si letní odpoledne, máme většinou jasno nebo polojasno. Teploty stoupají na 19 až 24 stupňů, v Polabí a na jižní Moravě může být až 25. Ze zpráv je to ode mě vše, teď už startuje odpolední show na Evropě 2 s Tomášem Zástěrou.
2: Na Evropě 2 se podíváme za chvilku na skvělou zprávu pro všechny fanoušky a milovníky ságy Star Wars. Buďte se mnou na Evropě 2.
5: Evropa 2.

0: Odpolední show ze studia Evropy 2 se hlásí Tomáš a skvělá zpráva pro všechny fanoušky Star Wars. Respektive takhle, pokud jste opravdový fanoušek Star Wars, o této informaci už dávno, dávno víte. A pro všechny ostatní, George Lucas měl sen. 20 let mu trvalo, než se splnil. Chtěl muzeum Star Wars a to muzeum tady, přátelé, je. Otevírá se 22. září a není jako tady v Čechách. Je v Los Angeles v Americe, muzeum George Lucase a právě muzeum Star Wars. Bude to unikátní, myslím, že pro všechny fanoušky je to jako svatý grál, to se stává jednou za život, že se otevře takového něco kolosálního. V tom muzeu budou různý komiksy původní, budou tam nějaký scénáře Hvězdných válek, samozřejmě řada předmětů z natáčení, ale taky ze soukromých sbírek právě George Lucase, který Hvězdným válkám vdechnul život. Hele, to je must have a must see pro všechny fanoušky i pro ty, kdo viděli aspoň třeba jeden nebo dva filmy, takže cesta do Ameriky od 22. září je jasná, kam to bude směřovat. No já bych chtěl, nebo respektive by mě zajímalo, co všechno se z těchto Hvězdných válek v budoucnosti splní, protože už jsme si zvykli, že z těch science fiction filmů se některé věci dostávají do naší reality, do naší současnosti. Třeba, já nevím, mobilní telefony, tím pádem bezdrátová komunikace, nebo samořídící automobily, no prostě je toho mraky, co se stává realitou. A mě by zajímalo, co z Hvězdných válek se stane v budoucnosti, v blízké budoucnosti realitou. Třeba ty roboti, že jo, to je asi jedna z těch věcí. Mně by se líbily ty světelné meče těch Jediů prostě. Protože když mi žena dá takhle na podzim vždycky nakrájet dýně na polívku, tak to se nedá. Ať už jsou světelné meče konečně realita. Evropa 2.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Myslím, nejsem je s váma mluvit.
3: Jo, já taky děkuji, že jste to zvedli.
1: Songy na přání.
4: Co ti můžem zahrát?
2: Cože?
4: A pro koho to bude?
2: Cože?
1: Nebo legendární song za trest.
2: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
1: Super. Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
5: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
6: Pojď sem, ty draku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Tohle je možný jenom tady.
7: A raz, dva, tři, 4,21. Mbank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. Mbank. Velká malá vítězství.
8: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
9: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
10: Co se to děje?
9: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
10: Tak to musí slyšet každý.
9: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
10: Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
11: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
12: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
14: Pepo, vstávej.
15: Nemusím.
14: Pepo, už je 8, vstávej.
15: Nemusím.
14: Je pátek, Pepo.
15: Nemusím.
14: Musíš už jít.
15: Nemusím.
16: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
17: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
18: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
17: Jedu ale jen na čerpačku.
18: Já vím, Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
19: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
20: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
21: Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Dny Merien. Od 18. do 21. září přicházejí se slevovými kupóny na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevy až 70%. Nakupujte chytře od 18. do 21. září. Dny Merien.
22: Love Island je zpátky.
23: A tentokrát?
22: Plný svodů a zakázaného ovoce.
23: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
22: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
24: Vyhraj Apple Watch SE s Evropou 2 a Mastercard. Poslouchej Evropu 2 od pondělí do pátku, hlídej soutěžní výzvu a zapoj se i ty. Hlavní výhrou jsou stylové Apple Watch SE. S kartou Mastercard si navíc užiješ dny Merien naplno. Od pátku 18. do pondělí 21. září získáš u zapojených partnerů při platbě kartou Mastercard o 3% vyšší slevu nebo dárek k nákupu. Laď Evropu 2, zapoj se do soutěže a hraj o Apple Watch SE s Mastercard.
25: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. VŠFS.cz.
26: Zpátky k muzice.
27: Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Je krásné, jak je ten svět kolem nás rozmanitý, třeba i v otázce školství. Když se dokončují školy různě po světě, tak se dělají různé zvyky a jiné rituály. Třeba u nás, když se dokončí vysoká škola, tak dostanete prostě diplom, který vypadá jak termoska, v tom je ten papír, v té tubě a tím to skončí, že jo. Pogratuluju vám, popřeju vám hezký život a nazdar. V Americe skončíte střední školu a máte velikánskou promoci, že jo. Tam máte prostě ty hranatý čepice, placatý, ty se pak vyhazují do vzduchu, je to velká sláva. To u nás vůbec není tohleto. Ale třeba ve Finsku tady píšou, když dokončíte vysokou školu s titulem PhD, tak dostanete buřinku, tedy klobouk, a k tomu šavli. Představte si to, buřinku a šavli. Jestli pak ty šavle taky hází do vzduchu, nebo co, to nevím, ale prostě dostanete šavli. U nás se žádná šavle nedává, ale každopádně vím ze své zkušenosti, že se hází po té promoci. Velmi často. Evropa 2.
1: U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180,
2: 180,
1: nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Hrajte na Evropa2.cz o poukázky do Intersportu za 2000 korun. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Pozor, pozor. Auto už pětkrát v Praze.
4: Ano, přesně tak. Auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
3: Auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
4: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
6: Tvůj pocit po projektu?
7: Yippie!
8: Yeah!
6: Yeah!
7: Yippie, yippie!
8: Yeah!
6: Hornbach, s námi to zvládnete.
9: Jsem Garmin. Počítám jeho kroky i každý nastoupaný metr. A on se těší na den, kdy s vnukem vystoupají na jejich vysněnou horu. Tak trénuje a já s ním. Krok za krokem. A vím, že to spolu jednou dokážou. Garmin, tvůj cíl, naše poslání.
10: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
11: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximálním odolností, navíc v designové řadě s povrchy břidlice a plátna.
10: Samozřejmostí je garance rychlého dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
11: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
10: Přece Hermann.
11: Hermann. Jistota na celý život.
12: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách Pro doma. Nyní v akci. Lepidlo a stěrka na fasády Pro doma za akční cenu 179 korun za 25 kilo i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
13: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
14: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí.

0: mámu.
1: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já jsem si říkal, jak se člověk rychle adaptuje. Já jsem byl zvyklý volat mámě se Zorkou, takže jsme byli dva na ní. Tím se to tak jako rozmělnilo, ta hrůza té situace. A najednou jsem se na to zvyknul, že volám vlastně sám. A já jsem si říkal, já snad si na to tak zvyknu, že ji někdy zavolám i soukromně, normálně jako syn. Ne, to kecám, to jsem si zase zapřeháněl, to se asi nestane. Vytáčím a vy budete pochopitelně u toho. Jdeme na to.
2: Ahoj Tomášku.
1: Čo máte, pěkný úterý.
2: Ahoj, tobě taky. Prosím tě, mám zajímavý článek, že prostě nějaká ženská tady, nebo asi zřejmě ženská, v tom v časopise prostě rozebírá tematiku chlapy a toaleta.
1: No.
2: Proč chlapy vysedávají tak dlouho na těch hajzlech?
1: No tak ne všichni, pochopitelně, ale je fakt, že třeba táta taky sedí dlouho na záchodě, no.
2: No jo, ale náš táta to měl vždycky úplně jinak, než že tam chodil vykonávat potřebu.
1: On tam chodil zašít, viď?
2: No, on tam prostě seděl a čekal, až děti vyrostou a odstěhujou se. pak se hajzl z pláksu a šel do kuchyně.
1: Hele, a pojďme si teď říct společně, že se mu to vlastně podařilo.
2: No, přesně tak, ale ten to měl dobře rozpracovaný.
1: No ne, tak já jsem četl, ale je to pravda, já jsem četl článek, to nebyla sranda, že vlastně 90% mužů v rodinách se tam na ten záchod chodí pouze zašít, že třeba no. Tu potřebu vykonají velmi rychle, ale pak tam jenom sedí a čekají, aby měli klid vlastně, no. No
2: dobře, ale jak tam nad tím můžou sedět? Já tomu nerozumím.
1: No tak, hele, já si myslím, že možná to, v čem sedí, jakoby ten vzduch, ten odér, je častokrát daleko lepší a lépe strávitelné nebo snesitelné, než to, co se děje venku za dveřma.
2: To je pravda, lebo ono ve svý podstatě vždycky vohovno, takže je to jedno.
1: Přesně tak.
2: No tak jo, Tomášku, takže si voláme zítra středavý.
1: Zítra si voláme, přesně tak.
2: Tak se nám půlí týden, tak zavolej, jo?
1: Tak ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na Juradio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio Talk.
0: Co dělá Pavel Sejnar, když ve všední den okolo poledne posloucháte Evropu 2?
4: Za A dráždí, za B zbarví pokožku do zelena, nebo za C...
0: No tak to radši převezmu já, vysílá.
4: To je to zívání někde mezi songy, jo?
0: Pavel Sejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2. Každý výjimečný okamžik začíná na správném místě. Tam, kde se setkávají lidé, nápady a emoce, kde výhled inspiruje a každý prostor se přizpůsobí vašemu příběhu. Ať plánujete kongres, konferenci, gala večer nebo společenskou událost, dopřejte svému okamžiku místo, které si zaslouží. Více na kcp.cz.
5: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
6: Wow, běžci z Bystřete. 10. ročník SAR půlmaratonu nejkrásnějšího závodu z UT MB indexem v Česku už 27. září. Dětské závody s následným hlídáním, rodinná sedmička, SAR půlmaraton a trasy 44 i 70 km. Krásné výhledy a UTMB body jsou body. Registrace na trailběhy.cz.
0: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
7: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
8: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebril mi postel.
0: Song za trest.
9: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
8: To je retard.
0: Na Evropě 2. Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí. Exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars. Pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký krytý střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: S vámi je odpolední show na Evropě 2, taky Lucka Hněvkovská, což znamená jediné, jsou tu zprávy na 16. hodinu. Evropa 2.
2: Pěkné odpoledne. České dráhy výrazně posílí dopravu na dny NATO, které se konají o víkendu 19. a 20. září na ostravském letišti v Mošnově. Vypraví speciální expresní spoje z Prahy, Brna a Olomouce. Řada dálkových vlaků bude zastavovat ve stanici Studénka. Více vlaků pojede i v opačném směru. Návštěvu výstavy českých korunovačních klenotů, která dnes v 9 ráno začala ve Vladislavském sále Pražského hradu, má rezervovanou přes 300 škol. Termíny na první 4 dny vyhrazené pro školní skupiny jsou tak zaplněné. Od soboty bude výstava přístupná veřejnosti. Vstup je zdarma. Další zpráva je od Zuzky.
3: Správa železnic vypsala tendr na přestavbu 20-kilometrového úseku mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Odlicí na Rychnovsku. Stavba by měla začít v březnu příštího roku a trvat do konce roku 2029. Největší stavbou správy železnic v Královéhradeckém kraji je přestavba hlavního nádraží v Hradci, zahájená letos na jaře. Dílo za 10 miliard korun by mělo být hotové na konci roku 2031. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Spojené státy poprvé veřejně potvrdili, že mají na oběžné dráze rozmístěné zbraně. Že tam s nimi disponují, uvedli v pondělí americké vesmírné síly, které jsou složkou amerických ozbrojených sil zaměřenou na operace ve vesmíru. Jde o vůbec první potvrzení přítomnosti zbraní ve vesmíru.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Kolonu hlásí na příjezdu do Brna po D2, brzdice začíná od 2. kilometru. Zdržíte se také na D1 u Brna, menší kolona je od Prahy na 10 minut, od Vyškova pak na 15 minut. A po pojíždět budete na jižní spojce v Praze. Hustý provoz je od nájezdu z D1 až ke sjezdu na D11.
4: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku.
2: Odpoledne zůstane slunečné, teploty stoupají na 24 stupňů. Zítra čekáme oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle mlhy. Během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku se postupně přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Nejvyšší zítřejší teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy, pokračuje odpolední show na Evropě 2 s Tomášem Zástěrou.
1: A za chvíli se podíváme opět na nějaký ten osobní růst, na něco pozitivního, co vás může posunout dál. Tak zůstaňte na této stanici na Evropě 2.
4: Evropa 2.

posloucháte odpolední show na Evropě 2. Sem tam čas od času se zabývám takovými těmi motivačními věcmi, citáty, radami. Něco, co vás může posunout dál, protože sám toho nejsem schopen. Znám tisíce pouček, už jsem se zabýval čtením mnoha takových knih a vždycky si řeknu, jasně, teď je to úplně jednoduchý, ty poučky o životě, pozitivní myšlení a všechno, teď je to krásně jednoduchý. Pojďme se tím řídit. Střih a jsme zpátky tam, kde jsme byli. Takže ono, něco vědět a znát, něco jiného, než tak činit, anebo si to zvnitřnit. Ale proč nedat další dobrou radu, která třeba jednomu z vás, byť i jednomu z vás, by mohla pomoci v lepším a pozitivnějším životě. Tak tady to je věc, která skeptikům hne žlučí a říká si, přece není možný, že by to takhle fungovalo, ale skutečně ty důkazy kvantové fyziky a tak dále ukazují, že to tak funguje a že dobré věci přitahují další dobré věci. Tady totiž píšou, že studie jasně ukazují, že když se zaměříte na dobré věci ve svém životě, váš mozek se doslova přepojí a začne vyhledávat další dobré věci, což je takzvané kouzlo neuroplasticity toho mozku. Ano, já to mohu potvrdit. Já když třeba najdu nějakou dobrou věc v lednici a sním ji, tak můj mozek se přepne a začne po bytě vyhledávat další dobré věci. Čokolády, tyčinky a všechny s ním. Takže funguje to naprosto dokonale a zkuste se to doma. Evropa 2. Nastav uši hvězdám.

0: Czech Republic. This is Samo Haber on Europa 2. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
0: Europa 2.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside, zvládnete to.
4: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
5: Co se to děje?
4: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
5: Tak to musí slyšet každý.
4: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
5: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
8: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
13: Love Island je zpátky.
14: A tentokrát?
13: Plný svodů a zakázaného ovoce.
14: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
13: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
15: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
16: Nepropásni zářijovou mateří doušku s vtipným Richardem Krajčem. Mega Minecraftí soutěž o Lego, lesky Smile od Lilien, voucher od Taekwondo ETF nebo stolní hra Chupa Chups čekají jen na tebe. Bláznivá barevná mateří douška právě v prodeji. Tak si ji ulov, než zmizí.
17: Zpátky k muzice.
18: Europa 2.

0: Posloucháte Evropu 2 odpolední show, tak si tu listuju Instagramem, jsou tu různý příspěvky na té zdi, a pak je tady nějaká fotka a nějaký text, nějaký nadpis, tak si říkám, co tam píšou, a je tu napsáno: inteligence je schopnost adaptovat se na změnu. Řekl to Stephen Hawking. Ano, Stephen, říkám si, měl si pravdu, to je samozřejmě 100%. A čtu dál ten článek pod tím. A tady píšou, přečtěte si znova to, co jste četli. Je to totiž napsáno chybně. A fakt, že jo. Normálně je to napsáno. Inteligence je schopnost adaptovat se na změnu. Takže je to napsané úplně blbě a tady vysvětlujou, že stačí mozku první a poslední písmeno toho slova a pak stejná délka mezi tím a on si to sám, to slovo, doplní. Chápete to? Jak jsme chytrý? Jestli takhle funguje i u ženského mozku, že já něco řeknu a moje žena si to doplní úplně jinak, stačí první a poslední písmeno, tak pak se ledacos v domácnosti vysvětluje. Ostatně, jak se říká mezi muži, inteligence je schopnost adaptovat se na ženu. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Za dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak, na nákupy.
4: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
5: Máš u sebe korunu?
6: Na co?
5: Na novou vanu ze Senesy.
6: Odkud?
5: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
6: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
7: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
0: Už máš přečtený nejnovější drby, tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
9: Tvůj pocit po projektu?
10: Jipi!
11: Jo!
9: Jé!
10: Jipi, jipi!
9: Hornbach, s námi to zvládnete.
12: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
13: Dobrý den, jmenuji se Ondřej Souček a rád bych vás pozval do salonu Škoda Auto Jarov.
14: Nechcete čekat měsíce na nové auto? Vsaďte na nabídku Škoda ihned v Auto Jarov. Vyberte si ze široké nabídky nových vozů skladem, které jsou připraveny k okamžitému odběru. Auto pro rodinu i firmu vyberete na jednom místě, včetně výhodného financování. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.

0: Co nejlepší odpoledne s odpolední show na Evropě 2? Podíváme se na dokonalou práci japonských výzkumníků, inženýrů a vědců. Totiž podařilo se jim vyvinout dokonalý jazyk, který má stejnou strukturu jako lidský, je stejně ohebný, no prostě robotický jazyk, který na první pohled nerozpoznáte, že je umělý. Oni se tady holedbají tím, že ta struktura vlastně, když na něj sáhnete, že je úplně stejná, holedbají se tím, kolik má vlastně pohybů. Je to tak dokonalý, že tam jsou takový různý táhla a nějaký lanka a tak dále. A ten jazyk je vlastně naprosto dokonale stejný jako ten lidský, dokáže se stejně hejbat. Teď, ano, ta otázka, co vás napadá, je stejná, co napadla mě. K čemu to vlastně je? Já nevím, jestli to budou dávat do nějakých těch humanoidních robotů, aby vypadaly stejně jako člověk s tím jazykem, nebo jestli budou vyrábět ještě i umělej zadek, aby se to dalo použít vzájemně. Těžko říct. Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
2: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
3: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
1: Evropa 2. Evropa 2. Evropa 2.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: 17. hodina odbyla a Lucka Hněvkovská zprávy slíbila. No tak tady jsou, buďte ideál se v roku 2 a s odpolední show.
2: Hezké odpoledne, policie vyšetřuje pád větrné elektrárny u Podštátu na Přerovsku pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Zatím nebyl nikdo obviněn. 30 metrů vysoká větrná elektrárna u Podštátu spadla 20. srpna. Nehoda se obešla bez ranění. Škodu vyčíslili zhruba na 200 tisíc korun. V řece Moravě v Olomouci a jejím okolí kvůli velmi nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb. Jde o největší úhyn od začátku sledování místní rybí populace v 90. letech. Nízký průtok v Moravě a jejich přítocích způsobilo dlouhodobé sucho. Ve vodě je málo kyslíku a ryby se dusí. Jejich úhyn navíc pokračuje. Magistrát kvůli nízkým průtokům prodloužil do konce října zákaz odebírat vodu z některých toků na Olomoucku. A teď už Zuzka.
3: Ve fakultní nemocnici Motol a Homolka bylo otevřeno Národní onkologické centrum za necelých 5 miliard korun, přičemž většina nákladů byla financována z dotací Evropské unie. Pracoviště se postupně otevírala pro pacienty zhruba od poloviny srpna a některá spustí provoz v říjnu. Při plném provozu všech pracovišť se kapacita onkologické péče v nemocnici zvýší o 40%. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Florbalisté mistrovské Mladé Boleslavy vyhráli ve druhém kole Superligy nad Českou Lípou 8-3 a i ve druhém utkání v sezóně naplno bodovali. Svoji rekordní sérii vítězství v domácí soutěži opět prodloužili o 67 utkání. Dopolední duel věnovaný školákům navštívilo 563 diváků.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Zdržet se dnes můžete v omezení na D3 mezi kilometry 129 a 118 ve směru na Prahu. Jede tady

0: Mrazenky nebo déšť, lokálně i bouřky. Nejvyšší zítřejší teploty je 22 až 27 stupňů. Ze zpráv je to ode mě vše, pokračuje odpolední show Evropy 2 s Tomášem Zástěrou.
1: Schválně, v jaké profesi jako zaměstnanec v této republice vyděláte nejvíce? Výsledky už za chvíli tady na Evropě 2.

jen tvý chyby hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Maximum tvý muziky.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Mám tady výzkum aktuálně.cz, který se zabýval tím, jaká práce na normální zaměstnanecký poměr je nejvýdělečnější v České republice. Sondovali, hledali, bádali a přišli na to. Mám tady vítěze největší výplatní pásky. Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Aktuálně.cz se zaměřili na to, která práce na zaměstnanecký poměr je ta nejvýdělečnější. A mám tady vítěze. Skutečně nejvyšší plat měsíční v České republice má jedna profese, na kterou přišli. Není to lékař. Ne. Schválně si typujete, kdo by to mohl být. Je to opravdu stresující práce, velmi zodpovědná práce. Je to, máte ještě pár sekund, ano, je to řízení letového provozu. Představte si měsíční mzda až 285 tisíc korun. Což v rámci toho, co mají naloženo na bedrech, protože hlídají vlastně nebe nad naší republikou a bezpečně loni dovedli 769 tisíc letů na zem, anebo při vzletu naopak do oblohy, takže si zaslouží bezesporu tyto peníze na 100%. 285 tisíc, blahopřejeme, vítěz v kategorii nejvyšší měsíční mzda u zaměstnaneckého poměru. Takže už to dávno nejsou piloti, ty už jsou kdesi za nimi, takže už vlastně ty, co je řídějí, ty piloty, tak jsou daleko lépe ohodnoceni na té věži, než ty, co vlastně lítají s tím kniplem přímo v letadle. No. Vůbec u těch pilotů mě zajímá, jak jim třeba šéf pilotovi dá vyhazov, když mu řekne, hele, dávám ti padáka, letíš, kámo. Pochopí to? Odejde? Nebo jde jenom pracovat dál? To je k zamyšlení. Evropa 2.
1: Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
2: Kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, prostě tam budete čekat.
3: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropy 2.
4: Měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Ty jsi to uvedl, dobře.
3: Přečíst to podle mě dokážu.
5: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
6: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
7: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
8: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
0: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
9: Půl hodiny
10: si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
0: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
1: Nejsme normální rádio, jsme Evropa 2.
11: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
13: Pepo, vstávej.
14: Nemusím.
13: Pepo, už je 8, vstávej.
14: Nemusím.
13: Je pátek, Pepo.
14: Nemusím.
13: Musíš už jít.
14: Nemusím.
15: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
16: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
17: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
18: Populární seriál Leones se vrací na Sky Showtime.
19: Musíme běžet.
18: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
2: Připrav se.
18: Přihlaste se k odběru našeho tarifu Standard hned teď za pouhých 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Sky Showtime. Nabídka platí do 12. října. Službu lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
13: O jednu starost méně.
9: Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
19: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
20: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. VŠFS.cz.
21: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: mámu.
1: Vytoč mámu.
2: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já jsem si říkal, jak se člověk rychle adaptuje. Já jsem byl zvyklý volat mámě se Zorkou, takže jsme byli dva na ní. Tím se to tak jako rozmělnilo, ta hrůzatý situace. A najednou jsem se na to zvyknul, že volám vlastně sám. A já jsem si říkal, já snad si na to tak zvyknu, že ji někdy zavolám i soukromně, normálně jako syn. Ne, to kecám, to jsem si zase zapřeháněl, to se asi nestane. Vytáčím a vy budete pochopitelně u toho. Jdeme na to.
3: Ahoj Tomášku.
2: Čo má ti pěkný úterý?
3: Ahoj, tobě taky. Prosím tě, mám zajímavý článek, že prostě nějaká ženská tady, nebo asi zřejmě ženská, v tom časopise prostě rozebírá tematiku chlapy a toaleta.
2: No.
3: Proč chlapy vysedávají tak dlouho na těch hajzlech?
2: No tak ne všichni, pochopitelně, ale je fakt, že třeba táta taky sedí dlouho na záchodě, no.
3: No jo, ale náš táta to měl vždycky úplně jinak, než tam chodil vykonávat potřebu.
2: On tam chodil zašít, viď?
3: No, on tam prostě seděl a čekal, až děti vyrostou a odstěhujou se. pak se hajzlu spláchnul a šel do kuchyně.
2: Hele, a pojďme si teď říci společně, že se mu to vlastně podařilo.
3: No, přesně tak, ale ten to měl dobře rozpracovaný.
2: No. No ne, tak já jsem četl, ale je to pravda, já jsem četl článek, to nebyla sranda, že vlastně 90% mužů v rodinách tam na ten záchod chodí pouze zašít, že třeba no. Tu potřebu vykonají velmi rychle, ale pak tam jenom sedí a čekají, aby měli klid vlastně, no.
3: Dobře, ale jak tam nad tím můžou sedět? Já tomu nerozumím.
2: No tak, hele, já si myslím, že možná to, v čem sedí, jakoby ten vzduch, ten odér, je častokrát daleko lepší a lépe strávitelný nebo snesitelný, než to, co se děje venku za dveřma.
3: To je pravda, ale ono ve svý podstatě vždycky vohovno, takže je to jedno.
2: Přesně tak.
3: No tak jo, Tomášku, takže si voláme zítra středavý.
2: Zítra si voláme, přesně tak.
3: Tak se nám půlí týden, tak zavolej, jo?
2: Tak ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2.

0: Slavě. Maximum nový muziky.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Jsem Garmin. Měřím každé její tempo, její dech i metry, které už má za sebou. Ona tak může myslet jen na den, kdy přeplave celé jezero. Je to její sen a já plavu s ní. Tempo za tempem. A vím, že ho jednou přeplave. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.
6: Dobrý den, jmenuji se Ondřej Souček a rád bych vás pozval do salonu Škoda Auto Jarov.
7: Nechcete čekat měsíce na nové auto? Vsaďte na nabídku Škoda ihned v Auto Jarov. Vyberte si ze široké nabídky nových vozů skladem, které jsou připraveny k okamžitému odběru. Auto pro rodinu i firmu vyberete na jednom místě, včetně výhodného financování. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
9: A můžu ještě něco říct?
10: No povídej.
9: To nejlepší rádio na světě.
10: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
9: Děkujeme.
0: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
11: Tvůj pocit po projektu? Jipi!
12: Jo!
11: Jo!
13: Jipi, jipi!
11: Hornbach, s námi to zvládnete.
14: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Nyní v akci. Lepidlo a stěrka na fasády pro doma za akční cenu 179 korun za 25 kilo i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
15: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Ty naposledy si objal úplně cizího člověka. Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
0: Držíme ti flek i v Pelhřimově. Evropa 2. 105,5

0: Posloucháte úterní odpolední show na Evropě 2 a já tady opět vítám osiřelého, osamoceného, renegáda Ondra Urban. Ahoj.
1: Ahoj. Co znamená renegáda?
0: Tak je odpadlík, jakoby, no. Renegát je odpadlík. On se jmenoval původně, ten seriál se jmenoval v angličtině Renegade, což aha, je překladu odpadlík, protože nebo on psanec, nebo psanec.
1: On se jmenoval Lorenzo Lamas, ne?
0: Ano, Lorenzo Lamas, no, to byl ten herec, ten vlasatý. Jak asi vypadá teďka, viď? Já jsem ho dlouho neviděl, ale počkej, kecám, mě ho Zorka ukazovala nedávno,
1: jo,
0: ještě než odjela na tu soutěž Love Islandovou. A vlastně vypadá pořád docela dobře, ale já si myslím, že ten týpek se o sebe dost intenzivně plasticky stará, teda.
1: To tyhle ty hollywoodské hvězdy no, někdy dělají. No, to my dva to naštěstí nepotřebujeme.
0: Přesně tak. Hele, já si koupím vestu bez rukávů džínovou a budu vypadat pořád stejně. Jo. Teďka i za 60 let.
1: No. Pořád stejně skvěle.
0: Přesně tak. Ondro, díky, zvedl si mi sebevědomí, než pojedu domů a to je velice potřeba při návratu k rodině.
1: Neboj, manželka ti ho za chvilku srovná.
0: Je to tak, přesně. Ale je lepší vycházet z toho vyšší, z té vyšší úrovně, než jako tam přijet už jako z práskrej z práce. No. Tak jo, Ondro, hlavně se hezky, příště si dám sebevědomí já a zítra se na vás těším. Ahoj.
2: Ahoj. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Dobrý den. Jmenuji se Ondřej Souček a rád bych vás pozval do salonu Škoda Auto Jarov.
5: Nechcete čekat měsíce na nové auto? Vsaďte na nabídku Škoda ihned v Auto Jarov. Vyberte si ze široké nabídky nových vozů skladem, které jsou připraveny k okamžitému odběru. Auto pro rodinu i firmu vyberete na jednom místě, včetně výhodného financování. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
2: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
6: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
2: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
7: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
2: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
6: To je moje show.
2: Dej taky follow E2CZ.
8: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
2: Evropa 2. Držíme ti flag i na Instagramu.
6: Vždycky to byla moje show.
9: Tvůj pocit po projektu?
10: Jipi!
11: Jo!
9: Jé!
10: Jipi, jipi!
11: Jej!
9: Hornbach, s námi to zvládnete.
12: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
13: Porada, deadline, výsledky. A znovu. Kdy jste naposledy investovali do sebe? Profesní studium na Newton University propojuje zkušenosti z praxe s novými znalostmi, inspirací a kontakty. Studujte programy MBA, MSc a LLM a udělejte si čas pro vlastní růst. Newton.University. Teď jste na řadě vy.
12: Užívej si Evropu 2 až do večera.
14: A startuje večer na maximum.
12: Songy na přání.
15: Tak třeba.
12: Nebo legendární song za trest.
16: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi Bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
12: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2.
17: Mamut královal doby ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: Minutu po 18. hodině posloucháte Evropu 2, tady je Lucka Hněvkovská a zprávy.
2: Přeju krásný večer. Za cenově dostupné považuje pořízení bydlení zhruba 7% lidí, kteří dosud nežijí ve vlastním. Do příštích 5 let si chce dům nebo byt koupit více než 1 000 000 dospělých Čechů. Podle nejnovějšího průzkumu ve vlastním bytě nebo domě v současnosti bydlí 59% lidí. U rodičů stále žije 41% generace Z. Rakousko o 6 měsíců prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem. Podle rakouského ministra vnitra jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašrákům nadále nezbytná. Cíl zůstává stejný – zastavit převaděče a zločince, ale co nejméně zatížit pendlery. Zuzka má další zprávu.
3: Liberecký kraj pošle na Ukrajinu další 3 vyřazené sanitky záchranné služby. Při pravidelné obměně vozového parku je záchranná služba nahradí novými vozy. Každý z vyřazených vozů má hodnotu až 300 tisíc korun. Nejde přitom o první podobnou pomoc. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Hokejová extraliga má podle bookmakerů stejného favorita jako v předchozích letech. Hlavním aspirantem na zlato jsou opět Pardubice, které do soutěže vstoupí v roli obhájce titulu. Nejbližšími pronásledovateli mají být další giganti domácí scény Sparta, Třinec a Brno. Pardubičtí dosáhli na jaře na kýžené zlato po 14 letech.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: 20 minut navíc budete potřebovat na Pražském okruhu od letiště směrem k D1 mezi 23. a 19. kilometrem. Kolonu hlásí také na příjezdu do Brna po D2, Brzdice začíná od 2. kilometru a zdržíte se na D1 u Brna, menší kolona je od Prahy, ta je na 10 minut, od Vyškova pak na 15 minut.
4: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, zpočátku ojedinělé mlhy. Během dne od severozápadu se zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku se postupně přidají přeháňky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer se v jihovýchodní polovině území vyskytnou i vydatnější srážky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů. Ze zpráv je to ode mě vše, teď už startuje večer na maximum s Ondrou Urbanem.
1: Máme za sebou, řekl bych, hezké úterý a jsem rád, že ten závěr dnešního dne budete trávit s námi. Startuje večer na maximum.
4: Evropa 2.

6 hodin a téměř 8 minut, to je čas, kdy startujeme úterní večer na Maximum na Evropě 2. Máme za sebou, myslím si, krásné úterý, alespoň co se počasí týče. To sluníčko ještě krásně hřeje, tak věřím, že si to společně užijeme. Já jsem tady sice sám, Petr nám chybí, ale zase s oblibou říkám, že na to úplně tak sám nejsem, protože mám vás, posluchače Evropy 2. Vy můžete celé dvě hodiny až do 20.00 volat 257 400 888 a vybírat za prvé songy na přání, anebo okolo 6:45 taky song za trest. A jsem přesvědčený, že dneska budete vybírat určitě dobře. No a aby toho nebylo málo, tak dalším pomocníkem bude Petr Švancara, který za chvilku dorazí do studia Evropy 2. A my jsme s ním ještě neprobrali jednu věc. On byl na dovolené v Chorvatsku. Tak se ho na to zeptáme, co viděl u jižanských, ne sousedů, ale v tomto jižanském státě. Tak rubrika Žádný švanci s Petrem Švancarou za chvilku na Evropě 2. Evropa 2.

0: Žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Je tady úterý večer na Maximum a taky Petr Švancara.
2: Zdravím všechny, ahoj.
1: Dobro došli, tak bych řekl.
2: Ano.
1: Protože my jsme ještě nenakousli, že vy jste byli s partou v Chorvatsku.
2: Ano. Představte si, přátelé, rodinný dům jednoho takového velmi bohatého úspěšného

0: úspěšného podnikatele ze Slovenska, kamaráda, a ten nám to půjčil v září, protože v září už tam prostě nikdo není. A fakt to byla pravda, bylo to asi 50 km od Zadaru a jela tam jako velmi slušná parta lenochů, jo. Takže my jsme strávili opravdu 5 dní na židli, jo, normálně na židli na terase, hraješ pokr a po každé partičce pokru se šlo do moře, jo. A já jsem tam zavedl takový zvaně koupání Survivor bez plavek, jo. Takže samozřejmě to bylo takový zajímavý, že nikdo tam nebyl, počkej, představ si, že nikdo není. Jo?
1: A to jste byli jenom chlapy?
0: Jenom chlapy,
1: jo,
0: takže bohužel samozřejmě bylo tam pár posměšných jako reakcí, já jsem spěchal do vody vždycky, jako, a pak rychle z vody, aby mě nikdo neviděl, ale vlastně bylo to jako fajn a já vlastně teďka přemýšlím, kolik jsem toho prohrál. Já jsem si pojel na katastr.

0: 257-408-88, telefonní číslo, které vás může dostat přímo do éteru Evropy 2, kde si můžete nechat zahrát nějakou písničku na přání, nějakou třeba, kterou jste dlouho neslyšeli, nebo na kterou máte chuť. Kdo se dovolal? Halo.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam?
1: Dominik.
0: Ahoj Dominiku, co ti můžu zahrát?
1: Tamaritulo.
0: Prosím, ještě jednou.
1: Tamaritulo.
0: Tamarituo?
1: Sambari.
0: Jo, sambari. už to leštím. Sambari to love.
1: Uh-huh.
0: A od koho by to mělo být?
1: Queen.
0: Jo, takhle, Queen. Jo, už tomu rozumím. Už tomu rozumím. Jasně, dáme, máme. Pro koho to bude?
1: A pro mě.
0: Dobře, ty máš rád kapelu Queen?
1: Ano.
0: To se ptám vlastně hloupou otázku, je to evidentní, ale jak to, že máš Queeny rád?
1: Nevím, přišlo se mi a líbilo se mi to.
0: No výborný, naprosto výborný, už to tady mám nachystaný a pouštím ti to na Evropě 2. Měj se hezky, ahoj.
1: Díky, naschledanou. Večer na maximum.

0: Legendární Queeni tady u nás na Evropě 2, když jste si je nadiktovali vy sami. No ale teď frčíme do Japonska, protože přátelé, v Tokiu se koná velmi zajímavá soutěž. V Tokiu budou soutěžit ve spánku. Japonská firma Koala pořádá 5. října v Tokiu soutěž ve spánku, kde účastníci bojují o 2,22 milionu jenů, tedy v přepočtu zhruba 270 tisíc korun. Během 90-minutové spánkové bitvy budou sledovací zařízení měřit hloubku, kvalitu a stabilitu spánku a taky to, jak rychle člověk usne. Nečekané rušivé podněty navíc otestují schopnost zůstat spát. Vybráno bude přibližně 60 dospělých soutěžících. Teda, já jsem nikdy v životě nic nevyhrál, ale tak nějak tuším, že tady ta soutěž by pro mě mohla být jako šitá na míru, zejména pokud by se soutěžilo v neděli po obědě. To se spí nejlíp. Evropa 2. Večer na maximum.
1: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
2: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
1: Vím, Pája.
2: Zkuste doplnit.
1: Švejnar, Reinhard, Cejnar, co já vím.
2: Ale C je správně.
1: A co nám Cejny nabídneš?
2: Mně nejde z pusy dát slovo.
1: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
2: No.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
5: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
4: Blue!
1: Last Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
11: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
12: Dny Breno!
13: Co se to děje?
12: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
13: Tak to musí slyšet každý.
12: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na Breno.cz.
13: Podmínky akce u obchodníka.
12: Breno. Podlaha dělá domov.
14: Vyhraj Apple Watch SE s Evropou 2 a Mastercard. Poslouchej Evropu 2 od pondělí do pátku, hlídej soutěžní výzvu a zapoj se i ty. Hlavní výhrou jsou stylové Apple Watch SE. S kartou Mastercard si navíc užiješ dny Marian naplno. Od pátku 18. do pondělí 21. září získáš u zapojených partnerů při platbě kartou Mastercard o 3% vyšší slevu nebo dárek k nákupu. Laď Evropu 2, zapoj se do soutěže a hraj o Apple Watch SE s Mastercard.
1: Zpátky k muzice.
15: Evropa 2.

0: Téměř přesně 6:30, ladíte Evropu 2 večer na maximum a to je správný čas na další telefonát 257 400 888. Kdo je v éteru Evropy 2?
1: Tady Sofie.
0: Ahoj Sofie, tady Ondra, Evropa 2, jak se máš dneska?
1: Dobrý, dobrý.
0: A tak to mě těší. Co můžeme zahrát, povídej.
1: Asi zombie.
0: Zombie od Cranberries?
1: Ano.
0: Ty brďo, tak před chvilkou hráli Queenie a teďka Cranberry Zombie, což už je taky písnička, která něco pamatuje. To je dobrý, jak jsi na to přišla, na tuhle písničku?
1: No, tak já jsem si teďka pustila hudbu a tuhle jsem si tam vygooglila a je dobrá.
0: No je dobrá, no já souhlasím. A chceš to někomu věnovat?
1: Asi všem, kteří mají rádi.
0: OK, no, těch je určitě spousta, moc si je potěšila a mě taky. Tak se mě hezky, Sofia, zase příště, ahoj!
1: Ahoj!

0: Cranberries a jejich zombie nám trošku přiostřili v éteru Evropy 2, jenomže my teď naopak trošku zjemníme. Mám pro vás totiž, podle mě, brigádu snů. Představte si, že v Laponsku hledají dobrovolníky, kteří budou žít pod polární září se sobíky. Skok Aurora Igloos ve švédském Laponsku hledá dobrovolníky na zimní sezónu. Za prvé za pomoc z hosty a za druhé za občasnou péči osoby vám nabízí ubytování i stravu, k tomu zasněženou přírodu, skleněná iglu a polární záři přímo nad hlavou. Jasně, moc peněz si tam nevyděláte, protože plat tam evidentně vůbec žádný není, ale jestli máte aspoň trošku romantickou duši, máte aspoň trošku rádi zimu a potřebovali byste někam vypadnout z té civilizace, tak Laponsko hledá brigádníky na tohle boží zaměstnání. Jestli vyrazíte, tak vám přejeme šťastnou cestu.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Slavie. Maximum nový muziky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
2: Svoboda.
3: Odpovědnost.
4: Naděje. Některá slova nestárnou.
5: 21. září si Praha na Mariánském náměstí připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla.
4: Celý den vás čekají diskuze,
5: slavnostní čtení,
4: odhalení Havlovy lavičky,
5: vystoupení hudebních hostů,
4: budovu nové radnice večer rozzáří světelná instalace
5: a vrcholem programu bude koncert Anety Langerové s kapelou.
4: Zažijte připomínku Havlova odkazu na Mariánském náměstí.
5: Vstupné je zdarma.
4: Více na praha.eu.
0: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
6: nebudeš chtít jinak.
0: Předobědová i poobědová pohoda.
6: Jak jsi to říkal?
0: Že předobědová i poobědová pohoda.
6: A je to pohoda. Pohoda.
0: Tě, to jsem teď říkal.
6: A je to tak.
0: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
6: Na maximum.
7: Do Brna, do Prahy.
8: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
9: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak, na nákupy.
10: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
11: Jako mě 40 let, já už potřebuji být vidět, já už mám být dávno vidět.
0: A od té doby, co se objevil na Instagramu Evropy 2, ho zná o skoro 400 000 lidí víc. Dej follow e2.cz a bav se na maximum.
12: A je, to jsou tyhle ty věci.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
13: Máš u sebe korunu?
14: Na co?
13: Na novou vanu ze Senesy.
14: Odkud?
13: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
14: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.

0: Tady je úterní večer na Maximum na Evropě 2 a protože už se blíží 6:45, tak správně tušíte, že se blíží také dnešní song za trest. Tak, kdo vás dneska naštval? Koho chcete potrestat? Kdo vám dneska vypil krev? Můžete mu dát song za trest a to na telefonním čísle 257-400-888. Tak jestli máte chuť někoho potrestat, berte telefon, vytáčejte. Bereme všechno, bereme všechny příběhy, všechny důvody. Vlastně ten nejbizarnější vyhrává. Tak pojďte do toho, volejte Evropu 2 a za chvilku tady bude song za trest Evropy 2.
1: Evropa 2. Večer na Maximum.

0: za trest.
1: Ani dneska nepřijdete o oblíbenou rubriku Song za trest na Evropě 2. Teď jenom musíme zjistit, kdo bude trestat. Haló, kdo se dovolal?
2: Ahoj, tady je Mirka.
1: Ahoj Mirko, tak koho chceš potrestat?
2: Budu trestat syna Pepíka.
1: Jak to?
2: Protože když po něm chci nějakou práci, tak se naštve, je steklej, prostě mi nadává a nechce tu práci udělat. A když na to, že už je to dospělý chlap, tak už by tu práci mohl udělat a nic těžkého po něm nechci.
1: No na to jsem se chtěl zeptat, kolik je Pepíkovi let?
2: 24.
1: Jo, tak, já myslel, že mu je třeba 5 nebo 8 a je mu 20.
2: Říkám, ne, 24 je to velký dospělý chlap a když pro něj něco chci nějakou třeba maličkost jenom, tak se naštve, on začne mi prostě nadávat a
1: vyhrožovat. A co třeba naposledy si po něm tak požadovala, aby ti pomohl?
2: No třeba, když řeknu, aby vynesl ten odpadkový koš, jo? A mu se to nelíbí, anebo když má, on třeba pije hodně v noci a ty pedláhve tak hází k posteli na zem a nechá je tam a já když mu řeknu, asi to po sobě uklidí, tak je naštvaný a prostě nadává a nechci si to uklidit. Hmm.
1: A pochopil jsem, že vy s Pepou bydlíte v jednom domě, nebo bytě?
2: Ano, v jednom domě bydlíme, ano.
1: V jednom domě. A přesto nepomáhá, musí přece pomoc v domácnosti, ne?
2: No, moc se mu nechce, je moc línej a moc se mu nechce, no.
1: No, vlastně nevím, co ti poradit, protože 24-letýmu klukovi už na zadek nedáš, to nejde.
2: No, právě no.
1: A těžký, těžký. No tak mu můžeš aspoň teď přes Éter Evropy 2 něco vzkázat. Pojď do toho.
2: No, chtěl bych mu vzkázat, aby se polepšil a když mu řeknu, aby mě něčím pomohl, tak aby mě opravdu teda pomohl a nenadával prostě.
0: Song za trest.
1: A to já bych se teda přimluvil, aby Pepo, pomož trošku té mamce doma, nebuď na ní sprostej, vždyť je to tvoje máma. A to je to nejvíc, co máme na světě. A možná jako takové připomenutí té skutečnosti pouštíme tenhle ten song za trest. Lunatic a máma na Evropě 2.

0: Lunatic a máma jako dnešní song za trest, který byl vlastně, řekl bych, až trošku smutný. Dovolala se totiž maminka Mirka, která chtěla potrestat syna Pepíka. Pepíkovi není třeba 5 let, ale 24, stále bydlí spolu v jednom domě a Pepa jednak mamince nepomáhá, i když ho o to žádá, a druhák je na ní hrubý a sprostý. Tak ještě jednou se přimlouváme, Pepo, buď na mamku hodnej, aspoň ne sprostej, i když někdy ty vztahy jsou těžký, to já zase chápu, a nevíme, jak to u vás doma vypadá, ale prostě maminky jsou největší poklad na tom našem světě. Jestli máte možnost a chuť, tak mamce zavolejte, klidně třeba teď, jen tak se zeptejte, jak se má a co má k večeři, uvidíte, že bude potěšená, že jste se třeba po delší době ozvali. Tak všechny maminky zdravíme z Evropy 2.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: 19.02, to je přesný čas a na Evropě 2 pokračuje úterní večer na Maximum. Druhou hodinu našeho programu otevírá Šabuzi a další muzika bude na vás. Volejte 257 400 888.

0: Hezký úterní večer vám přeje Evropa 2. I po 19. hodině můžete vytáčet naše studio, telefonní číslo 257 408 888. Kdo je na lince? Haló?
1: Čau, Ondro, tady David.
0: Čau, Davčo, tady Ondra, jak se máš?
1: Dobrý.
0: To je super, byl jsi dneska ve škole?
1: Ne, jsem nemocnej.
0: Nekecej, rýmá nebo co?
1: Rýma.
0: Je, tak to je skoro smrtelná nemoc pro nás, chlapi.
1: Bolí mě pravý ocho.
0: Pravý oko?
1: No.
0: Ty brďo, a jak se stalo oko? To je z té rýmy, myslíš?
1: No, asi jo.
0: Ty jo. No tak, co dáme na uzdravení, aby se cítil lépe?
1: E-Type, here I go, a bude to jenom pro tebe do studia. Jseš nejlepší moderátor s Petrem.
0: O, děkuju. No, kdyby tady byl Petr, tak samozřejmě i on by dostal ten titul, že jo?
1: Jo.
0: No to je jasný, no dneska chybí, ale jsem rád, že aspoň ty jsi zavolal, že jsem tě slyšel zas po dlouhé době. Tak prosím tě, brzy se uzdrav, ať jsi zase fit a díky, že posloucháš a že voláš. Davčo, měj se, čau.
1: Čau.

0: Hezký úterní večer vám přeje Evropa 2. Možná, že právě teď se chystáte na zítřejší den, stojíte u skříně a přemýšlíte, co si oblíknout do školy, do práce nebo kamkoliv zítra ráno půjdete, tak vám můžu doporučit, mělo by to být něco trošku i letního, protože zítra, přátelé, nás čeká jeden z posledních letních dnů v roce 2026. Zesílí příliv teplého vzduchu a denní maxima se zastaví na 22 až 27 stupních Celsia. To je krásné. Tyhle ty teploty v září nebývají už tak běžné, v říjnu už vůbec ne, čili opravdu je to jeden z posledních letních dní, který nás čeká v roce 2026, tak si to zítra moc a moc užijte. Ono se to odpoledne, totiž zítra trošku zkazí. V Čechách postupně přijdou přehánky, místy bouřky, pozdě večer dorazí i na západ Moravy a v noci potom na Moravě a ve Slezsku přijdou do trvalejšího a vydatnějšího deště. Takže zítra odpoledne večer už bude hodně pršet, ale nebudem si to kazit. Prostě zítra, skoro letní den, 27 stupňů, vytáhněte kraťase, trička, sluneční brýle a užívejte s Evropou 2.
1: Večer na maximum. Evropa 2.
2: Celý se klepu.

Posloucháte Večer na Maximum na Evropě 2, v rámci kterého si můžete nechat zahrát i songy na přání. My samozřejmě máme nejradši tu formu telefonu, protože s váma můžeme pokecat, slyšíme vás, váš hlas a tak dál. Nicméně občas dojdou nějaké vzkazy i online a to se stalo i dneska. Napsala nám Marcela. Chtěla by zahrát písničku pro dceru k jejím narozeninám, které má právě dneska v úterý 15. září 2026. A máme tady od Marcely i vzkaz. Milá Izabelko, přeji ti všechno nejlepší k 20. narozeninám. Hodně štěstí a zdraví, ať se ti splní všechna přání tvoje mamka. No to je hezký. No a já si říkám, jakou písničku zvolit. Dám tady Mikolase Josefa a písničku a kapela, protože tam se zpívá Hello Bella, což je zkrácenina jména Izabela. Tak všechno nejlepší.

0: 19 hodin 22 minut, posloucháte Evropu 2. No, možná, že v tento čas ještě přemýšlíte, co si dát dneska na večeři, takovou pozdnější večeři, tak pro vás mám jednu inspiraci. Protože vědci zveřejnili, jaké jídlo je pro nás vlastně nejlepší. A ne po té chuťové stránce, ale po té výživové stránce. Je to plnohodnotný oběd nebo večeře, skládá se ze 4 ingrediencí. Na tom talíři je rýže, černé fazole, vajíčka v nějaké formě, třeba míchaný vajíčka, a čtvrtou ingrediencí je avokádo. A tohle je jídlo, které byste teoreticky mohli jíst pořád dokola a dokola každý den a to tělo by bylo naprosto spokojené, protože má všechno. Jsou tam kompletní bílkoviny, je tam vláknina, jsou tam zdravé tuky a taky sacharidy. Každý den si tohle můžete dát. Rýže, černé fazole, vajíčka, třeba míchaný, a avokádo. A navíc tady spočítali, že to je jídlo, které se teoreticky dá pořídit za méně než 100 korun, což i po ekonomické stránce nezní vůbec špatně. Tak pokud jsme vás inspirovali, jdete vařit, přejeme vám dobrou chuť z Evropy 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Ondry Urbana. Evropa 2. Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtáno. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
2: Joši, víte, kdy je kuřák zarostlej?
3: Kdy je kuřák zarostlej, no?
2: Když mu dojde pěna na hulení.
1: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
2: Já bych to třeba ještě jedno.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
5: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
6: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
7: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
8: Co se to děje?
7: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
8: Tak to musí slyšet každý.
7: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
8: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
1: Zpátky k muzice.

0: 257-400-888, telefonní číslo do éteru Evropy 2. Někdo si ten kouzelný večer může ještě opepřit písničkou na přání. Kdo toho využívá? Haló?
1: Čau, čau, tady Roman.
0: Ahoj, Romane, tady Evropa 2. Jak se máš?
1: Teď už dobře, jedu z práce, takže paráda.
0: To je nádhera. Kolik hodin jsi tam byl dneska?
1: Když budu počítat i cestu, tak jsem dneska na nějakých 13 hodinách.
0: Pane bože, ještě. Rychle ti musíme něco zahrát, ať zlepšíme trošku náladu. Co to bude?
1: Bude to Fleabag od Youngblooda.
0: OK. A chceš to pro někoho ještě?
1: Jo, ideálně pro moji krásnou manželku, která teďka momentálně hákuje taky v práci. A pro mýho úžasného chlapečka 4letýho, který na mě doma čeká s babičkou.
0: O, to je hezký. To je fakt krásný vzkaz. Romane, tak pospíchej, ale pomalu, jak se říká, za malým a užijte si večer.
1: Díky moc.
0: Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.

0: Harry Styles nám tady na Evropě 2 naladil takovou klidnou, pohodovou atmosféru, ale vlastně to koresponduje s tím, co se děje venku, už je tma, sluníčko v podstatě zapadlo a to je 19.38. No jo, už se nám ty dny zase krátí, nedá se nic dělat. Každopádně o té další atmosféře budete vybírat vy, a to na telefonním čísle 257-400-888. Je tady last call, poslední dnešní výběr, poslední dnešní možnost nechat si zahrát song na přání. Tak kdo toho využívá? Halo.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam?
1: Jakub Tomášek.
0: Kubo, zeslab si prosím rádio, nebo poodejdi od toho rádia, protože se nám to tam ozývá. Výborně, děkuju, Kubo, super. Co to bude?
1: Mohl bych prosím Michaela Jacksona.
0: No jasně, moc rád. A jakýho?
1: Bad.
0: Bad. OK, pro koho bude Bad?
1: Tak pro radost.
0: Jen
1: pro
0: tak...
1: babičku, mamku, tačku.
0: Pro rodinu, to děláš dobře. Tak jo, mám to tady nachystaný, pouštím ti Michaela Jacksona, Bad, měj se hezky, ahoj.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou a jdeme rovnou na to.

0: Doslova královsky jsme dneska ukončili přání večera na Maximum na Evropě 2. Tohle byl Michael Jackson, King of Pop. Výborně jste dneska diktovali. Moc krát díky vám všem, kdo jste volali, kdo jste si nechali zahrát song na přání. Komu to nevyšlo, no tak zase zítra od 18 budeme připraveni na 257-400-888. Ale pozor, dneska ještě nekončíme. Před námi rubrika Žádný švanci. Vím na Švanciho, že byl Spartou v Chorvatsku, tak budu po něm chtít nějaké zážitky, jak se měli u moře, třeba i jako inspirace pro ostatní, kteří by chtěli vyrazit Spartou někam na jih. Tak za chvilku Petr Švancera na Evropě 2. Evropa 2. Večer na Maximum.
1: Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Wow, běžci z Bystřete. 10. ročník SAR půlmaratonu nejkrásnějšího závodu s UTMB indexem v Česku už 27. září. Dětské závody s následným hlídáním, rodinná sedmička, SAR půlmaraton a trasy 44 i 70 km. Krásné výhledy a UTMB body jsou body. Registrace na trailběhy.cz.
1: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na Evropa2.cz a bav se na Maximum.

0: Žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Je tady úterý večer na Maximum a taky Petr Švancara.
2: Zdravím všechny, ahoj.
1: Dobro došli, tak bych řekl.
2: Ano.
1: Protože my jsme ještě nenakousli, že vy jste byli s partou v Chorvatsku.
2: Ano. Představte si, přátelé, rodinný dům jednoho takového velmi bohatého, úspěšného podnikatele ze Slovenska, kamaráda. A ten nám to půjčil v září, protože v září už tam prostě nikdo není. A fakt to byla pravda, bylo to asi 50 km od Zadaru a jela tam jako velmi slušná parta lenochů. Jo? Takže my jsme strávili opravdu 5 dní na židli, jo, on má na židli na terase,
1: aha,
2: hraješ pokr a po každé partičce pokru se šlo do moře, jo, a já jsem tam zavedl takový zvaně koupání Survivor bez plavek, jo, takže samozřejmě to bylo takový zajímavý, že nikdo tam nebyl, počkej, představ si, že nikdo není, jo.
1: A to jste byli jenom chlapy?
2: Jenom chlapy,
1: jo,
2: takže bohužel samozřejmě bylo tam pár posměšných jako reakcí, já jsem spěchal do vody vždycky, jako, a pak rychle z vody, aby mě nikdo neviděl. Ale vlastně bylo to jako fajn a já vlastně teďka přemýšlím, kolik jsem toho prohrál. Já jsem si pojel na katastr.
0: Evropa 2. Večer na Maximum.
1: Úterní program na Evropě 2 ještě nekončí, za chvilku čekejte brzdu. No a já se těším zase zítra v rámci Večera na Maximum Evropě 2. Ahoj.

0: 22 začíná úterní brzda. Vojtáno, Arne a Nasty, krásný večer.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Vojtáno má na sobě tričko s velkým S.
3: Ano, Slavia.
0: To je Superman. Cítíš se dneska takhle? Nebo v domácnosti?
3: Vůbec, hele, tohle tričko jsem si koupil někdy před 10 rokama v Americe, kdy jsem se ještě tak jako cítil a musím říct, že když jsem se ho dneska oblíkal, tak jsem si říkal, že na mě nepatří.
0: Už nejsem
3: Superman.
0: A co seš? Jsi Hulk nebo?
3: Nevím.
2: Já jsem nastupoval do domácnosti čerstvě jako Superman, ale jsem spíš takový Toby.
0: Přibliž mi ho.
2: Nasty neví, to je...
3: Maguire? Nebo jaký?
0: Teď jsi mě ještě víc zálil.
2: Toby, jo počkej, je to asi Doby.
0: Na dvě doby, no.

Úterní brzda na Evropě, hoši, já tady mám jednu záležitost, která se stala v těchto dnech. Jak víte, můj starší syn rád hraje fotbal a miluje Slávy a je golman. Takže jméno Jindřich Staněk tady bylo skloňovaný v naší domácnosti jako velice často. A shodou okolností moje manželka je podobný ročník jako Jindra Staněk. Myslím, že byli na stejné škole a zažívali takový ty školní párty pospolu. Nic velký, jako nepadl gól, nic jako to. A teď se to doma setkalo. My jsme mu napsali Jindrovi. Jindra teda, já jsem mu napsal s tím, že ještě furt je na té Slavii a on zrovna přestoupil pár dní zpátky do Arabských Emirátů, jestli se nepletu. Aha. A na poslední chvíli říkal,

0: Já jsem vůbec nečekal, jak to tam je.
1: Dres a kartičku si stáhnul, ne? Předpokládám.
0: No to ale to.
1: Sebovi. Nebréču.
0: Uděláš
1: to dobrý.
2: Že to prý.
0: Ale bylo hezky, jak ten Indra na mě koukal. A jako přemýšlel, kvůli tomu, komu tam je, jsem se to nehodil jako na mladýho, že ho chci vidět. A bylo to skvělý a dal vlastně Sebovi jednu radu do života, golmanovi. Říká, hlavní věc je, neboj se míče, on ti nic neudělá, maximálně ti zlomí nos. Jsem říkal, no, když to poletí na prostředek těla, tak by bylo dobrý, to se jako, říká, no, tam občas dej ruku, ale...
1: To se nezlomí, to je gumový, takový ten pohodě.
2: Ježišmarja, se to posune.
3: Jakoby show.

0: Evropa 2 úterní brzda, Vojtáno a Arne a Nasty. Zůstaneme u toho sportu, jestli to jde. Já jsem někdo o víkendu moderoval jednu akci, kde bylo spoustu jako výrazně dobrých sportovců na poměry v České republice i v Evropě. Byla tam Karolína Maňasová, což je naše nejrychlejší sprinterka na 100 metrů. A normálně tam měla 6-centimetrový nechty.
1: Ježíš, ty drápe, a ona taková kočina, víš.
0: No a říká, to mám jenom mimo sezónu. Aha. Když nemusím do bloku, tak si to chci užít. Jasně. A oni to mají ve zvyku, ty sprinterky, to má i ta...
1: Šakary.
0: Jo, tady ta... Tak, ale víš, co ještě pro mě bylo nejzajímavější? Že vlastně z těch 100 metrů si řekneš, no tak prostě vstaneš a jedeš bombu, ne? Ona říká, že to má jako tři fáze, že ta první fáze jako, jak se
1: začátek,
0: rozeběhne.
1: Prostředek a konec.
0: To jsem si taky myslel. A říká,
1: ono ne.
0: Že ona je téměř jako světovou jedničkou v rychlosti na prvních 10 metrů.
1: Aha.
0: A že je to hodně taky odraz toho, jak ti funguje rychle nervová soustava. A že máš nějaký něco jako mají ajťáci ping, takový to, jak zjistíš, jak rychle je internet.
1: Odezva, jasně.
0: Rychlá odezva. A ta, u ní ta responze je, počkej, teď abych to nepoplet, no prostě se blíží tomu rekordu, těch 0,1, že třeba 0,11 a existuje na světě nějaký sprinter, který měl 0,9 a mnohdy mu to pískali jako, že ulil, takzvaně jako, že byl neprávem odstartoval jako předčasně. A druhá největší, jako pro mě fascinující věc, že víte, kde je ten sprinter nejrychlejší? Na 60-70 metru. A pak už je zase pomalejší.
2: Aha.
0: Já jsem si myslel, že je nejrychlejší v cíli.
2: To musíš brzdit potom. On už nemůže v cíli.
0: No, no, že my jako lidi to nevydržíme také dlouho. Gepardi třeba...
2: Ne, 100 metrů. Ty
1: ne, my jako hovna. Lidi vydržíme jak 2 metry a no, pak se zadecháme.
3: Brzda. Evropa 2. A jakoby show. Evropa 2 Music Chart. Music Chart. Evropa 2 uvádí nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa2.cz.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Ladíte v ropu dvě úterní brzda na Stejarny Vojtáno. My se podíváme na jeden dojemný příběh. Týpek byl v nemocnici a nemohl na koncert svý oblíbený kapely. A ta dorazila do nemocnice zahrát, ale to video z toho, oni si tam vzali i světla, teď je to nějaká tak glamroková, nebo prostě jaký ty metaláci, co mají ty dlouhý vlasy, ale zároveň růžový věci, takový ten jako 80s asi jako style. A no, mě tam rozjeli úplně s plnou polní, to je boží, týpek nadšenej. Jak napadlo, máte nějakou kapelu, kterou byste jako si přáli, kdybyste byli v nemocnici, aby vám přišla zahrát, nebo třeba jenom umělec nějaký, nebo klidně stand-up komik, nevím, prostě nějaký číslo, který by vás jako...
1: Vy dva, kdybyste tam za mnou přišli?
0: No to bychom přišli a chtěl bys nějaký výkon od
1: ale,
0: nás.
1: No, jasně,
2: mě to se... číslo zaujalo. Stačila sestřička možná.
0: A jedno takový rychlý číslo, jenom ručo.
1: Se světlama.

0: Posloucháte Evropu 2, a protože úterý, tak je tady brzda, jsou tady naše fake news.
1: Tak. Arny.
0: Smutná zpráva přichází ze světa českého showbiznisu. Vojta Kotek se pomádl.
2: Na dalšího českého herce praskla spolupráce s STB. V hledáčku médií tak uvízl Martin Udejdar.
1: Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř a Justin Bieber udělali nový feed Severní Bieber je krutý.

0: Ladíte Evropu 2, úterní brzda, Nasty, Arny, Vojtáno. Asi jste zaznamenali souboj Lely a Carlose ohledně alimentů a podobně, to jsou toho plná média. Tady mám jako zajímavější trošku ještě případ, protože muž se rozved a musí přispívat bývalé partnerce na péči o huskyho. Jsou to takže psí alimenty. Slyšel jsem to poprvé, že existuje něco jako psí alimenty.
1: Ale dává to smysl, když je náročný pejsek a pořídili si ho spolu, ve. Tak no, vlastně, to není levný to žrádlo, dneska ty psi se mají dobře.
0: No a teď ty sešity do školy, ve.
2: Teď si jenom říkám, jestli je to o tom žrádle, anebo jestli to je informace třeba někde ze severu, že on potřebuje ty saně. Teď má jako spoustu kamarádů, ten husky.
1: On tak je to celkem asi jedno, no. Prostě něco potřebuje, tak dělal jenom dvěma, když si ho pořídili spolu. Hmm. No.
2: Nechtěl bych. Nebo chtěl? Já nevím, tak lepší než mít slona třeba, ne? Ve společní péči.
1: Lepší než posílat na tkyně, veď, půlku.
2: Takže by si měl dohromady
0: alimenty.
2: Že, jako představa toho, že máš s manželkou tchýni.
1: No to mám, což máš. Bejvá.
0: Což máš. A kdo si ji nechá? Střídavka. Brzda. Evropa 2. Anet Jakoby Show.

0: Téma dnešního Semaforu na Evropě 2 zadal Nasty a téma je doktor a na toto téma my jsme museli vymyslet vtip. Hoši, tak kdo se cítí?
1: Já se cítím. Přijde pán do nemocnice a říká: dobrý den, pane doktore, já mám pocit, že se mi zhoršuje zrak. A doktor říká: to máte asi pravdu, tady nejste v nemocnici, ale na poště.
2: To je hezký.
1: Jo.
2: Já mám taky takový aspoň milej. Tak. Vyjde pacient z ordinace a má semeno na obličeji a on říká: co jste tam dělal? Ale obstřik hlasivek.
1: To je hezký. Na obličeji máš hlasivky.
0: Tak dobře. Přijdu.
1: Kdo kam?
0: Přijdou dveře k doktoru.
1: Jasně.
0: A říkají: dobrý den, pane doktore, já bych potřeboval nějaký pantibiotika. Tohle bylo hezký.
1: Má kliku.
0: To
1: bylo moc hezký.
2: To má kliku. Brzda. Evropa 2. 88.

0: Polovina dnešní brzdy, svátek dnes, zítra a pozítří slaví Jolana, Ludmila a Naděžda. Já začnu Jolanou. Tohle je básnička o Laně, hodil jsem si to kvůli Jolaně.
1: Yeah. Ludmila, no, žehlíme je vaří, v práci se jí daří, skládá taky deky, ale občas hulí špeky.
2: Tak to nemůžu vytknout úplně. Naděžda, oslavuje Naděžda, říkáme jí Naďa, dělá ofuky než dá, musí počkat Láďa.
1: Yeah.
0: No, jo.

0: Posloucháte Brzdu Evropa 2, Nasty, Arny, Vojtáno a hoši, já tady mám takový klasický mainstreamový článek, který já nikdy nečtu na internetu. Jmenuje se to 5 důležitých maličkostí, po kterých ženy touží, ale nechtějí si o ně říkat. Ale nebudu je tady probírat všechny, a tak jsem se jako juknul, protože já vím, že vy jste skvělí a děláte z toho všechno, jo. Ale jedno mě zaujalo, to mě zajímalo, pamatujete si o ní zásadní detaily? To je jako pro holky důležitý, jako že si všímavý, jako pamatuješ si zásadní detaily?
1: Náušnice, barva očí.
2: Zásadní zcela, ne, máš pravdu. No, hele, v tom já se obávám, že nejsem úplně nejsilnější vůbec v pamatování, jako obecně.
0: Manželky.
2: Vůbec ne, koho?
1: Já si pamatuju detail třeba, cokoliv stojí pro manželku.
0: Ano, a jsme zpátky u těch náušnic. Byly docela za dobrou cenovku.
1: Jaký detaily se vám vybaví, takhle, to je otázka.
0: Já myslím takový spíš jako detaily třeba, já nevím.
2: Zkus se mě na něco zeptat, co si myslíš, že bych si měl pamatovat třeba ohledně ženy.
0: Třeba jestli si tvoje žena dá ráda třeba po jídle kafe, nějakou jako maličkost, nebo...
2: Jo, to vím.
0: Jestli si suší vlasy...
2: Nýbrž jen tak nad plamenem, nebo fénem, jasně, spíš fénem.
0: Takže nýbrž.

0: Evropa 2, úterní brzda, Vojtáno, Arny a Nasty, to byste nevěřili, co lidé jsou schopni dneska udělat a obrovsky to šlechtí. Je otázka, jak to vnímáte vy. Já si pamatuju, že Carlos Terminator Vémola si koupí kapra na Vánoce a pak ho pustí do Vltavy. Otázka je samozřejmě, co se děje potom. A tady je obdoba. Francouz, ochránce zvířat, šel do restaurace, koupil si humra v přepočtu za 7276 a vypustil ho.
1: Říká se u těch ryb, že se to nemá dělat, že pak nepřežijou.
0: Ale tohle je humr, tohle není
1: ryba. Já vím, tak to je jenom ke Carlosovi. Jako.
0: Tak to je možný, že Carlos někdy koupil humra a dal ho do Vltavy, ale to samozřejmě nevíme.
1: Spíš ne.
2: Žraloka spíš, myslím, jo. Že je možný, jdeme ho vypustit.
1: Kam se pouští humr vůbec?
0: On ho pustil do Azurového pobřeží, na Azurovém pobřeží.
1: Tam je hezky, to bejt humr to.
0: Jo, si vím, že ten humr, ale on tam asi odsaď, no, byl vyloven.
2: Takže,
0: asi,
2: a nehumřel teda. Ne.
0: Má humor, je to v pohodě. Humor ho nepřišel. Arny, kdy ty si zachránil nějaké zvíře?
1: Humra?
0: Ne humra, nějaké zvíře. Třeba.
1: Ano, tak ano, to bylo toho víc. V dětství jsem jednou...
2: Zastřelil vrabce.
1: Ne, naše kočka ulovila myš, hraboše polního. Já jsem chtěl zachránit, ona se s ní pohrávala, tak jsem ji chytil, ona ta svině se skroutila a kousla mě do palce.
2: Ta kočka.
1: A, ne. Ta...
0: Manželka.
1: Manželka v 6 letech. A visela mi na tom palci, my jsme ji nemohli dostat pryč. Jako
0: tak takhle jsi zachránil hezky.
1: Ano, a pak utekla do pole, já jsem jel do nemocnice na
2: injekci. Takže jel někam. Já jsem chtěl říct posluchačům, a do dneška jí Arny má na prstě. Brzda.
3: Nastav uši hvězdám. Hey Czech Republic, I'm Bere on Evropa 2.
4: Hey Czech Republic, this is Declan J. Donovan and you're listening to Evropa 2.
5: Hey, this is Passenger, you're listening to Evropa 2.
6: Hey, we're Imagine Dragons and you're listening to Evropa 2.
7: Evropa 2.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
11: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Je tady jakoby hádanka, jedna z nejoblíbenějších rubrik Brzdy na Evropě 2.
1: Tak se do toho opřeme. Kdo z vás se cítí jako první?
2: Já mám takový jako lehounký milý, okay. tak začnu. Jak se jmenuje jeden z nejlepších kytaristů, který krade? Je to Eric Kleptoman.
1: Jo.
2: Má taky milý, no.
0: Já mám taky milý.
1: Já mám taky milý, to je hezký.
2: To jsme milí,
0: tak pojďte. Taky mám hudební. Víte, jakou kapelu poslouchají malinkatý lidi?
1: Juku.
0: Lilibuty.
2: Je, to je krásný.
1: Co dělá Filip v posilovně? Co dělá Filip v posilovně? Ranch press. To je ranch.
2: Jo,

0: Evropa 2 úterní brzda, ani dnes se vynecháme Vojtánovu otázku. Takže milí posluchači, poslouchejte a snažte se na to odpovědět i vy sami.
1: Takže, hoši, můžete ze světa vymazat jednu žijící osobu, ale není to vražda, nikdo na tím nebude trpět, možná celý rod, tak prostě jenom jako
2: Andrej.
1: Tušil jsem. Na stěku máš tam někoho jiného než my dva.
0: No, tam nemůžu.
2: Je to příliš osobní.
3: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Drazí posluchači, je tady závěr dnešní úterní brzdy, my se s váma loučíme, vy se mějte krásně, no a my bychom závěrem mohli našim posluchačům říct, jaký program si můžou vybrat zítra po práci. Co byste tak jako zainspirovali?
1: Tak nějaký sportík, si něco ťuknout.
0: Padel, tenis, teďko nehodně v kurzu.
1: Padel.
0: Že, tak děláš si z toho padel, tak něco jiného.
1: Děláš si z toho padel.
2: Zítra po práci, no. Já nevím.
1: Legraci, ne?
0: Tak počkej, Arny, tak přeci jenom ty jsi ten, který v tom stavu musí být kreativní.
2: Tak... Jo, takhle jsi to myslel. Já lovím v hlavě, kde se, co děje, jako na
0: jo, takhle ne, jasný, tak
2: programu, no vlítněte na to.
1: No je to.
0: A skončí to teda ve středu.
2: Skončí to za 10 minut.
1: Klasika.
0: Tak dobrou noc.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že jsi cigán, tak jsi fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
1: Kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páči, prostě tam budete čekat.
2: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
3: Měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Ty jsi to uvedl, dobře.
2: Přečíst to podle mě dokážu.
4: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
5: Počasí, budete se divit, ale došel k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
6: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
4: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
7: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
0: Evropa 2, kde to stojí?
8: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
7: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
0: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
9: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
0: Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.

když jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistím, o co v nich jde. Pak se

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, jsi Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžní dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, to oběžní dráhy.
6: Německa.
7: Freundschaft Besuch.
0: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
7: Jo!

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
0: Evropa 2. 18

0: Největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: Hvězdám na Evropě 2.
1: Ahoj, Czechia, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take you
2: dancing. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím, Evropo 2.
3: Ahoj, tady Tate McRae. Páslo cash Evropu 2.
0: Evropa 2. Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
4: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
1: Evropa 2, 88.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.